0: Blok komorní hudby na Proglasu dnes uzavřela houslová sonáta A-dur Johannesa Brahmse. Slyšeli jsme ji v podání Milana Pali a Ladislava Fancovice. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Zase po nějakém čase se posouváme o kousek dál v biblickém textu a za chvíli tedy společně s Jiřím Hurtou zamíříme do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pokud si vzpomenete, minulá setkání se věnovala masu obětovanému modlám, ale vlastně mnohem více šlo ještě o něco jiného. Pavel mluví o svobodě a tentokrát k ní přidává jednak vlastní pozorování a pak i spoustu otázek, které mohou zasáhnout nás stejně, jako působili na křesťany v 1. století. Slovo předávám Jiřímu Hurtovi, díky, že jste si i dnes pustili program, který pro Proglas vzniká v redakci Transworld Rádia, Rádia 7.

Dnes máme před sebou prvních 14 veršů 9. kapitoly 1. listu do Korintu. V 8. kapitole se Pavel zabýval otázkou, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, a na tuto otázku pak navazuje zřetelně teprve v kapitole 10. Někomu se tedy může zdát, že v 9. kapitole vlastně Pavel odbočuje od tématu. Ale ve skutečnosti to je mylný, protože povrchní pohled. Základem tématu 8. kapitoly totiž není biblická polemika o tom, co křesťan smí či nesmí jíst. Základním tématem je veliké téma křesťanské svobody. A v 9. kapitole v tomto tématu apoštol Pavel důsledně pokračuje. Když totiž v závěru předešlého oddílu prohlásil, že v zájmu svého bratra, který je slabý ve víře, je ochoten se své svobody vzdát a třeba navždy kvůli němu nejíst maso, uvědomil si dobře, že právě ti silní zastánci bezohledné svobody v korinském sboru ho budou obviňovat z nedůslednosti a budou prohlašovat, že Pavel ve skutečnosti není svobodný, protože své poznání neuplatňuje v praxi. A proto chce Pavel okamžitě konkrétně ukázat, že je dokonale svobodný, protože svou svobodu uplatňuje právě v lásce k slabým. Zároveň se Pavel při této příležitosti vyrovnává s osočováním od svých protivníků, že prý není skutečným apoštolem, protože nepřijímá od sboru žádnou odměnu za svou službu. A tak hned v úvodu píše, nejsem snad svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu?

Jedinou výjimkou v Pavlově životě byl sbor Filipský, kterému píše ve 4. kapitole v 15. verši: ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami. Apoštol si totiž na živobytí vydělával sám tvrdou prací svých rukou, jak už to předtím napsal ve 12. verši. Jenže v řeckém světě byla manuální práce u svobodného občana považována za něco nedůstojného. Zvláště když šlo o náboženského činitele, za něhož byl Pavel pokládán. Proto také především mezi bohatými členy korinského sboru se našlo asi dost těch, kterým Pavel nebyl po chuti. Došlo dokonce k vyslovení pochybností o jeho apoštolském oprávnění. Je ovšem pravděpodobné, že tito spochybňovači nepatřili k původním členům korinského sboru, kteří byli získáni Pavlovou misijní činností. Spíše se zdá, že to byli protivníci, kteří přišli odjinut už s úmyslem kazit Pavlovu práci. A ve sboru se našli žel i takoví, kteří jim popřáli sluchu a sami potom začali o Pavlovi pochybovat. Jenže Pavel nezakládá své apoštolské oprávnění na nějakých vnějších znacích. On si může své pověření kdykoliv ověřit na dvou nesporných věcech. Především Pavel viděl Ježíše Krista, našeho pána. Apoštolové totiž byli očití svědkové živého pána v tom zcela jedinečném smyslu, jako ti, které pán vyvolil a službou apoštolskou výslovně pověřil. Pavel totiž spatřil oslaveného pána Ježíše, jenž se mu zjevil na cestě do Damašku, jak o tom čteme v 9. kapitole Skutků a ve 22. kapitole. Mimo to spatřil pána i ve vidění v jeruzalémském chrámu, kde dostal od něho poslání, aby sloužil pohanům, jak čteme v 22. kapitole Skutků, verše 17-21. A pak je tady ovšem i druhá pečeť Pavlova apoštolského pověření. A to je živé svědectví, že Pavlovým dílem, konaným v Kristu, jsou sami korinští křesťané. Tu je však třeba si uvědomit, že vnější úspěch neznamená ještě, že kterýkoliv misionář může být pokládán za apoštola. Viditelného úspěchu mohou dosáhnout také ti, kdo dovedou působit na city, nebo ti, kdo operují přesvědčivými logickými argumenty, ba dokonce mohou přitom hrát důležitou úlohu i lichotky a dary. Ale apoštol Pavel založil v Korintu křesťanský sbor pouze na základě zvěstování Božího slova, tedy tím, že kázal ukřižovaného Krista. To znamená, že nepoužíval žádných psychologických metod či triků, nýbrž přinášel zvěst naprosto nelogickou a pro takzvané normální lidi nepřijatelnou. A jestliže korinští uvěřili v Krista na základě tohoto kázání, pak je to důkazem, že v tom kázání působil Duch Svatý, který je Božím slovem zasáhl, oslovil a přivedl je sám k víře. Tak se ukázalo, že Pavel je apoštolem Ježíše Krista, jak to vystihuje i jeho slovo z 2. listu do Korintu ze 3. kapitoly, 3. verš. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Korinští křesťané jsou tedy sami živým důkazem pravosti Pavlova apoštolátu. Kdyby totiž Pavel nebyl pravým apoštolem, pak ani jeho kázání by nebylo pravé. Pak i obrácení korinských křesťanů by bylo jenom zdánlivé a falešné.

A celý korinský sbor by od počátku vůbec nebyl církví Kristovou. Není tedy divu, že Pavel své apoštolství tak rezolutně hájí. Nejde totiž o jeho osobní záležitost. Nýbrž jde o pevnou existenci a blaho celé církve. Proto prohlašuje, toto je má odpověď těm, kteří mě soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát sebou věřící ženu? Tak jako ostatní apoštolové, i bratří páně, i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Vzhledem k tomu, že hlavním útokem proti Pavlovi byla žaloba, že Pavel za svou službu nepřijímá žádnou odměnu, apoštol především souhlasí s tím, že právo na odměnu má. Vymezuje jasně i rozsah tohoto práva. Jak uvidíme ještě v dalším textu, toto právo řádně také biblicky zdůvodňuje. Ale to všecko činí ve skutečnosti jen proto, aby se tohoto práva vědomně vzdal ve prospěch své služby, kterou je zvěstování Evangelia Kristova. Právě v tom je zralost křesťana, že svobodu v Kristu nechápe a neuplatňuje jako své osobní právo činit to či ono bez ohledu na druhé. Svoboda v Kristu je mu totiž přebýváním skrze víru v Kristově lásce. A živé vědomí této skutečnosti mu dovoluje, aby se v případě potřeby ve prospěch ostatních lidí kdykoliv mohl svých práv s radostí vzdát. Kdo na své svobodě lpí, jako na svém nezadatelném právu, které chce vždycky a všude prosazovat, ten ještě neví, co znamená zapřít sám sebe a sobě umírat. Ve skutečnosti v něm ani stopa Kristovy lásky není ještě k nalezení. Příště si o tom povíme víc.

Otče náš nebeský v Pánu Ježíši Kristu zjevený, děkujeme ti, že ses i nám dal poznat a že smíme ve slově Evangelia slyšet tvůj hlas, jímž nás osvobozuješ od hříchu, od světa, od moci zlého i od nás samých. A povoláváš nás v dokonalou svobodu synů božích. Prosíme, veď nás svým duchem a uč nás svým slovem tak, abychom se naučili v tvé svobodě podle tvé vůle žít. Amen.

Co znamená život v dokonalé svobodě Božích dětí? Otázka, se kterou je možné uzavřít dnešní výpravu na stránky 9. kapitoly 1. listu Korinským. Zkoumali jsme ho spolu s Jiřím Hurtou, autorem pořadu Studna slova, a pokračovat budeme zase za týden, pokud si naladíte program Studna slova, který pro vysílání Radia Proglas připravuje Rádio 7. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou zase příště se těší Jitka Vilažíková.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí. Bezpečí a tiše spí v mým břiše. Bezpečí.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Šaháš do tmy, myslíš, že něco vidíš. Šaháš

Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. Michal Vrublevsky je jazzový saxofonista, dramaturg festivalu Jazz Goes to Town a také jeden ze zakladatelů hudebního vydavatelství MA Records. Klára Pudláková je kontrabasistka, členka různých projektů a kapel od jazzu po folk. Dohromady tvoří pár a také jazzové duo s názvem Toša. O nich a o jejich novém albu Opatrně budeme v dnešním pořadu hovořit. Začneme ale hudbou, skladbou Jak jsme šli.

0: Posloucháme jazzové duo Tosha z jeho prvního alba nazvaného Opatrně. Tošu tvoří saxofonista Michal Vrublevský a kontrabasistka Klára Pudláková. A já se Kláry ptám, kdy a jak Tosha vznikla.
1: Tak Tosha vznikla asi 2 roky zpátky, možná trochu víc už to bude pomalu teďka. A vzniklo to tak, že jsme s Michalem spolu začali žít a tak se to tak nabízelo, když jsme oba muzikanti s podobným vkusem a podobným nastavením, že bychom spolu teda mohli i hrát, když už spolu žijeme. Tak jsme si spolu párkrát zahráli a ukázalo se, že nám to funguje a tak jsme spolu začali hrát, až z toho vznikl projekt, až z toho vznikla kapela.
0: A bylo od začátku jasné, co spolu budete hrát, nebo jak vznikal tvar té hudby?
2: No, tvar se vlastně vyvinul tak spontánně. My jsme si to tak zkoušeli spolu hrát a myslím si, že ta estetika toho, co děláme teďka, vyplynula přirozeně úplně, bez toho, aniž bychom o tom nějak mluvili nebo to nějak strukturovali dopředu.

0: Měla Toša nějaký předobraz nebo vzor, nebo to prostě jen tak vzniklo ze společného muzicírování?
1: Asi spíš z toho společného muzicírování, nebo určitě máme nějaké vzory, ke kterým jsme se vraceli, obzvlášť po tom, co jsme se to takhle dali dohromady, ale že bychom se snažili někoho napodobit nebo přiblížit něčemu, nějakému už existujícímu projektu, tak to ne. To opravdu jsme jenom, opravdu to jenom vychází z toho, jak nám to přijde, jak, co nás napadne za skladby a jak nám to dohromady prostě funguje.
0: Album se jmenuje Opatrně. Souvisí to nějak s estetikou Dua nebo s vaším přístupem a nebo spíš s příběhem toho alba?
2: No, vlastně se dá říct, že určitou opatrnost vždycky musíme dodržovat,

0: se mě třeba týče, tak hraní s kontrabasem pro mě znamená, že převážně hraju mnohem potišejc než třeba v jiných kapelách, abych jako udržel tu akustickou rovnováhu. A takže vlastně za mě jakoby něco takového poetického v té hudbě vyjadřující opatrnost asi bude. I vlastně v těch písničkách mi to tak připadá.
1: Jak je to s kontrabasem? Musí naopak hrát hlasitěji?
2: Hlasitěji asi vyloženě ne, nebo tak záleží na kontextu. Občas, když hrajeme akusticky v nějakém třeba nepříznivém prostředí, tak pak se nadřu, abych to teda utáhla, ale většinou máme příjemný hraní, kde je třeba šikovný zvukař, anebo je ta akustika už sama o sobě právě krásná, že mi spíš pomáhá, ale moje opatrnost je spíš v tom udržet ten proud hudební a zvukově to spíš nějak podchytit a vyplnit, aby to prostě fungovalo, abych to tomu posluchači prostě co nejsnáš naservírovala, co se snažíme předat.

0: Jak moc to, co hrajete, jsou tedy písničky, jak moc je to improvizace?
1: No, procentuálně vzato je to asi určitě víc improvizace než písničky, ale třeba konkrétně na té desce, ta deska je rozdělená na 11 částí, z nichž 8, je to tak, 8 jsou vlastně napsané originální kompozice, takže písniček je tam dost, ale ty písničky často vlastně nemají takový ten standardní jazzový režim, ve kterým se potom na ně formálně improvizuje, ale často vlastně po těch písničkách je úplně otevřený prostor pro to, co my chceme dál s nima dělat, takže z toho ve finále vyplyne to, že většina vlastně i té desky je úplně kompletně improvizovaná.
0: Ty písničky nebo části alba mají často vtipné názvy, tvoří i ty názvy v té druhé části nějaký příběh, takže je to nápověda pro posluchače, nebo vlastně co by to mělo tomu posluchači signalizovat?
2: My jsme ty názvy vymysleli až po vzniku té desky, takže jsme se jenom tak inspirovali až zpětně, co by to nám tak mohlo připomínat, a tím teda dáváme trošku nějaký návod posluchači, co si pod tím může představit, ale zároveň pokud si představí pravý opak, tak budeme taky rádi, a když mu to bude fungovat, tak nám to nebude vadit.
0: Před chvílí jsme poslouchali titulní skladbu alba Opatrně a teď to bude Tuláč.

0: Album Opatrně jazzového dua Toša vyšlo u hudebního vydavatelství MA Records. Jedním z jeho zakladatelů je právě Michal Vrublevsky a mě zajímá, podle čeho určí, že album zapadá do dramaturgie MA Records.
1: Tak já myslím, že je to často tak, že to album nezapadá nikam jinam. To bych vlastně možná určil jako takový společný jmenovatel. Nemáme žádnou danou estetiku, naše alba určitě zní každý úplně jinak. Všechny jsou svým způsobem experimentální, ale to může znamenat ledacos, ale zejména mi přijde důležitý to, že oni jako převážně nesplňují žádný standardní kritéria, díky kterým by mohly být vydaný někde jinde. Což znamená, že to prostě není tam jakoby vyloženě, nejsou to mainstreamové odnože svých žánrů. Většinou jsou to spíš hudby, které jsou na pomezí různých vzorů a různých ideálů.

0: když jste připravovali album, tak snažili jste se nějakým způsobem i o to, aby teď nejenom těmi názvy, ale aby ty skladby tvořily opravdu něco jako příběh, něco jako souvislý celek?
1: Myslím, že jsme se o to nějak vědomě nesnažili, ale že se to tak stalo, že to tak vyšlo, že ty skladby jsou dost kontrastní a to, jak s nima nakládáme, je u každé té skladby dost jiné, takže myslím si, že příběh tam na obou stranách té desky se nějaký příběh najde.
2: Předchozí hudební ukázka měla krásný název Jamník miniaturovi a teď to bude Pohádka.

0: Každý z vás má další hudební projekty, další kapely, případně dua. Jaké vlastně postavení pro vás, teď pro každého zvlášť, to duo Toša má, v čem je třeba výjimečné v kontextu toho, čemu se věnujete?
1: Tak pro mě je výjimečné tím, že spolu žijeme, takže je to taková práce, kterou může člověk vytáhnout v podstatě kdykoliv, se o tom můžeme bavit třeba, nebo to nějak řešit, tak v tomhle je to rozhodně výjimečné oproti mým jiným projektům.
0: A po hudební stránce?
1: A po hudební stránce asi je to pro mě něčím nejsnažší v tom, jak to funguje, že se není potřeba moc kompromisů, na které jsem si zvykla, že jsou nevyhnutelné v tvorbě, ale tady nejsou vlastně vůbec potřeba, protože panuje nějaká shoda permanentní.
0: Jak je to u Michala?
2: No, pro mě je to hodně výjimečný z mýho hráčského pohledu, protože já tam fakt hraju jako jiným způsobem než v jiných kapelách. Mám samozřejmě mnohem víc prostoru, mám prostor na to jako být dynamicky do úplných extrémů a zároveň taky vlastně řekl bych, že hraju hodně melodicky, jakože dá se říct, že to je takovej jako, taky jako by v něčem jako nejméně experimentální hraní, ale zároveň je to takový jako taková zábavná poloha, kdy si můžu jako nejlíp šáhnout do nějakého jako osobního podvědomí toho, co chci zahrát, bez toho, aniž bych se vlastně musel přizpůsobovat nějakému konsenzu více lidí, protože jsme tam jenom dva a vlastně ta situace je hodně intimní tady v tomhle.

0: Představujeme si jazzové duo Tosha a jeho první album s názvem Opatrně. Album vychází v červnu 2026 a já se Michala Vrublevského ptám, co se bude dít po jeho vydání.
1: Tosha hned po albu album pokřtí, vlastně 16. června v Praze v hudebním informačním středisku proběhne křest, potom 27. června v rámci festivalu Day of Sound v Kutné Hoře proběhne další speciální koncert a potom v září plánujeme takové menší turné na Moravě, kde budeme hrát například na festivalu Jesnění a nebo také ve Vrátnici v Rožnově pod Radhoštěm.
0: O svém albu i plánech hovořili členové jazzového dua Tosha, kontrabasistka Klára Pudláková a saxofonista Michal Vrublevský. Rozhovor vedl Milan Tesař. Finální zvukové zpracování měl na starosti Šimon Vítek. Na závěr si z alba Opatrně poslechneme skladbu Noční motýl.

Šli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně chce to svůj čas.

se do tmy tou největší rychlostí. Co bude dál, to nikdo neví, nejsou žádný mapy. Člověk na cestě.

řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu. Budu tam já, budeme tam spolu.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty. Až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu, budu tam jít.

až si jednou nevzpomenu na to, co se stalo. Vím, že řekneš, nevadí, co pak bylo toho málo. Až se naše píseň pohne od ádoru k molu,

0: pořád. A když tak volej na poplach, volej na poplach, a budu tam já.
1: Noční chvíle s Proglasem.

usedli v řád, jací ptáci sem zbloudili snad, jací, kteří tu v hledišti jsou, zda v mžiku plaše neodlétnou, však odletět je malou smrtí.

jaký zvláštní je přilákal hvist, jaký vnitřní povrchní hlas, či jaká věčnost, když je už

na smutek a zradu, na prohru, na věčný vztek, který roste jak pukliny vzdech. Divadlo už léta chátra, však roste chátra.

zrak, kteří hned nyní a kteří až pak. Jací slepí mu slepí z novin šat, poběží z místa, že se chystá nahý nahého hrát. Jsou to ti s ostřížím okem, co sami sok.

se.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Česko je coby člen NATO a Evropské unie v hybridní válce s Ruskem. Jen si to málo uvědomuje. Zdá se vám to přehnané? Zavoláme do Finska, zeptám se odborníka, který tématu přímo na místě věnuje svoji pozornost. Posloucháte pořad Za 5-5 z pražského studia Proglasu. Vás vítá Petr Vizina. V Helsinkách působí v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami můj bývalý kolega novinář a nyní odborník na dezinformace Jakub Kálenský. Jakube, ahoj.
3: Zdravím tě, Petře, ahoj.
2: Jakube, my se budeme dneska bavit o dezinformacích, o tom, jak s nimi zacházejí Finové, co to vlastně jsou dezinformace, jestli to vůbec existuje, ale já mám dost času dneska. Já si tě naposledy pamatuju jako novináře v Lidových novinách, potom v České televizi a pak jsem tě viděl už v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami. Jak ses tam dostal?
3: No tak to jsme se neviděli docela dlouhou dobu. Já jsem vlastně novinář dělal od roku 2015 a pak vlastně někdy na jaře v létě jsem hledal něco trochu jiného. Asi si pamatuješ, ta česká mediální scéna se dost dramaticky proměňovala, tak možná by na to nebylo úplně nejideálnější prostředí pro mě tehdy. A zrovna v tu dobu mě kamarádka poslala zprávu o tom, že v Evropské unii se otevírá tým pro boj s dezinformacemi, kam schánějí lidi, kteří jednak umějí rusky a jednak mají nějaký background, ať už v komunikaci nebo v novinařině. A já jsem splňoval obě podmínky, já jsem studoval rusistiku na Karlovce a jak už si zmínil, tak jsem vlastně dělal pár let novináře. Tak jsem se hlásil do tohohle týmu. A vybrali mě, takže my jsme v roce 2015 zakládali tu první reakci Evropské unie pro boj s ruskou propagandou. East Stratcom Task Force se jmenoval ten tým a naše kampaň se jmenovala EU versus Disinfo, takže tam jsme se věnovali detekci, dokumentaci a vystavování těch ruských dezinformačních zpráv, abychom před nimi vlastně varovali Evropskou unii.
2: No a jenom mi řekni, co to centrum dělá? Co ti řekli, když jsi tam přišel? Tak co bude tvoje práce?
3: Jo, no takhle, jsou to dvě různý věci, jo. To, co bylo v Evropské unii, se liší od toho, co je ve Finsku. Takže to, co bylo v Evropské unii, se věnovalo jenom ruským dezinformacím a tam vlastně náš mandát byl navyšovat povědomí o ruské dezinformační kampani, čili upozorňovat publika v Evropské unii na to nebezpečí ruských dezinformací, co to dělá, jak to vypadá, čeho se to snaží docílit. Takže tam jsme se věnovali spíš té dokumentaci a komunikaci o tom, co se děje. To centrum v Helsinkách funguje jinak. To centrum v Helsinkách není jenom Evropské unie, to je Evropské unie a NATO, čili tam je víc členů. Možná jenom bych měl malinko poupravit, já tam vlastně nepracuju od konce února, mě už to vyslání skončilo a teďka od konce února jsem spíš na volné noze, ale strávil jsem tam 4 roky. A v tom centru v Helsinkách to funguje tak, že má členským státům pomáhat lépe chápat a lépe reagovat na hybridní hrozby. A těch hybridních hrozeb je jako celý spektrum, čili tady se nebavíme jenom o dezinformacích, které jsou toho samozřejmě jako velká část, ale jde třeba i o útoky na kritickou infrastrukturu. Určitě si vybavíš, jak v Baltském moři docházelo k tomu přeřezávání kabelů internetových, tak tohle to tam spadá, protože cokoliv, co vlastně, tohle určitě některý experti by se chytali za hlavu, že tohle je jako hrubý zjednodušení, ale taková nejjednodušší definice hybridních hrozeb je, že to je cokoliv, co je mezi válkou a mírem. Už to není fakt jako mírová aktivita, když někdo přeřezává kabely nebo když v té zemi šíří dezinformace, ale ještě to nepovažujeme za vyhlášení války. Takže tam těch hybridních hrozeb je celý spektrum. Kolegové se vždycky věnují jako jedný z nich, někteří se věnují hybridním hrozbám třeba od různých aktérů, takže já jsem se věnoval jako hodně Rusku, kolega se věnoval třeba Číně, jiní lidi se věnují spíš těm jednotlivým tématům, takže právě třeba kritické infrastruktuře, vměšování do volebních procesů, teorii odstrašení, co jak bychom vlastně mohli odstrašit ty aktéry, kteří stojí za hybridní hrozbama.
2: Jakube, můžu být trochu jízlivý na chvíli. Ty jsi říkal, že vy jste vlastně měli posloužit těm členským zemím Evropské unie, aby lépe porozuměli dezinformacím a té hybridní válce. V Česku mnozí lidi nevěří, že jsme s Ruskem v hybridní válce. Mají za to, že to je jenom taková povídačka. No tak děláte tedy svou práci pořádně, když prostě Češi stále nevěří, že jsme v hybridní válce?
3: No jasně, ne, tak to je legitimní otázka. Bohužel to centrum nemá neomezený zdroje, no, čili pokud máš třeba jednoho člověka zodpovědného za ten file dezinformací, tak prostě seš limitovaný tím, co ten jeden člověk zvládne. Čili ono to nebylo tak, že my bychom si dávali za cíl zasáhnout nějakým vysvětlováním, nějakýma tréninkama, nějakýma cvičeníma 450 milionů Evropanů, to by prostě nebylo realistický. Dalšíma klientama byly vlády, vládní úředníci, čili většina těch našich produktů měla cílový publikum tohleto, vládní úředníky, aby oni to téma chápali. S tím, že oni už jsou pak zodpovědní za to, aby se taková ta mravenčí práce udělala v jejich zemi. Jo. My můžeme pomoct s tou strategií, my můžeme říct, co jsou ty největší problémy, jak se na ně reaguje v tom našem euroatlantickém prostoru, kdo třeba nějakou část dělá dobře, jo, že třeba Finové nebo Estonci jsou dobrý v tom vzdělávání, zatímco Švédové jsou dobrý ve strategické komunikaci. A naopak třeba v jiný zemi, mimo ten náš prostor v Ukrajině, jsou skvělí třeba v té detekci a v komunikaci. Takže my jsme je mohli poukazovat na tady ty principy, ale takovou tu mravenčí práci, to už za ty úředníky v těch hlavních městech neuděláme. No. To by se i z těch Helsinek dělalo by spadně, protože nemůžeš být najednou, že jo, v Římě, v Lisabonu, v Praze a v Tallinnu.
2: Tak já to zúžím na Česko. Za minulé vlády Petra Fialy existoval zmocněnec pro dezinformace, to byl nejdřív Michal Klíma, potom Otakar Foltín. Teď myslím, že se o dezinformacích už vůbec nemluví. My si ještě řekneme, co to vlastně, co myslíme těmi dezinformacemi. Ale znamená to, že ta hybridní válka už neexistuje? Nebo jak vidíš současné Česko?
3: Jako musím přiznat, že to můžu hodnotit jenom tak jako trochu z druhé ruky, protože není to úplně tak, že bych s českýma médiama trávil jako 7 dní v týdnu, ale ne, nepřipadá mi, že by se to v České republice bralo dostatečně vážně. Rozhodně ne, rozhodně ne tak vážně, jak to odpovídá vážnosti toho problému. Jo, dezinformace jsou označované za hrozbu číslo 1 nebo hrozbu číslo 2, rozhodně na medailových pozicích různýma mezinárodníma organizacema, ať už to je EU, ať už je to NATO, ať už je to OSN, World Trade Organization. Ta hrozba to pořád je. To, jestli na to my dostatečně nereagujeme, to je naše volba. A kdyby se zeptal mě, jestli je to volba dobrá nebo špatná, tak já si myslím, že to je samozřejmě volba špatná. Jo? Pravděpodobně svědčí o nějakých politických preferencích. Tak jako, když jsi zmiňoval tu minulou vládu, já jsem se s těma lidma jako trošku samozřejmě bavil a tam představitelé 4 stran říkali, že by to jako hrozně řešit chtěli, ale že holta pátá strana to řešit nechce a proto se to nedělá. Tak pokud nám chybí nějaká elementární odvaha řešit tady ty problémy, když to nějaká menšina nechce, tak pak je holt vyřešit nemůžeme.
2: Rozumím tvé diplomatické odpovědi, tak podívej. Já si představuju, že jsem tady průměrně informovaný posluchač, což vlastně jsem, poslouchám to a říkám si, tak v Česku se často říká, že existují nějaké dezinformace, často se pod to schovají názory, které jsou někomu nepohodlné, často se pod to schovají obyčejné novinářské chyby. Tak co to jsou ty dezinformace?
3: Mm-hmm. No, tam určitě dochází k nějaký jako nepřesnosti v terminologii a v tomhletom je pořád ještě hodně co vysvětlovat. Dezinformace mají poměrně jednoduchou definici. Není to tak, že by bylo až tak složitý ji najít. Dezinformace jsou úmyslně šířené nepravdivé informace. Čili ta informace musí být prokazatelně nepravdivá a člověk ji musí šířit cíleně. Čili pokud ty uděláš chybu neumyslně, tak to nespadá do té definice, že jo? Ty tu chybu děláš neumyslně. Pokud třeba novináři udělají chybu, tak mají na to ty opravní mechanismy, kdy zveřejní opravu, omluví se, že tu chybu udělali, tak tohle to rozhodně nespadá do dezinformace. Do dezinformace naopak spadá to, když bude šířit, že třeba MH17 se střelili Ukrajinci. To je naprosto prokazatelná nepravda, potvrzená nejenom novináři a výzkumníky, ale už i justicí.
2: Jakube, promiň, tady tě přeruším jenom. MH17 byl let, jestli se nepletu, z Nizozemska, který letěl nad územím Ukrajiny, které bylo okupované a to letadlo bylo sestřelené tím protileteckým systémem Buk a i nezávislé soudy potvrdili, že ti proruští povstalci tenhle ten systém měli k dispozici a sestřelili to letadlo, je to tak?
3: Je to tak, i když já bych trošku polemizoval i s tím označením proruští povstalci, protože to byli ruští vojáci, kteří přijeli z Ruska a měli ruskou zbraň, takže to byli prostě Rusové. Ale ano, byli na tom území, které okupovali v Ukrajině.
2: No a teď mi řekni, promiň, teďka jenom zase zpátky do české reality, tak teď sedím v Praze, ty seš tedy v Helsinkách, jak já poznám, co Rusko nám vypráví a že se to nějak dostává do toho našeho informačního oběhu. Poznám to? Mám šanci to poznat?
3: Já myslím, že jo, i když to samozřejmě trošku práce vyžaduje. Jo. Tohle je třeba jeden z těch důvodů, proč my jsme postavili tu kampaň EU versus Disinfo. My jsme se tam snažili dokumentovat, co je v tom ruském dezinformačním prostoru a jeden z těch důvodů byl nejenom, abychom to vystavovali, jenom abychom tomu jako dodávali víc publicity, ale jeden z těch důvodů i byl, abychom vlastně těm autoritám v těch členských státech dodali databázy toho, co ty Rusové šíří, aby oni na to mohli být připraveni, až se jim to objeví v tom jejich lokálním jazyce. Čili ta idea byla taková, my vám ukážeme, co zazní na ruské televizi v neděli, abyste, až se to ve středu objeví v češtině, v portugalštině, v maďarštině, abyste na to mohli být už rovno připraveni. Takže tohleto byl cíl třeba té kampaně, s kterým jsme ji dělali. Samozřejmě by to vyžadovalo to, že budeš mít nějakou spolupráci od těch místních autorit, třeba že v případě Maďarska nebo Slovenska asi jako nikdo nečekal a bohužel třeba i v případě zemí jako Česko byla asi trochu omezená. Ale je to podle mě možný a myslím si, že bys to viděl i v tom, jak pracují některý novináři, spousta novinářů vlastně s tou naší databází pracovala, ověřovala si tam, jestli náhodou nejde o nějakou známou ruskou dezinformaci. Pokud ji tam nenašli, tak se i stávalo, že se nám ozvali, jestli jako náhodou nevíme o tom, že to nebo ono je nějaký ruský dezinformační narrativ. Případně pokud identifikovali něco nového, tak s náma konzultovali, jestli to vykazuje ty typické znaky ruské dezinformační kampaní. Čili jako trošku práce to vyžaduje, ale myslím si, že to možný je a vlastně už i v České republice máme nějaký iniciativy, které se tady té dokumentaci těch ruských dezinformačních narrativů věnují, čili jde to konzultovat s nima, si myslím taky, pokud člověk nechce vyloženě volat do Bruselu nebo něco takový.
2: Posloucháte pořad Za 5-5 s odborníkem na dezinformace Jakubem Kálenským. Jakube, teďka děláme takový pokus. Zkusíme se vmyslit do Vladimíra Putina a do té informační války. Tak já, kdybych byl Putin, tak bych určitě chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajina je nacistický stát a že mám plné právo se bránit proti nacistické invazi. Taky bych chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajinci zneužívají moji pomoc Ukrajině. Co dalšího byste dělal na Putinově místě? O čem bys mě chtěl přesvědčit jako obyvatele Česka?
3: Jedna z těch věcí, kterou dělají, a zase to je vlastně něco, co už známe z historie, že jo? Oni to používali třeba i proti Polsku v roce 39, takový to přesvědčování, že oběť mojí agrese ani není země, čili je naprosto legitimní jako tam tu invazi províst, protože když do nějakého území nikoho, to je jako terra incognita a jako my se tam prostě tak jako objevíme. Čili prostě když v 39. Sověti spolu s nacistickým Německem provedli invazi Polska, tak říkali, že polský stát neexistuje. Úplně to samé to bylo teďka s Ukrajinou. Ruští představitelé vypravovali, jak Ukrajina není stát, pokud Ukrajina vůbec někdy něco bylo, tak to byla jenom součást Ruska, nic jiného. Čili my na tohle máme právo tam jít. A jinak si myslím, že z toho dobře vypíchnul ta delegitimizace obětí. To je něco, co bude probíhat na mnoha a mnoha úrovních. Ty jsi zmiňoval ten narrativ s těma nacistama. Další taková populární věc je přehánět jakýkoliv problémy s ukrajinskýma uprchlíkama v Evropě, čili všichni ukrajinští muži jsou nebezpeční násilníci a všechny ukrajinské ženy jsou prostitutky.

0: nic špatného. A proto tam je v tom ruském ekosystému to zviditelňování těch různých stran jako AFD, Reform, Donalda Trumpa tam samozřejmě vždycky jmenovali, Marine Le Pen, anebo v našem prostoru SPD.
1: Když jsi zmínil Donalda Trumpa, to je jenom odbočka, tak on v lednu letošního roku řekl, že z té organizace ve Finsku, z toho Centra pro boj s hybridními hrozbami vystoupí. Je to tak?
0: Pokud vím, tak už Američané vystoupili, ano.
1: No a jak to, jako vidíš to jako legitimní, říct, hleďte, no tak my si to budeme dělat po svém, nebo my tak úplně nesouzníme s tím, co děláte, nebo jaký měli důvod?
0: Tak my jsme mohli pracovat jenom s tím, co zveřejnili. Pokud si to správně pamatuju, tak označili nás v takovém dlouhém seznamu jako jednu z organizací, která vyvíjí antiamerickou činnost. Aha. Takže pokud mají pocit, že vyvíjíme antiamerickou činnost, tak to asi musí být. A jako já osobně, tak i tím, že jsem byl zodpovědný za tu oblast dezinformací, tak jsem to viděl jako pokračování toho, co Američani v informačním prostoru dělali už vlastně od druhého nástupu Trumpa. To, jak nejenom Bílej dům, ale vlastně už i všechny ambasády na světě papouškovali tu lež, pardon, že to tak musím říct, ale to tak nic jiného není, lež, že boj s dezinformacemi je cenzura, což prostě fakt není pravda. Jo. To je jako říct, že boj s organizovaným zločinem je genocida. Je to naprosto jiný smysl. Tak já to beru jako pokračování tady té politiky, kdy Američani už teda od toho druhého Trumpova období dlouhodobě říkají, že jakýkoliv boj s dezinformacemi je proti jejich národním zájmům, což teda o nich něco vypovídá.
1: Jakube, já se to pokusím shrnout, co jsi mi řekl. Ty jsi řekl, že jako rusista vlastně sleduješ to, co se vypráví Rusům v jejich domácích médiích, která jsou, a to není přehnané říct, cenzurovaná, která jsou státní, která vlastně vypráví tu propagandistickou oficiální verzi toho Putinova režimu. A ty říkáš, no, protože jsem rusista, můžu to sledovat a tím pádem varovat evropské státy, Evropskou unii před tím, co se po nějakých linkách a kanálech dostane do toho oficiálního vyprávění v tom státu, v našem případě tedy v Česku, že prostě nějakým způsobem ta ruská propaganda se procedí svými kanály do Česka. A taky si řekl vlastně, že Američani tohleto označili za cenzuru, oni mají takovou představu, že prostě ať informace běhají, jak chtějí, lidi si to nějak přeberou, je to tak?
0: Nakolik jim rozumím, tak ano.
1: Ano, ano. A teďka moje otázka by byla tahle. Když budeme mít dojem, že vlastně potřeba teda ty informace pečlivě hlídat a všechna kritika, třeba vůči Ukrajině, nebo kritika vůči demokratickému zřízení a demokratickým institucím, nahrává Moskvě, což je de facto pravda, nenastane to, že začneme vnímat Moskvu jako příliš velkého hráče, že za každým nesouhlasem s Ukrajinou, za každým nesouhlasem s demokratickými politiky, proukrajinskými politiky stojí Moskva. Není to potom vlastně medvědí služba té veřejné rozpravě, neděláme Moskvu mocnější než je, když si myslíme, že má tolik možností ovlivňovat tu českou rozpravu třeba? A česká média, a české politiky? Nedělají to někteří jenom tak?
0: No kdybychom na tuhle konstrukci přistoupili a kdybychom tohleto říkali, tak by to asi problém trochu byl, ale zároveň bychom se dopouštěli logického klamu. Že jo? Jo, to je jako v tom klasickém antickém příkladu, že člověk je neopeřený živočich, takže když tady ošku slepici, tak je to člověk. Takhle to přece, že on nefunguje. To, že něco vykazuje znaky podobný tomu, co Rusko dělá, ještě pořád neznamená, že to zase dělá Rusko. Čili jasně, že je naprosto legitimní kritizovat naše státy, kritizovat naše mezinárodní organizace. Je legitimní kritizovat Ukrajinu, když jako třeba s tou naší pomocí nenakládá tak, jak bychom si představovali. A neznamená to, že zatím stojí Rusko. Ale myslím si, že je pořád legitimní ukazovat na to, kde toto Rusko právě dělá, No zejména poukazoval na ty případy, kde lže, že jo. Tam je podle mě pořád ještě ten klíčový bod, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace, kterou používáš pro tu kritiku. Takže nezapomněl bych úplně na tady ten aspekt.
1: Rozumím tomu. A teď mi řekni ještě, co si s těmi dezinformacemi počít? Kdybychom tedy žili ve státě, který má instituce, které dovedou informovat Čechy, třeba o tom, co se vypráví v Moskvě a co se pravděpodobně

0: pravděpodobně objeví brzy u nás v celém Česku. Představuju si znovu, kdybych se vmyslel do mysli válčícího Ruska, tak já bych potřeboval, aby to veřejné mínění na západě bylo absolutně extremizované, rozdělené, aby se lidi hádali, aby ničemu nevěřili, aby řekli, no oni vlastně lžou všichni. A jedno, jestli lžou Američani, Evropská unie nebo Rusko, nesmíme věřit nikomu. Je to tak? To by byl jakoby dobrý putinovský cíl.
1: Já myslím, že to popisuje zcela přesně, ano, ano.
0: No a jak to Rusko dělá tohleto?
1: Možná by se to dalo popsat jako takový ten had, který žere sám sebe, nebo nějaký takový mechanismus, který sám sebe umí krmit. Jo? Protože na jednu stranu ty do toho informačního prostoru házíš nějaký ty toxický informace, typicky třeba právě o Ukrajině, nebo o tom, jak Evropská unie se snaží zničit model tradiční rodiny, jo? A budeš proto používat nepravdivý informace typu Evropská unie zakazuje používání výrazu otec a matka, což je věc, kterou jsem velmi často viděl z toho ruského dezinformačního ekosystému týc na ty naše pseudokonzervativní portály a pak se toho chytnou i některý politici. A to je právě ten druhý krok, že pak se ti toho chytnou ty domácí aktéři a ty, když sedíš na té ruské ambasádě v jednom hlavním městě, tak ty budeš hlásit domů, jako kdo jsou ty aktéři, který ty tvoje narrativy papouškujou, kdo jim pomáhá a pak zase jako přichází ta podpora, že jo, která nemusí být nutně jenom finanční, přestože už je zdokumentovaný, že v některých případech si Moskva tady ty politiky jako platila, ale může být čistě jenom informační, že jo, může jít jenom o pozvání na Valdajský fórum nebo na tu konferenci na Rodosu. Může jít o zvaní do těch médií, do Russia Today, do Sputniku, anebo do Infowars. Čili ty hodíš ty toxické informace do prostoru, podíváš se, kdo ti je pomáhá šířit a pomáháš těm lidem, aby je mohli šířit dál. Je to takový, ty starý KGBáci tohleto vlastně přirovnávali tomu, kdy oni zasadí to semínko, na začátku ho ještě zalejvají, ale pak už se jenom kochají tím, jak ty domácí aktéři chodějí a z toho stromu si trhají jabka a sami ten strom zalejvají, protože už jim ten strom jako vyhovuje.
0: No a teď, kdybys byl rozhodčí a koukal se, jak se to těm Rusům daří, jo, tak já jenom nakreslím ten obrázek. Evropa je dekadentní, zkažená, Vladimír Putin často používá termín gejropa, to znamená Evropa, která je převrácená, kde už neplatí, že muž je muž, žena je žena a tak dál. A z toho taky vyplývá, že Rusko je to místo, kde se ještě daří tomu tradičnímu světu, kde jsou věci v pořádku. Jak se Rusům povedlo z té země, kde je vysoká rozvodovost, vysoká potratovost, alkoholismus, násilí na ženách, kde není občanská svoboda, jak se jim povedlo tu zemi vykreslit jako místo, kde jsou věci ještě v pořádku? No tak nejsou v tom Rusové, není v tom Putin dobrý, není on vlastně v tom tvém řemesle špička?
1: No tak, ale o tom tady vůbec není sporu. Já považuji Rusy za nejlepší dezinformátory téhletý planety a jako ne jako o pár bodíků, ale opravdu o hlavu a o ramena. To myslím si, že v tomhle tom jsou naprosto skvělí. A jako jak se jim to povedlo, mě to taky místy připadá jako záhada jako k tomuhle všemu, co si popsal a s čím docela souzním tě ještě přidám právě historku z Bruselu, kde byla nějaká demonstrace muslimů a já jsem zrovna byl v trafice, si něco kupoval a ta paní prodavačka povídala, no tohleto by se v Rusku nestalo. A co myslíte? Jako, no muslimové po ulicích. Rusko má největší muslimskou menšinu v Evropě, jo? Ale nějakým způsobem se jim povedlo přesvědčit jako zbytek Evropy, že tohle to je ten ráj bílých křesťanů s tradiční rodinou. Je to samozřejmě absurdní na mnoha rovinách, ale myslím si, že to ukazuje jeden mechanismus, který Rusové chápou jako velmi, velmi dobře. Že ta negativní komunikace ti prostě dělá daleko lepší rozdíl než ta pozitivní komunikace. A ono to malinko, to přece známe, že jo, i z těch médií, jo? Jako titulek, ministr udělal něco dobře, ten ti nikdy nevyrobí tolik kliků, jako titulek ministr sebral 500 000 a utekl se svojí sekretářkou na Maledivy. No, 500 000 by na to bylo málo, no, ale jako, chápeš, jaký princip myslím, že jo. Takže jako, že ty negativní zprávy se prostě do těch lidí zapisují hlouběji než ty pozitivní. Já jsem kdysi četl, a tady už teda fušuju do úplně jiného řemesla, ale nějaký článek, který se věnoval snad evoluční psychologii, a tam vlastně popisovali, že tohle to má evoluční význam, že ty potřebuješ vyhodnocovat negativní informace jako daleko kritičtější než ty pozitivní. Negativní informace tě můžou ohrozit na životě, na zdraví, zatímco když je všechno v pořádku, tak ty můžeš být v klidu. Když jsi v klidu, tak nejsi agitovaný. Čili oni se neustále snaží lidi agitovat právě nějakýma negativníma informacemi. Ty negativní informace, kterýma je zahlcují, ty se týkají exkluzivně, že jo, Západu, Evropské unie, Spojených států, Ukrajiny, prostě těch cílů, který si vyberou. A když ty posloucháš negativní informace jenom o těch jako nepřátelích, který se Rusko vybere, tak to najednou vypadá, jako kdyby to Rusko bylo nějaký ráj. Je to do nějaký míry jako fascinující mechanismus, ale samozřejmě pro nás je poměrně nebezpečný a měli bychom se mu podle mě daleko víc věnovat.
0: Z pohledu médií bych možná doplnil, že titulek ministr udělal něco dobře, není tak častý z jednoduchého důvodu, že média jsou od toho, aby prostě ministra hlídal, jestli dělá svoji práci, a pokud ji dělá dobře, no tak ho nemusí hladit po hlavě, že dělá dobře svoji práci, za kterou je dobře placen. Tak od toho ta média máme, to je jenom takové jako upozornění na logiku věcí. A řekni mi, jak to dělá Finsko? Ty sedíš teď v Helsinkách. Já fascinovaně sleduju proměnu Finska v době té ruské hrozby. Finsko má historickou zkušenost se Sovětským svazem a s Ruskem, nepříjemnou. Je to malá země, má dlouhou hranici s Rusy. Sleduju finského prezidenta Staba a sleduju, jak se společnost nějakým způsobem cvičí na to, aby se ubránila. To neznamená, že se militarizuje, že přebírají moc namísto demokraticky volených politiků armádní důstojníci, ale něco se v tom Finsku děje. Jak bys to popsal? Jak bys popsal to, že Finsko zvyšuje svoji odolnost vůči těm, s prominutím, kecům, které to Rusko produkuje, ale taky vůči reálné vojenské hrozbě? Jak to dělají Finové?
1: Jo. No, tak v tomhle tom je hned několik otázek a nejsem si úplně jistý, jestli na všechny budu odpovědět úplně kvalitně, ale tak, když začnu u té informační oblasti, dlouhodobě se říká, že vlastně taková největší finská síla je v té mediální gramotnosti. A to souvisí prostě s tím, že ten vzdělávací systém v Finsku je velmi kvalitní. Vlastně dlouhodobě Finové byli v těch žebříčcích mediální gramotnosti na prvním místě. V poslední době, pokud si to správně pamatuju, tak už teda první byli snad Estonci, ale Estonci se hodně často jako vlastně modelují podle Finů. A tohle asi vychází z toho, a tady opravdu zase budu mluvit tak, že možná nějaký člověk, který se Finsku věnuje profesionálně, by mě asi opravil jako v hromadě nepřesností, ale připadá mi, že oni se kdysi dávno rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsme relativně malá země, která nemá nějaký jako nekonečný zásoby zdrojů ropy nebo něčeho takového, tak my musíme investovat do lidí. My potřebujeme, jako aby ty lidi u nás byli chytrý a uměli vytvářet nějaké hodnoty. Čili na to vzdělání je tady jako poměrně velký důraz a proto úroveň vzdělanosti tady bude pravděpodobně trochu vyšší. S tím bude souviset i ta úroveň mediální gramotnosti. Co si myslím, že jim strašně pomáhá, je taky jako daleko silnější kondice médií. Tady zase takové jako poznatek z druhé ruky, ale pamatuju si, že když jsem byl v Bruselu, tak jsme tam měli 3 korespondenty za Českou republiku, jeden z České televize, jeden z Českého rozhlasu, jeden z ČTK, zatímco Finsko tam mělo snad 5 lidí jenom za Yle, což je teda taková jako Česká televize její. Takže to se bavíme o zemi, která má vlastně poloviční počet obyvatel než Česká republika. Čili evidentně tam ty média jsou v daleko silnější kondici, když si můžou dovolit jako poslat víc zahraničních korespondentů.
0: Jakoby jenom technická poznámka. Trefuješ se doprostřed debaty o České televizi, Českém rozhlasu a ČTK. Je totiž dobře možné, že tam Česko nebude mít už vůbec nikoho, protože Brusel pro současnou vládu představuje vlastně nepřátelské území do jisté míry a znamená to také, že prostě s těmi škrty, které se připraví pro Českou televizi, rozhlas a ČTK, je možné taky, že proti těm 5 Finům tam bude 0 zástupců Česka.
1: To je samozřejmě jako strašně špatně a bude to pomáhat jakýmukoliv informačnímu agresorovi. Jo. Za 20 let to možná nemusí být Rusko, za 20 let to může být Čína, ale jakýkoliv informační agresor bude velmi rád, že u nás jsou média jako ve špatné kondici a že nemáme spolehlivý zpravodajství. My jsme se věnovali tomu, že jsme trénovali vlády, ale jako kdykoliv jsme tam přišli, tak jsme jim říkali, tohle to nemůžete vyřešit sami, ten problém je příliš velký. Vy na tohle potřebujete spolupracovat s neziskovým sektorem, potřebujete na to spolupracovat s médiama, potřebujete na to spolupracovat s výzkumníky, s akademií, protože vláda sama tady ten problém nevyřeší. Čili pokud pokud někdo ořezává jednu z těch částí, která je naprosto kritická, a média jsou naprosto kritický k tomu, aby nás pomáhali chránit proti té dezinformační agresi, tak pokud někdo oslabuje ty média, tak tím vlastně pomáhá těm informačním agresům.
0: No to si teď si zmínil dvě vlastně neziskové organizace a média, která teď jsou jako trochu terčem té současné moci, ale chtěl jsem se zeptat ještě na něco jiného. Já jsem si představoval finského mediálně gramotného teenagera. Jak se liší oproti českým teenagerům? Jak vypadá ta mediální gramotnost? Já si to překládám, že si nenecháš věšet bulíky na nos libovolně, a nebo že nejsi úplně lhostejný, že nemáš dojem, že svět se stejně bude řídit tam, kam chce, a ty na to nemáš žádný vliv, nejsi toho součástí a je ti to všechno tak trochu s prominutím burst. Tak jak vypadá mediální gramotnost?
1: Já to bohužel to neznám jako z první ruky, jo, že jsem nechodil jsem do finské školy, čili ti neřeknu, jak vypadají ty hodiny mediální gramotnosti, ale připadá mi z toho denního kontaktu s těma Finama, že oni jsou daleko víc připravení na nějaký takový ty triky obchodníků s teplou vodou, jo? Že oni velmi daleko s nás poznají nějakou logickou manipulaci, daleko s nás poznají nedůvěryhodný zdroj informací, jo? Daleko s nás poznají, že když někdo tlačí do toho časového presu, aby se rozhodnul teď během 3 vteřin, že to je že tam je zatím pravděpodobně nějaká levá. Jo, tak mi připadá, že tady ty automatismy, oni mají v sobě daleko víc zabudovaný. Jak přesně se to v těch školách učí, to ti bohužel neřekl, protože jsem do nich nechodil. Ale myslím si, že pokud bychom tohle chtěli dělat dobře, tak vlastně okopírovat ten program, který ve Finsku by stálo za to. No. Myslím si, že co od nich slyšíš, je, že klíčový je s výchovou tady k tomu jako kritickému přijímání informací začít tím co nejdřív. No. Jako ideálně na tom prvním. Nečekat ještě nějaký druhý.
0: No, nám se zdá, že debata o vzdělávání je příliš náročná a příliš dlouhodobá na to, abychom zareagovali na aktuální hrozbu, když to přijmeme tedy tu premisu, že tou aktuální hrozbou je Rusko. Co by měli dělat ti, kdo už školy vychodili a kdo se chtějí přiučit nebo chtějí mít nějakou aspoň kompetenci minimální, nenechat si těmi obchodníky s teplou vodou, nebo jak jsi to řekl, nechat věšet ty bulíky na nos. Tak jak zvyšovat tu naši odolnost vůči tomu, kam by nás dezinformátoři rádi dostali?
1: Proto vlastně já, když mluvím o těch různých opatřeních, co se proti dezinformacím dá dělat, tak já tu oblast jako vzdělávání, tu já mám až někde asi na prioritě číslo 3. Právě protože ji taky vnímám jako strašně dlouhodobou věc a že ve spoustě zemí potřebujeme jako daleko urgentnější řešení. Čímž neříkám, že se vzdělávání nemá dělat, to ne. Ostatně sám se ho dopouštím na College of Europe, ale jako je potřeba brát v potaz právě přesně, že to může přinést výsledky třeba až za 10, 15, 20 let. Co se týče nějakého běžného konzumenta médií, myslím si, že jako je dobrý vnímat, že ten problém tady existuje. Jo? A pokud možno načíst si o něm něco. Jo? Pokud teda není možný otevřít si třeba ty stránky toho EU versus Disinfo, což si pořád myslím, že jako velmi dobrý zdroj informací. V České republice máme iniciativy, které se tomuhle problému věnují. Tak na Českém rozhlasu, že máte tu ověřovnu, což si myslím, že je skvělý počin. Člověk může sledovat tohleto, jako co jsou ty dezinformační narrativy, které se šíří v tom našem prostoru. A člověk si to může porovnávat s tím, co tady v té oblasti dělá nezisk. Právě tak to dělají třeba ty český elfové. Co dělají manipulátoři, co dělá Centrum pro informovanou společnost, evropské hodnoty, jako různý neziskovky, které se tomuhle tématu věnují. Ono i z toho porovnávání toho, co dělají ty různí aktéři, ti vznikne takový ten nejdůležitější průsečík, že pokud něco zaznamenají 4 různí aktéři, třeba 2 média a 2 neziskovky, tak je to pravděpodobně poměrně důležitý problém. Čili jako už jenom to, že když se o tom člověk bude chtít vzdělávat, tak si myslím, že to přináší ten první krok a samozřejmě pokud některý lidi chtějí být vloženě aktivní a působit v tom informačním prostoru, tak myslím si, že tohle jsou přesně ty věci, který se snaží, přesně takový jednotlivce se snaží studovat třeba ty český alfové, že jak může člověk sám pomoct na sociálních sítích v boji proti těm proruským trolům, co tam sám může dělat. Tak tam může jít o nějaký jako investigatice nebo i o nějaký šíření proti narrativu, proti tady těm trolím fabrika.
0: Možná teďka bych to ještě přizpůsobil situaci člověka, který třeba ani nemá čas permanentně sledovat nějaké analytické zdroje, A všimnul jsem si toho, a my už jsme to trochu nakousli, že existuje takový vzorec, třeba, že vlastně je velmi nevýhodné v té informační válce být přesvědčený, že jsem strašně chytrý a že jsem chytřejší než ostatní. Třeba u lidí, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou ovce, ale já jsem génius, který to všechno vidí zdravým rozumem nejlíp, že to je zrovna myšlenkové nastavení, které je velmi zranitelné, protože ten člověk, který má o sobě tuhletu monumentální představu intelektu přirozeného, tak velmi často naskakuje na tyhle věci. My jsme se do toho dotkli v tom vyprávění Ruska, že prostě Rusko je třetí Řím, Rusko je centrum světové víry a všechny ostatní víry, náboženské, etnická přesvědčení, jsou tak trošku slabší, než je to pravověří, které sídlí v Moskvě. To přesvědčení, že Rusko je strážce prostě toho normálního světa. Co bys řekl, jaké myšlenkové nastavení tě dělá opravdu zranitelným vůči dezinformacím?
1: No, tohle to je zajímavá otázka. Myslím si, že v tomhle tom tohle si asi popsal docela dobře, a i ten kontrast jako s tím, co člověk vidí tady ve Finsku, je asi poměrně vypovídající, že asi ano. Jako čím vidíš větší otevřenost jiným myšlenkám, jiným názorům, jiným postojům, asi tím méně zranitelný budeš, to si myslím, že takhle to bude fungovat a přesně taky naopak, že takový ty lidi, co mají ve všem hned jasno, tak asi budou s naším cílem, to asi jo. A zároveň, jako jak jsi o tom mluvil, tak já jsem se snažil přemýšlet nad tím, no dobře, a jak bys teda poradil někomu, kdo už má za to, že má ve všem jasno a od někoho radu, no to je takový jako trošku neřešitelný problém, že jo. Takže vlastně jakkoliv souhlasím s tím tvým popisem situace, možná teďka na první dobrou úplně nemám to nejsnazší řešení.
0: Já se trochu snažím vyznat v tom vzdělávání dospělých lidí, jo? Že vlastně já třeba občas jako morální teolog přednáším jako seniorům. A seniori jsou strašně zajímaví, protože mají nějakou životní zkušenost, na kterou se můžou odvolat. Mají zkušenost velmi často z dob socialismu a už kdo třeba pamatuje média z dob komunistů, tak je citlivý na nějaký druh řeči, druh vidění světa, na propagandu třeba, když to řeknu takhle krátce, ale to jsou seniori třeba tady z farnosti, jo, tak to jsou zase specifičtí lidi, kteří přemýšlejí o víře a tak. Tak si říkám vlastně, že to těm Rusům tak vychází v momentu, kdy jsme přesvědčeni, že všichni to s námi myslí špatně, my jsme jediní, kdo prostě tomu rozumí správně a tohle to nás potom činí zranitelnými, tak tam já mířím.
1: Tady narážíš jako na zajímavý problém. Já vlastně, jak už jsem zmiňoval, teď jsem odešel jsem z toho centra a co teďka dělám je, že se věnuju se disertaci, která se věnuje právě tomu, jak zlepšit boj s dezinformacemi. A jeden z těch problémů, on je to postavený na sedmi respondentech ze sedmi různých zemí. A to, na co naráží hned několik z nich, je přesně to, o čem jsi teďka mluvil. To, v čem my máme jako slabinu, to, s čím my máme problém, je, jak vzdělávat ty lidi, kteří už jsou mimo ten školský systém. V podstatě dospělí, ale jeden z respondentů i vloženě zmínil jako seniory, lidi v důchodu, tohle to je vlastně naše největší slabina. A málo z nich tam má jako jasný řešení, co mě připadá nadějný, i když zase že narážíme na ten problém, který ty jsi zmínil, jak některý vlády s tím neziskovým sektorem bojují, ale tohle to prostě fakt nechat na tom nezisku a ne nějak jako, ne říct, jako dělejte si to sami, ale aktivně v tom podporovat, jo. Rozdělit si práci, tak tohle to je segment populace, ke kterému mluvíte vy, tohle je segment populace, ke kterému mluvíme my, ale nějak na tom jako spolupracovat, protože mně připadá, že tohle to je ta nejlepší cesta, jo. A když třeba jsem sledoval, co dělal Jarda Valů, že jo, s Elpidou, kdy oni jezdili po těch domovech důchodců a mluvili o tady těch problémech, tak mě připadlo, že vlastně tohle je jedna z těch nejnadějnějších věcí, co se dá dělat, že jo, že přece nemá cenu, abych tam přijel já, že jo, z Bruselu, nebo člověk, který pracoval v Bruselu, člověk, který pracoval pro americký think tank, já už jsem podezřel jako a priori, že jo, ale když tam bude jezdit někdo, kdo minulý týden byl v Krnově a příští týden bude v Šumperku a teďka mluví k někomu ve Frýdku místku, tak je to přece jako daleko nadějnější. Ten člověk jako už ví, jak tedy s tím publikem mluvit a naladí se na ně líp a bude prostě dělat líp.
0: Jakube, co zní ve Finsku v té veřejné debatě, když někdo řekne, helejte, já nejsem pro válku, já jsem pro mír. pojďme se nějak dohodnout. Konec konců, ale to slyšíme, to jsme teda donedávna slyšeli i od Donalda Trumpa. A nikdo normální přece není pro válku, nikomu se přece nelíbí zabíjení a válčení. Ale dobře víme, že takhle to nefunguje, že tím, že prohlásíme, že jsme pro mír, tak nastane mír. Tak jako, jak to je ve Finsku s tou debatou?
1: No zase, já nejsem si jistý, že jsem úplně nejlepší respondent na tohle, protože zase se té finské debaty až tolik neúčastním. Jo? Já porad finsky neumím třeba. Ale jako přiznám se, že jsem tady nenarazil tak moc na tohle to, že jako když budeme chtít mír, tak ten mír nastane. Tady naopak to je vlastně ta část, kterou my jsme trošku už opak zamluvili. Když ty se ptal na to, jak řešejí tu odolnost v informační oblasti, jak řešejí tu odolnost jako víc vojenské oblasti, tak to mě právě připadá, že oni tady jako naopak chápou, že mír bude jenom tehdy, když my budeme připravený jako na tu válku. A proto tady vlastně ta armáda je, teďka ti neřeknu přesný čísla, ale mám pocit, že jako lidi ve zbraně tady mají snad dvakrát víc, než máme my, přestože mají jako poloviční počet obyvatel. A rezervistů mají snad jako 100 tisíce. Jestli to je 500 nebo 600 tisíc, teďka taky nevím úplně přesně. Jako tady ta připravenost na možnost jako vojenský agrese je velká. Do bunkru by si schoval snad jako 80 nebo 90% obyvatel. Tady se počítá s tím, že jako invaze by mohla proběhnout a jsou na ní připravený. A tohleto mentální nastavení tady bylo už před rokem 22 a po roce 22 se 100% jenom jako utvrdilo, usílilo.
0: Jakube, poslední otázka je osobní. Já se ti omlouvám, můžeš z ní klidně nějakým způsobem vykličkovat, když ti nebude příjemná. V souvislosti s válkou je samozřejmě velké téma strachu. Obav osobních, to, co vidíme na Ukrajině, jsou prostě hrozné obrázky. Jak ty jako člověk, který se zabývá dezinformacemi a taky strašením Moskvy, před atomovými zbraněmi a tak, jak se vyrovnáváš s vlastním strachem z války?
1: Nevím, když zmiňuješ takový to jako nukleární strašení, tak já naopak se snažím všude upozorňovat lidi, že tohle to je takový typický moskevský narrativ, který oni používali celou studenou válku, že v roce 56, když poslali tanky do Budapešti, tak říkali na západ, jako opovažte se jim pomáhat, jenom rozkrytáte nukleární válku. To samý 68. Československo, to samý 79. Afghánistán a teďka to samý dělají s Ukrajinou. Takže já vlastně o tomhle nukleárním strašení mluvím jako o jednom z nástrojů té ruské informační války. Co se týče toho, co dělají v Ukrajině, tak jasně, že se mi na to nekouká dobře, ale no, doufám, že to není nějaká úplně tajná informace. Já jsem se vlastně jako nedávno jsem se hlásil na jednu pozici v Kyjevě, takže jako nemám úplně pocit, že by mě tohle to jako odstrašilo od toho. Na druhou stranu, jako já samozřejmě pravda, že když jsem tam jel naposledy, tak jako měl jsem chvíli žaludek na vodě, to jasně, že jo. Prostě jedeš do oblasti, kde na tebe nějaký lidi házejí bomby, no, tak to ti není jako příjemný, ale myslím si, že když seš tam mezi těma lidma, kteří v tom žijí každý den, tak vlastně ten jejich klid na tebe docela dejchne. Takže jako ta úvodní nervozita vlastně po nějakým půl dní docela opadla. Ale no, tak jako příjemný to samozřejmě není. Jasně, že by bylo hezčí žít v příjemnějším světě, ale ten nemáme a pokud se ho nebudeme snažit vybudovat, tak ho ani mít nebudeme.
0: Odborník na dezinformaci Jakub Kálenský. Já tě moc zdravím do Helsinek, do Finska. Děkuji ti, že jsi s námi strávil čas.
1: Děkuji za zájem, ať se daří, mějte se tam dobře.
0: To byl pořad za 5, 5 na Proglasu, loučí se s vámi Petr Vizina.

0: Krátce před 6. hodinou čerpáme myšlenku na den z knihy Být blíž Anny Pinknerové. Uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Stromy a ptáci. Jak jsme různí. Některý člověk je podobný mohutnému stromu s košatou korunou. Stojí tak pevně a jistě po mnoho let na svém místě, slouží k orientaci pocestným. V pravidelných obdobích poskytuje stín jako ochranu před slunečním úpalem, nabízí prostor pro stavění ptačích hnízd. Změny se dějí pomalu a postupně organickým růstem. Větve rostou, pnou se do výšky a sílí, listí pučí, rozvíjí se, tančí ve větru, žloutne a opadává. Můžete přesně vědět, co se kdy stane a jaké to bude. Jeho kořeny musí být za ta léta tak hluboko a široko v zemi, že by nebylo možné jej přesadit kamkoliv jinam. Smysl a role stromu jsou pevně spojeny s místem, kde vyrostl, a všichni se spoléhají, že tu bude stát za rok, za 10 nebo třeba i za 100 let. Jiní lidé se podobají spíše ptákům. Poletují, čiřikají, honí se. Každý rok hnízdí někde jinde. Přelétavost, která působí tak lehce a hravě, způsobuje, že málo kdy máte možnost je opravdu poznat. Málo kdy posedí na jednom místě delší dobu. Chvilku tu prospěvují, ale než se nadějete, už odletěli jinam. Tačím zpěvem zkrásní každá chvíle. Hnízda ve větvích jsou jako ozdoby každého stromu nebo keře, který si ptáci vyberou. Člověk se musí vybavit dalekohledem a velkou trpělivostí, chce-li ptáky pozorovat. Nebývá to snadné, nikdy nevíte, přiletí-li tam, kde je vyhlížíte. Ptáci si se stromy dobře rozumí, navzájem se potřebují. Ačkoliv nebo právě proto, že jsou tak odlišní, my lidi míváme podobné vlastnosti. Buď jsme tak stálí a stabilní, že jsme až trochu nudní v té předvídatelnosti, nebo jsme tak přelétaví a nestálí, že jsme buď nepředvídatelní, nebo jen těžko předvídatelní. Možná si to i navzájem vyčítáme. Proč nejsem víc jako ty? Proč nejsi víc jako já? Naše domluva by pak byla daleko snazší. Jenže to Bůh stvořil stromy i ptáky a chtěl je mít takovými, jací jsou. Zřejmě se mu líbilo vytvářet co nejodlišnější stvoření, aby se co nejvýhodněji doplňovala. Aby se byla nápomocná. Aby se navzájem těšila. Možná je to i s námi tak.

Je krátce po 6. hodině pondělí 22. června. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na dvojici anglických přátel svaté Jana Fischera a Tomáše Moora, mučedníků z tohoto dne roku 1535. Právník, královský kancléř a správce dvou univerzit Moore je patronem představitelů vlád a všech politiků. A podle občanského kalendáře má svátek Pavla. Jméno je z latiny, z mužského Pavel a znamená malý, nepatrný nebo skromný. Pavlám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu vás nyní zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat úryvku ze 7. kapitoly Matoušova evangelia.

Ježíš řekl svým učedníkům: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni. A jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Neboť jak chceš říkat svému bratrovi: Dovol, ať ti vyndám z oka třísku, a sám máš ve svém oku trám. Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

0: A v tuto chvíli se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Modlí se s vámi Natálie.
1: A Pavel.
0: Dnešní texty vezmeme ze 4. týdne žaltáře v novějším vydání breviáře od strany 1279. 1279 a ve starším vydání od strany 1151. 1151. Pouze závěrečná modlitba bude z památky svatých Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Móra, mučedníků, strany 1566, 1566 nebo 1393. 1393. Tedy pro novější vydání breviáře strany 1279 a 1566. Pro starší vydání 1151 a 1393. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka, lstivého a nepravého. Pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme, dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Pane, ty jsi nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
1: Dříve, než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože.

0: položil zpřed sebe naše viny. Naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
1: Neboť pominuli všechny naše dny v tvém hněvu. Jako vzdech jsme dokončili svá léta.
0: Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80.
1: Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí a my odlétáme.
0: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?
1: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.
0: Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky.
1: Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život.
0: Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
1: Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.
0: Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha. Dej zdar práci našich rukou. Dej zdar práci našich rukou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Oslavujte Hospodina po všech končinách země.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu od končin země.
0: Vy, kdo se vydáváte na moře a všechno, čím je naplněné, ostrovy a ti, kdo je obývají.
1: Ať zajásá poušť a její města, osady, v nichž bydlí Kedar.
0: Ať zpívají obyvatelé Petry, ať volají z vrcholů hor.
1: Ať vzdávají Hospodinu slávu, ať na ostrovech zvěstují jeho chválu.
0: Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník se roznítí zápalem k boji.
1: Vydá válečný pokřik a přemůže své nepřátele.
0: Dlouho jsem byl nečinný, mlčel jsem a zdržoval se.
1: Nyní jak rodička budu křičet, sténat a zároveň nabírat dech.
0: Spustoším hory a vrchy, všechnu jejich zeleň nechám zvadnout.
1: Proměním řeky v ostrovy, vysuším bažiny.
0: Povedu slepé po cestě, kterou neznají, dám jim chodit po neznámých stezkách.
1: Tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Oslavujte Hospodina po všech končinách země. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
1: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci,
0: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
1: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
1: Vždyť já vím, velký je Hospodin. A náš Pán je nade všemi bohy.
0: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
1: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
0: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
1: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
0: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
1: Sichona, krále Amor.

0: Amorického, Uga krále Bašanského a všechny krále Kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli, svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
0: Děkujme Hospodinu, našemu Bohu. On nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahamem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

0: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou. Sluší se, aby ho všichni chválili. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť je navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v něho doufají. Volejme k němu.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe. Pane, ty jsi štědrý a milosrdný.
0: Děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k nám.
1: Ty s Otcem neustále ve světě působíš.
0: Obnovuji všechno silou Svatého Ducha.
1: Otevři oči nám i našim bratřím,
0: abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.
1: Ty nás dnes voláš ke své službě.
0: Učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné milosti. Pane, chválíme tě a doufáme v tebe. A nyní připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svědectví o své víře. Na přímluvu svatého Jana a Tomáše pomáhej i nám, ať celým svým životem svědčíme o víře, kterou vyznáváme. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V pondělí 12. týdne v liturgickém mezidobí čteme z první knihy Samuelovi, dnes 17. kapitola s velmi známým textem, jak David bojuje s Goliášem. Filišťané shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Soka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sokem a Azekou v Efes do Mímu. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v Terbintové dolině a seřadili se k bitvě proti Filišťanům. Nahoře z jedné strany stáli Filišťané, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z filišťanských šiků zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přílbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já, Filišťan, a vy, služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Filišťan dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Když byl David přiveden k Saulovi, pravil, ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přílbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky hůl, z potoka si vybral 5 těch nejhladších oblázků a vložil je do pastýřské mošny, která mu sloužila za torbu pro válečné potřeby. A potom s prakem v ruce postupoval proti Filišťanovi. Také Filišťan se hnul kupředu a blížil se k Davidovi se zbrojnošem, který před ním nesl štít. Když Filišťan zhlédl a spatřil Davida, pohrdl jim, že byl chlapec, byl plavovlasý, hezký na pohled. Filišťan řekl Davidovi, co pak jsem pes, že na mě jdeš holý? Filišťan pak Davidovi zlořečil při svých bozích a dodal, pojď tedy ke mně, dám tvé tělo nebeským ptákům a polní zvěři. David Filišťanovi odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem a kopím a s oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které si potupil. Dnes tě dal Hospodin do mé moci. Zabij tě, useknu ti hlavu a ještě dnes dám tvou mrtvolu i mrtvoli filišťanského tábora nebeským ptákům a divoké zvěři. A tak se celá země doví, že Bůh je v Izraeli. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje. Proto vás dal do naší moci. Když se Filišťan hnul a blížil k Davidovi, také David si pospíšil a běžel k boji proti Filišťanovi. David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázel v čele a on padl tváří na zem. David přiběhl, postavil se nad Filišťana, chopil se jeho meče, vytáhl ho z pochvy, usekl mu jím hlavu a tak ho dobil.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení z pondělí 12. týdne v mezidobí.

jiný lépe zná mé trápení i touhy. Já

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré pondělní ráno přeje Natálie Fajtová. Je 22. června. Katolický kalendář ukazuje na dvojici anglických přátel svaté Jana Fischera a Tomáše Móra, mučedníků z tohoto dne roku 1535. Právník, královský kancléř a správce dvou univerzit Mór je patronem představitelů vlád a všech politiků. Před 40 lety ve čtvrtfinále světového šampionátu v Mexiku vstřelil argentinský reprezentant Diego Maradona do britské branky gól století. Téhož dne horolezec Josef Rakoncaj jako první Čech zdolal 12. nejvyšší horu světa, 8000 Broad Peak. Rovných 30 let jsou kněžími pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze redemptorista Stanislav Přibyl a také františkán Jeroným František Jurka. Stejně tak Miroslav Hřib z farnosti Štítná nad Vláří. 30 let kněžství by se připomněl Josef Červenka. Roku 2022 zemřel po těžké nemoci. 56. narozeniny dnes slaví představený české provincie řádu svatého Augustína jeho delegát provinciál Juan Provecho, farní vikář u svatého Tomáše v Praze na Malé Straně a ředitel mateřské školy, základní školy a gymnázia svatého Augustína. 64 let se dožívá generální ministr řádu menších bratří konventuálů, argentinský minorita Carlos Alberto Trovarelli. 77. narozeniny má americká herečka Meryl Streep a dokumentaristka Helena Třeštíková. A svátek slaví Pavla. Jméno je z latiny z mužského Pavel a to se vykládá jako malý, nepatrný nebo skromný. Pavlám tedy k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Čeká nás horký den s tropickými teplotami mezi 26 a 31 stupně Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Také je možnost přeháněk a bouřek především na jihozápadě a jihovýchodě území. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30. Potom to bude ranní zíváček v 6:45 pro naše nejmenší posluchače a od 7 hodiny zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď je kapela The Folks a píseň Plout dál.

6 minut po půl sedmé jsou tu očekávané události s datem 22. červen 2026. Papež Lev XIV. Navštíví ústředí Světového potravinového programu OSN v Římě. Jako první to udělal před 10 lety papež František. V centrále největší humanitární organizace Spojených národů vystoupil s projevem proti světovému hladu. České televizi a Českém rozhlase začala po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení jejich nezávislosti. Stávka se projeví minutovým zpožděním některých pořadů. Před budovami rozhlasu a televize veřejné služby v Praze, Brně a dalších městech budou protestní setkání. Svatovítský varhaní oktáv dnes vrcholí děkovnou mší svatou za ty, kteří přispěli na nové varhany v pražské katedrále nebo se o ně jinak zasloužili, včetně těch, kteří se dokončení nástroje nedožili. Začne v 18 hodin, hlavním celebrantem bude pomocný pražský biskup a probošt metropolitní kapituly u svatého Víta Zdeněk Wasserbauer. A děkovnou mší oslaví 20. centrum Jana 23. v Hlinsku. Zúčastní se královéhradecký biskup Jan Vokál i zakladatel centra kněz Martin Lanži. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci. Krásné ráno všem, kteří právě vstáváte. Doufám, že jste se dobře vyspali. Víkend opět utekl a je tu opět pondělí s ranním zíváčkem. Máme před sebou už poslední školní týden, než začnou prázdniny, tak ho pojďme společně zahájit modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za toto nové ráno, za probuzení. Máme před sebou poslední týden, který budeme chodit do školy nebo do školky. Prosíme tě tady, dej, ať tento čas ještě dobře využijeme, ať dáváme lidem okolo radost a nabízíme jim své přátelství. Amen. A než se vrhneme na soutěž, pustíme si teď Ztratila Lucinka Bačkorku.

0: Dozněla nám písnička a teď už je čas pro vás. Znělka nám ohlásila dnešní soutěž. Dnes budeme ještě naposledy v tomto školním roce hádat nějakého svědce. Pokud tedy uhodnete, podle indicie můžete zavolat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. Tak si děti připravte telefony a dobře poslouchejte dnešní zadání. Hádej, kdo jsem. Narodil jsem se v Praze na začátku 10. století jako syn přemyslovského knížete Vratislava. Moje babička mi často vyprávěla o Pánu Bohu, o jeho dobrotě. Když jsem o něco povyrostl, učil jsem se bojovat a jezdil jsem také na různá vojenská tažení. Tam jsem si mohl upevnit a rozvinout základy moudrosti, rozvahy, vůle i víry. Kde se stal ze mě panovník, chránil jsem český národ před podmaněním od nepřátel. Usiloval jsem o mravní i kulturní povznesení Čech a dodával důraz naší rovnocenosti s ostatními zeměmi Evropy. Vedl jsem lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. To se ale mému bratru Boleslavovi nelíbilo. Vymyslel tedy plán, jak se mě zbavit, aby sám mohl usednout na knížecí stolec. Pozval mě k sobě na vlastní tvrz ve Staré Boleslavi a právě ve Staré Boleslavi 28. září můj život násilnou smrtí ukončil. Tak vidím, že už někdo poznal, o kom dnes je řeč, takže zvedáme telefon. Dobré ráno. Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Vašík Brzděk.
0: Ahoj Vašíku, tak jaká je správná odpověď?
1: Svatý Václav.
0: Je perfektní, takže dneska tvůj jmenovec, tak jsem moc ráda, že jsi zavolal zrovna ty. Ty o svatém Václavu určitě toho víš spoustu. Víš, je to tvůj patron?
1: Jo.
0: Takže to bylo jednoduché dneska. A Vašíku, jak jsi prožil víkend?
1: Dobře.
0: A jak se těšíš na
1: pohřbu? Byli jsme na pohřbu.
0: Na pohřbu jste byli, tak to je docela, docela smutné. A jak se těšíš
1: je, na kamarádům umřel tatínek.
0: Kamarádům umřel tatínek. Tak to je teda opravdu hodně, hodně smutné. Tak jo, Vašíku, a těšíš se na prázdniny už?
1: Jo.
0: Už je to za chvilečku, že? A budeš ještě příští rok chodit do školky, nebo už jdeš do školy?
1: Do školky.
0: Ještě do školky.
1: Ale po prázdninách už budu předškolák.
0: Už budeš předškolák. To je moc hezký, tak už se to taky blíží. Tak jo, Vašíku, já ti teďka dám vybrat písničku, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady Kde kdo to ví, Nám se stalo něco překrásného, anebo Dělání dělání.
1: Dělání
0: dělání, dobře. A komu budeš chtít písničku zahrát?
1: Mamince, tatínkovi z práce, a dědovi do Brna, a všem, kdo poslouchají, a Markéze.
0: Dobře, tak všem, které jsi vyjmenoval, posíláme písničku. Tobě moc děkuji, že jsi zavolal, mě se moc hezky. Těším se zase někdy na slyšenou. Ahoj.
1: Naschledanou.

naší soutěži nás dnes navštívil svatý Václav, tak se k němu pojďme ještě něco málo povědět. Byl vychováván svojí babičkou Ludmilou v křesťanském duchu. Když Václav dospěl a dosedl na knížecí stolec, převedl do země kněze a obnovil zničené kostely. Svým vlastním příkladem trpělivě přiváděl lidi k Bohu a lidé ho ctili. Byl velmi mírný, zbožný a spravedlivý. Vykupoval otroky z otroctví, protože chtěl, aby žili svobodně. Nechtěl, aby byli lidé popravováni a snažil se tomu zabraňovat. Staral se o vdovy a sirotky. Nakonec se smířil i se svojí maminkou a přivedl ji zpátky ke dvoru. Možná však právě jeho mírnost mu byla osudná. Jeho bratr Boleslav totiž mezi tím spřádal plány, jak uchvátit moc v Čechách pro sebe. 27. září roku 1929 pozval Václava k sobě na návštěvu u příležitosti slavné mše na památku svatých Kosmy a Damiana, kterým byl zasvěcen chrám ve Staré Boleslavi. Dobře věděl, že zbožný Václav takové pozvání neodmítne. Ačkoliv byl Václav patrně varován, zůstal na hostině u svého bratra i přes noc. 28. září byl napaden bratrem a jeho ozbrojenci, právě když šel do kostela na ranní bohoslužbu. Před chrámovými dveřmi byl zabit. Lid Václava oplakával a nikdy na něj nezapomněl. Na jeho hrobě se stalo mnoho zázraků. Nakonec byly jeho ostatky přeneseny na Pražský hrad, kde byl Václav pohřben. Je patronem české země a 28. září, tedy v den jeho mučednické smrti, si připomínáme den české státnosti. Je to tedy státní svátek. Tolik tedy o svatém Václavovi. Takže pondělní soutěže o svatých jsme dnes ukončili pod ochranou svatého Václava. Já už vám teď děkuji za pozornost, mějte se moc hezky, prožijte krásně dnešní den a budu se na vás zítra opět těšit v 6.45 u ranního zíváčku, budeme hádat večerníčky.

0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
2: Dozněl komentář Petra Šabaty. Bylo 7 hodin a v pondělí 22. června posloucháte Ranní plus. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A o čem budeme mluvit v následující hodině? Rozetne kabinet Andreje Babiše na dnešním jednání spor s prezidentem o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Jak se podepisují ukrajinské útoky na ruskou infrastrukturu v zásobování poloostrovu Krym? A co očekávají pracovníci České televize od dnešní výstražné stávky? To všechno probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
4: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle íránského ministra zahraničí Abáse Arakčího jednání dosáhla významného pokroku. Arakčí taky ocenil i zprostředkovatelskou roli Kataru a Pákistánu. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
5: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minule jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
4: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí a vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Čas Keira Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl rezignovat už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
6: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Ráslafn. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Ráslafn, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent skapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ní útočil Irán a od té doby byla několik týdnů uzavřená. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
7: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Stane se tak téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Obžalovaní vinu odmítají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
8: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
4: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
9: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
4: Dálnice D1 z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 258 se po srážce dvou dodávek a kamionu dál nedá projet. A kolona stojí z kilometru 260 a je na 35 minut. Začíná se také ucpávat průjezd Kroměříží. A z Ostravska do Brna se teď vyplatí jet po D35 a D46 kolem Lipníku a přes Prostějov. Na D1 z Brna do Prahy zase jezdem na chodce rady z 29. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejka. Zpoždění je kolem 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy zase jezdem na loděnici z 9. kilometru. Čekejte kolonu na 4. kilometr a tam řeší nehodu už mimo jízdní pruhy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: vedle mě sedí chlap v kravatě a podle bod už víš, i on je ve vatě. Mě poznáš najisto hned podle kroksu, pár mincí naházel jsem do jukeboxu.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Bohoslužba otevřela včera dopolední vzpomínkové setkání na místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku k 84. výročí vyhlazení obce nacisty. Po čtení jmen zavražděných obyvatel zazněla modlitba za oběti ležácké tragédie. Prezident Petr Pavel při pietě varoval před podceňováním hrozeb.
3: Vzhledem k tomu, že žijeme už opravdu hodně dlouho v míru a žijeme v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždycky povést, když se o to nebudeme starat. Proto je důležité si připomínat historické události a to, co k ním vedlo. My dnes prožíváme období, kdy mnoho konfliktů kolem nás přináší obrovské ztráty, škody, podobně jako ve druhé světové válce, a my máme takový pocit, jako že se nás to netýká, že to je hodně daleko. A myslím si, že bychom měli věnovat pozornost všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé.

0: Další den úcty ke svatému Šarbelovi chystají na dnešek ve farnosti Dobratice na Frýdeckom Místecku. Program začne v 15.30 příležitostí ke svátosti smíření.
1: Lidé čerpají z přímluvné modlitby ze svátosti smíření, prožívají korunku k svatému Šarbelovi, pomázání olejem svatého Šarbela, mši svatou, v adoraci děkuji Bohu za přijaté milosti. Mnozí si odvážení nejenom Šarbelovu vodu, ale mnohom také devocionárií, které jim žehnáme.
0: Upřesnil pro Klasu duchovní správce z Dobratic páter Jan Vojnar. Den úcty ke svatému Šarbelovi vyhlašuje farnost vždy na odpoledne 22. dne v měsíci.

0: Centrum Jana 23. v Hlinsku dnes slaví 20. Jak dodává náš redaktor v kraji Martin Weisbauer, bylo vždy místem, kde se mohou děti i dospělí pravidelně scházet a kam se také rádi vracejí.
1: Setkání bude zahájeno děkovnou bohoslužbou za přítomnosti králové hradeckého biskupa Jana Vokála, rodáka z Hlinska, dále otce Martina Lanžiho, děkana farnosti Broumov, který založil Centrum Jana 23., náměstka hejtmana Pardubického kraje a současně také zakladatele Pavla Šotoly i mnoha dalších hostů. Po skončení bohoslužby bude příležitost posedět u občerstvení a navzájem si popovídat.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, pondělí 22. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes se připomínáme dvojici anglických přátel svaté Jana Fischera a Tomáše Moora, mučedníků z tohoto dne roku 1535. Právník, královský kancléř a správce dvou univerzit Moore je patronem představitelů vlád a všech politiků. Před 40 lety ve čtvrtfinále světového šampionátu v Mexiku vstřelil argentinský reprezentant Diego Maradona do britské branky gól století. Téhož dne horolezec Josef Rakoncaj jako první Čech zdolal 12. nejvyšší horu světa, 8000 Broad Peak. Rovných 30 let jsou kněžími pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze, redemptorista Stanislav Přibyl a také františkán Jeroným František Jurka. Stejně tak Miroslav Hřib z farnosti Štítná nad Vláří. 30 let kněžství by se také připomněl Josef Červenka. Roku 2022 zemřel po těžké nemoci. 56. narozeniny dnes slaví představený české provincie řádu svatého Augustina jeho delegát provinciál Juan Provecho, farní vikář u svatého Tomáše v Praze na Malé Straně a ředitel mateřské školy, základní školy a gymnázia svatého Augustína. 64 let se dožívá generální ministr řádu menších bratří konventuálů, argentinský minorita Carlos Alberto Trovarelli. 77. narozeniny slaví americká herečka Meryl Streep a dokumentaristka Helena Třeštíková. Dnes k svátku blahopřejeme všem Pavlám. Jméno pochází z latiny, z mužského Pavel a znamená malý, nepatrný, případně skromný. Pavlám k dnešnímu svátku tedy ještě jednou blahopřejeme a pojďme se podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Čeká nás horký den s teplotami 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Také je možnost přeháněk a bouřek, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Tolik o počasí. A co nás čeká ve vysílání Proglasu? Nabídneme ranní hudební kompas v 7:45. Tam se nám představí argentinský jazzový pianista Lalo Zanelli. V 8:00 nabídneme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 v rámci pořadu Před kostelem si připomeneme rozhovor Jiřího Holečka s Františkem Kroutilem. Řeč bude o ministrantech biskupství brněnského. A v 11:00 vás zveme na čtení. Na pokračování máme rozečtenou novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. To je tady pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už Elka a píseň Teď.

0: Zintenzivňují přípravy na celostátní setkání mládeže svolané tuzemskou katolickou církví na srpen do Ostravy. Ještě se hledají dobrovolníci, kteří by pomohli třeba s úklidem nebo stravováním na výstavišti Černá louka, kde bude probíhat hlavní část programu.
1: Organizátoři ocení také dobrovolníky, zvlášť pro pořadatelskou službu. Přihlašovat se mohou do 11. července. Více informací najdete na webových stránkách celostátního setkání mládeže, které se vůbec poprvé uskuteční v Ostravě od 11. do 16. srpna.
0: Upřesnil pro posluchače pro Glasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbela.

0: não sou daqui.
1: Blíží se 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Solar, to je název nového alba argentinského pianisty Lala Zanelliho. Poslechneme si z něj tři ukázky. První se jmenuje Siete de Trevol, křížová sedma.

Na klavír hraje Argentinec Lalo Zanelli. Na jeho novém albu Solar jej doprovází La Orchestra Modulable La Buena Union, proměnlivý orchestr složený z dlouholetých přátel a spoluhráčů. Vedle klavíru v jednotlivých skladbách zní flétna, akordeon, bandoneon, saxofony, trubka, kytary, kontrabas i bohaté perkuse. Nahrávka vznikala postupně během 4 až 5 let a autor ji popisuje jako soubor hudebních mikrosvětů. Jednotlivé skladby odrážejí jeho osobní hudební cestu a spojují všechny styly, které ho během života formovaly a inspirovaly. Zanelli se vedle koncertní činnosti věnuje také komponování filmové hudby. I podobné zkušenosti se promítají do jeho nového alba, které charakterizuje mimo jiné jako hudbu oscilující mezi mraky a sluncem. Poslechneme si ještě skladby Lagrimas Verdes, Zelené slzy, a Varaku, což v kečuánštině znamená kaktus.

0: Poslouchali jsme argentinského pianistu Lala Zanelliho z Alba Solar. Ve 14:00 odpoledne se v dalším hudebním kompasu představíme vokální skupinu L'Alba z Korziky a její nové album Vivu. Zítra ráno se vrátíme do Argentiny a představíme si nové album zpěvačky Sofie Rey. A zítra odpoledne nás bude zajímat Sam Kowalski, což je jeden zajímavý hudební projekt z Polska. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 8 hodin a vy posloucháte pondělní Ranní plus s datem 22. června. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: A o čem budeme mluvit v této hodině? Podá prezident Petr Pavel automaticky kompetenční žalobu, pokud ho dnes vláda po svém jednání nezařadí do české delegace na summit NATO. Nakolik se ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu podepisují na ruské ekonomice? A jak chce vláda změnit pravidla veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům? Taková jsou naše témata, nejdřív si ale poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
3: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Dnešní výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií, třeba minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. Výhruška podle íránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku a ta mají vést k uzavření mírové dohody.
6: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útokem hnutí Hizballáh. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu, kterou nechal americký prezident Donald Trump přetřít na modro, bude znovu vypuštěna. Nová barva se začala odlepovat ze dna necelé 2 týdny po dokončení renovace a ta vyšla v přepočtu skoro na 300 milionů korun. Voda je navíc zelená kvůli řasám a synicím. Prezident z neúspěchu oprav obvinil vandaly.
7: Policie zatkla bývalého olympijského kanoistu Davida Herna, kterého viní z poškozování nádrže. 67-letý muž se během cyklový letu vyfotil s odlepeným kusem obložení na sociálních sítích. Prezident Trump vzkázal, že zastav nádrže mohou vandalové a federální žalobkyně Jeanine Pirova slíbila, že viníky bude stíhat v plném rozsahu zákona. Podle Bílého domu policie v souvislosti s reflexní nádrží dosud zatkla 5 lidí a dalších 5 dostalo pokutu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie, která zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. A druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. A před 4 roky se podobná tragédie stala na nedaleké vysoké škole, kde útočník zabil 3 lidi, včetně tamní starostky. Na Filipínách jsou ale podobné případy výjimečné. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. A výsledky mohou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
8: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podněty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obranné mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
3: Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
9: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
10: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
9: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
11: Vizuálně se kontrolují vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapal.
9: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 254,5 dále leží kamion. Provoz utkání na exitu 258, před ním stojí půlhodinová kolona z kilometru 260. Objíždí se to po souběžné silnici. Z Ostravska je ke zvážení trasa kolem Lipníku a přes Prostějov po dálnicích D35 a D46. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Rokycany na 63,5 kilometru vyšetřují nehodu v levé. V pruhu prudce se brzdí před krátkou kolonou a na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekám jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 22. červen 2026. Papež Lev XIV. Navštíví ústředí Světového potravinového programu OSN v Římě. V České televizi a Českém rozhlase začala po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení jejich nezávislosti. Stávka se projeví minutovým zpožděním některých pořadů před budovami rozhlasu a televize veřejné služby v Praze, Brně a dalších městech budou protestní setkání. Pietní zhromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové v areálu Pankrátské vazební věznice připomene oběti politických procesů komunistického režimu. Promluví i hlavní kaplan vězeňské služby Pavel Zvolánek. Svatovítský varhanní oktáv dnes vrcholí děkovnou mší svatou za ty, kteří přispěli na nové varhany v pražské katedrále nebo se o ně jinak zasloužili, včetně těch, kteří se dokončení nástroje nedožili. Začne v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude pražský pomocný biskup a probošt metropolitní kapituly u svatého Víta Zdeněk Wasserbauer. V Radlické kulturní sportovně v Praze se uskuteční vyhlášení 8. ročníku ankety Podcast roku. Udílení cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2025 chystají v Lužanech na Plzeňsku. Děkovnou mší oslaví 20. centrum Jana 23. v Hlinsku. Zúčastní se královéhradecký biskup Jan Vokál i zakladatel centra kněz Martin Lanži. Plzeňský biskup Tomáš Holub bude večer opět po měsíci reagovat na dotazy a podněty ve streamu live s biskupem na YouTube. Za účasti biskupa Martina Davida bude jednat pastorační rada ostravsko-opavské diecéze. A společenství apoštolátu Fatimy zve na mariánské modlitební setkání v Brně v kostele svatých Janů u minoritů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Místo ředitele diecézní Charity Plzeň koncem června opustí 64-letý Jiří Lodr. Vedl ji přes tři dekády, od vzniku v roce 1993. S charitní prací ale nekončí, zůstává ředitelem farní Charity Stříbro. Diecézní charita se svými oblastními a farními pobočkami v Plzeňském a v Karlovarském kraji ročně poskytne služby až 10 000 lidí, mnohým opakovaně.
2: Vzhledem k tomu, že jsem byl prvním zaměstnancem v roce 1993 a neměli jsme ani kancelář, neměli jsme ani stůl, ani židli, to je prostě nepopsatelná milost. Jo. Dneska jsme ve dvou krajích vlastně v oborech činnosti od péče o seniory, terénní služby, pečovatelské služby, zdravotní služby, stacionáře, pomoc sociálně potřebným, odborným poradenstvím, zaměstnáváním lidí, azylový domy, nízkoprohovádení centra, poradny pro cizince, celý spektrum humanitárních skladů a potravinové pomoci. Dneska máme zhruba rozpočet kolem 450 milionů a máme zaměstnáno kolem 800 lidí v týmu a kolem 1000 dobrovolníků.
1: Vyložil končící ředitel diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr. Například v roce 2022, když po ruské invazi na Ukrajinu v kraji nastal příliv uprchlíků, zajistili Charity na západě Čech asistenční službu, tlumočení nebo doprovod více než 30 000 Ukrajinců. Nabízeli individuální odborné poradenství, pomáhali s hledáním práce a bydlení, rozdali mnoho tisíc balíčků potravin a hygieny.

0: Potomci průmyslníků Hellerových z Hranic na Přerovsku znovu získali 4 obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů ale zůstanou ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Příspěvek Ministerstva kultury totiž umožnil 3 obrazy od rodiny odkoupit za neupřesněné částky v nižších stovkách tisíc korun. 4. obraz rodina galerii darovala. Historička umění Lucie Němečková z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války řekla.
1: Tady tyto 4 obrazy, které jsou součástí nové intervence Moravské galerie nazvané Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Jsou vlastně obrazy z původní sbírky Stefana Hellera, sběratele, který byl židovského původu, aby si zachránil život, tak musel v roce 1939 emigrovat z tehdejšího už protektorátu Čechy a Morava. Ta díla a veškerý majetek Stefana Hellera a jeho rodiny byl zabavený gestapem a následně část těch děl, které byly zabavené, se dostaly vlastně do sbírky tehdejšího Moravského zemského muzea dnešní Moravské galerie.
0: Olejomalby si mohou zájemci nově prohlédnout v Pražákově paláci v Brně na výstavě Napravená křivda.

9:30 v pondělí 22. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes si připomínáme dvojici anglických přátel svaté Jana Fischera a Tomáše Moora. Mučedník je z tohoto dne roku 1535. Právník, královský kancléř a správce dvou univerzit More je patronem představitelů vlád a všech politiků. Před 40 lety ve čtvrtfinále světového šampionátu v Mexiku vstřelil argentinský reprezentant Diego Maradona do britské branky gól století. Téhož dne horolezec Josef Rakoncaj jako první Čech zdolal 12. nejvyšší horu světa, 8000 Broad Peak. Rovných 30 let jsou kněžími pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze redemptorista Stanislav Přibyl a také františkán Jeroným František Jurka. Stejně tak Miroslav Hřib z farnosti Štítná nad Vláří. 30 let kněžství by se připomněl Josef Červenka. Roku 2022 zemřel po těžké nemoci. 56. narozeniny dnes slaví představený české provincie řádu svatého Augustína jeho delegát provinciál Juan Provecho, farní vikář u svatého Tomáše v Praze na Malé Straně a ředitel mateřské školy, základní školy a gymnázia svatého Augustína. 77. narozeniny slaví americká herečka Meryl Streep a dokumentaristka Helena Třeštíková. A dnes blahopřejeme k svátku všem Pavlám. Jméno je z latiny z mužského Pavel a znamená malý, nepatrný, případně skromný. Nyní krátce k počasí. Dnes nás čeká horký slunečný den s teplotami mezi 26 a 31 stupně Celsia. Na jihu Moravy můžeme naměřit až 33, v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Také je možnost přeháněk a bouřek především na jihozápadě a jihovýchodě území. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky ranním hudebním proudem se zprávami a pozvánkami z regionů. Od 9. hodiny naladíte pořad Před kostelem. Tam si připomeneme rozhovor Jiřího Holečka s Františkem Kroutilem. Řeč bude o ministrantech brněnského biskupství. V 10 hodin zprávy, které pro vás připravují kolegové z Českého rozhlasu Plus. O 10:30 se můžete těšit na voničku lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Máme rozečtenou novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a také Kristina Kubačková. Dnes uslyšíme 5. část. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat Pavel Helán písničku O babičce.

Skrze DAB Plus nás můžete naladit na většině míst České republiky, ale díky internetu úplně kdekoliv, třeba i na daleké Sardinii. A právě tam poletí další písnička. Máváme na dálku poutnice věrce a aby další kilometry dobře ubíhaly, posíláme jednu radůzu.

0: V jižních Čechách právě probíhá hudební festival Hvězdy nad Vltavou. Jeden z jeho nejvýznamnějších koncertů se uskuteční dnes večer v Českých Budějovicích. Vystoupí rakouský symfonický orchestr Tonkinster Orchestra Wien. Podrobněji o této a dalších festivalových akcích zakladatel a ředitel festivalu Pavel Šporcl.
1: S Alexandrem Blochem, slavným francouzským dirigentem, a se mnou jako solistou budeme hrát v mém podání Lalovu španělskou symfonii a v orchestrálním tu jejich nejtradičnější tvorbu, a to je Beethovenova symfonie Eroika. To vše se uskuteční v nově otevřeném Domu kultury Slávie. Pak máme ještě koncert v Bechyni, máme krásný celodenní výlet Vltavské varhany, kdy Pavel Černý, náš slavný varhaník, pojede společně s autobusem po 4 kostelích se 4 varhanami a v každém tom kostele zazní speciální koncert, kde i já budu hostem. V Bechyni budeme hrát s Lémem Beverkou a nesmím zapomenout na 3 koncerty, které nás čekají i v rámci Akademie Pavla Šporcla. Vytvoříme společně malý orchestr, Akademie orchestra, který na 3 koncertech po Jihočeském kraji, na Hluboké nad Vltavou, Třeboni ve Schwarzenberské hrobce a v Ružomberku zahrajeme 3 programy, které se taky společně naučíme.
0: Zhrnul pro posluchače Proglasu houslista Pavel Šporcl, zakladatel a ředitel festivalu Hvězdy nad Vltavou. Vystoupení s Vilémem Beverkou i hudební výlet po 4 kostelích podél Vltavy se uskuteční 27. června a koncerty Akademie orchestra jsou na programu od 2. do 4. července.

0: Do pražského kostela Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a svatého Kajetána jste zváni na pátek na poutní mši svatou. Místo slouží jako centrum modlitby za lidi v nouzi a představuje propojení duchovní a sociální služby. Připomíná na Proglasu Jarmila Lomozová jménem arcidiecézní Charity Praha, která má chrám ve správě.
1: Kostel v Nerudově ulici, lidově nazývaný u Kajetánu, jsme jako Charita převzali do provozování v roce 2021, už před 5 lety, od řádu redemptoristů. Je to pro nás důležité místo, pořádáme tu řadu duchovních, společenských i charitních akcí. Snažíme se prostor zvelebovat, opravou prošla fasáda, opravili jsme kompletně i kapli, kde o Vánocích vystavujeme unikátní betlém z Ugandy. V kostele se konají kromě pravidelných mší svatých také akce, jako je Noc kostelu. Pořádáme tu koncerty, výstavy, všichni jste srdečně zváni. Kostel Panny Marie Matky Ustavičné pomoci je otevřen každý den, kromě pondělí, a mše svaté se zde konají každý první pátek v měsíci od 10 hodin.
2: Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kapi.

0: Předáváním z ruky do ruky uplynulý pátek školáci, studenti, skauti a další obyvatelé Turnova symbolicky přestěhovali první 500 knih do nové knihovny. Její vybudování stálo přes 115 milionů korun. Lidský řetěz vytvořilo na zhruba 400-metrové trase mezi starou a novou budovou knihovny kolem 700 lidí. S poukazem na letopočet 2026 trvalo stěhování symbolických 26 minut. Za tu dobu se podařilo přesunout necelou polovinu připravených knih, uvedl ředitel městské knihovny Jaroslav Kříž.
1: Je vidět, že ty děti čtou knížky, protože si každou knížku prohlíželi, takže kvůli tomu jsme to nestihli, těch 1013 kusů, co jsme měli připravených, a poslali jsme jenom 500. Je to zase hezký, že v roce 2026, když je radnici 500 let, tak jsme poslali 500 knížek jako první část do knihovny. Takže v červenci tedy budeme stěhovat zhruba nějakých 34 500.
0: Do nové knihovny se díky pátečnímu lidskému řetězu dostaly komiksy, fantazy, příběhy, knihy žánru, sci-fi nebo ty s regionální tematikou. Šlo přitom jen o zlomek fondu knihovny, který čítá zhruba 35 tisíc titulů. Turnovské knihovníky čeká náročné léto. Kvůli přesunu bude jejich hlavní budova v červenci a v srpnu uzavřená. Novou knihovnu chtějí zpřístupnit v září.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Vítám vás u pořadu Před kostelem, kde si zveme zajímavé hosty k mikrofonu, kteří mají co říci z oblasti křesťanství a duchovna. Já tu vítám velice zajímavého hosta. Je to vedoucí ministrantů Františka Kroutila. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jenom dodám, známe se, budeme si tykat, tak doufám, že odpustíte tuhletu skutečnost. Františku, mám úplně první otázku. Jak se člověk dostane na biskupství?
1: ano, tak pro některé je to asi splněný sen, dostat se mezi zaměstnanci biskupství. Přiznám se, že jsem tento sen nesnil, nicméně, když jsem byl osloven otcem biskupem, tak jsem to v podstatě v sobě řešil jako určité povolání. Abych se rozhodl správně, tak jsem se vydal na pouť a v podstatě jsem prosil Boha o to, aby mi řekl, jestli je to ta správná cesta. A když jsem uslyšel uvnitř sebe slova běž mojí cestou, tak jsem si říkal, to asi bude tenhle směr. Takže proto jsem přijal tuhle nabídku.
0: Dobře. A říkal, že tě oslovil otec biskup. A jak jsi tě našel? Co všechno tomu předcházelo, že si někoho vyvolí otec biskup a řekne mu teda pojď na nama?
1: No, dělal jsem 12 let starostu v jedné vesnici tady poblíž Brna a ministrantům se věnuju už dost dlouho, takže asi některé naše akce byly známé i na biskupství. Nakonec občas jsme zvali i některé zaměstnance a kněze z biskupství, aby se účastnili našich akcí. Takže nejspíš proto věděli, že ty ministranty dělám jako svůj velký srdeční koníček, bych to tak řekl. No a já jsem při ukončení svého starostování řešil samozřejmě co dál. A moje první cesta vedla právě na biskupství, abych se zeptal, jestli třeba zrovna někoho takového nepotřebují. Nebylo to tak rychle, že by hned všechno šlo jak po másle, nicméně za nějaký čas se mi otec biskup ozval a pozval mě na setkání, kde jsme si řekli, jakou by měl představu. A pak už to ostatní jsem říkal, čili pak už jsem se já modlil za to, abych se správně rozhodl.
0: Super. Já jsem se taky hlásil na biskupství, u mě to teda nevyšlo, ale Pán Bůh si ty cesty vede trošičku jinak a nemůžu si stěžovat. Mm-hmm. A děkuji mu za tyhle příležitosti. A já jsem představil, já jsem si úplně nebyl jistý právě tím, ty seš vedoucí ministrantů, ale vím, že v e-mailu došlo, že jsi i vedoucí vnitřních odborů služeb, jestli to říkám správně. Mm-hmm.
1: Je to takový nový odbor, který vznikl nedávno, odbor vnitřních služeb, a ten vlastně sdružuje na biskupství takové ty provozní záležitosti, které se týkají ať už třeba IT nebo údržby nemovitostí a věcí s tím souvisejících. Je toho poměrně hodně, co všechno se dá do toho započítat. Od třeba nákupů, společných nákupů energií, telekomunikací, pojištění a tak dále.
0: Souvisí to nějak s těma ministrantama, nebo je to jenom úplně jako do úvazku naplnění?
1: No, pravda je ta, že je to samozřejmě jiná kapitola, ta až tak s těma ministrantama nesouvisí. I když je pravda, že když připravuju nějaké akce pro ministranty, tak jsem zase rád, že mám k dispozici nějaký technický aparát, takže i to třeba můžu částečně zapojit, ale přímá souvislost tam samozřejmě není.
0: Dobře. Pojďme se podívat těm ministrantům, to je vlastně důvod, proč tady sedíš, proč jsem si tě pozval. Já vnímám za poslední rok, jakožto vedoucí ministrantů právě u nás ve farnosti, že se nám začalo právě víc věnovat, že chodí e-maily a chodí různé zajímavé akce. A je to s tvým nástupem, nebo byla to vize otce biskupa?
1: Tak obecně je to určitě vize otce biskupa.
0: Pojďme se podívat na ministranty tady v brněnském biskupství. A máme nějaký čísla, kolik jich je dohromady?
1: Domnívám se, že můžeme mluvit o nějakých třeba několika tisících osob, což většinou teda mladšího věku, ale určitě nelze pomíjet ani řady bych řekl, mládežníků a tatínků, mnohdy i nějakých seniorů, kteří ministrují třeba celoživotně, a samozřejmě děvčata.
0: Jaká je ten tendence těch děvčat? Roste? Jak roste?
1: Já si myslím, že pomaličku roste, neřekl bych, že úplně nějak zásadně, ale ono totiž vůbec to zapojení těch děvčat do ministranské služby je dost závislé na každé farnosti individuálně. Nelze říct, že by se to plošně nějak dělo, ale každý kněz, každý farář si tady tuto záležitost řeší sám. A jsou farnosti, kde jsou třeba opravdu jenom kluci, a tak to asi ať v jejich případě třeba bude dlouhodobě. A jsou farnosti, kde naopak převažují děvčata, a tak už si asi taky na to zvykli. Jo? Ono i záleží na tom, jaká je vůbec nějaká populační, bych řekl, křivka v té farnosti, i to ovlivňuje.
0: Já na tebe něco prásknu. My, když jsme měli setkání vedoucích ministrantů, a nebo vlastně jakákoliv jiná akce, ty dost často zapomínáš říkat právě ty ministrantky.
1: No, to
0: je... vím, že jsem minimálně dvakrát jsem na to narazil. A tak mě právě napadá otázka, jak vnímáš právě pohled na ty ministrantky? Ať už je třeba z vrchu, anebo když se schází ti kluci, jak se třeba na ně dívají. Nebo když teďka ještě prásknu něco na mýho tatínka, vím, že 10 let dozadu byli jsme na misa Chrismatis a stalo se tam, že už tam byla jedna ministrantka a vyšla zrovna na mýho taťky a ten to hrozně těžce nesl, že nepatří do presbytáře, že úplně jako hrozný, že šla zrovna jedna s ním v průvodu. Tak změnilo se to za těch 10 let?
1: No tak já si myslím, že se to změnilo, protože samozřejmě je těch důvodů asi víc. Jednak samozřejmě svatý otec k tomu má takový přístup, že vlastně dal právo každému biskupovi, ať si tuto záležitost řeší ve své diecezi sám. A náš otec biskup to v podstatě přenáší, toto rozhodnutí, na jednotlivé farnosti. Takže proto si myslím, že se každý kněz k tomu staví podle vlastní situace. Určitě zhodnocuje tu aktuální, jak jsem říkal, populační křivku možná i ve farnosti, protože samozřejmě pokud má plno ministrantů, tak dost pravděpodobně často zůstává jenom u tady toho zastoupení chlapeckého nebo mužského, ale jsou opravdu, říkám, farnosti, kde děvčata i převažují nad klukama, a já si myslím, že na tom není vůbec nic špatně. Jo? Určitě je dobře, že u oltáře

0: musím říct, že jsme třeba spolu nedávno absolvovali pouť do Říma, kde jsme měli, myslím, 7 děvčat v autobuse, což tak zhruba odpovídalo tomu poměru, co jsem říkal, čili asi takových 12% účastníků. A přitom v Římě na tom velkém setkání, kde byly desítky tisíc ministrantů, tak jsme viděli, že těch děvčat je tam větší podíl, jo, než my jsme přivezli z České republiky. Takže asi se dá říct, teda samozřejmě byla tam hlavně německá, byli tam němečtí ministranti především, takže on ten pohled je hlavně jakoby do Německa v tomto ohledu náš. Nicméně řekl bych, že tam těch děvčat byla třeba třetina. Určitě. Jo, možná, že se blížila i k polovině. Takže jako děvčata skutečně zaujímají to místo, myslím si, statečně. A co potřeba je říct taky, a možná to jako kluci neradi slyšíme, ale když se děvčata pustí do ministrování, tak skutečně jsou mnohdy i mnohem pečlivější a svědomitější než kluci. A to může kluky některý opravdu motivovat k tomu, aby třeba tu službu dělali ještě, bych řekl, s větším a kvalitnějším přístupem.
1: To je pohled, který jsem vlastně ještě nikdy neslyšel. A to, no.
0: To je realita. To je realita. Ale samozřejmě já osobně třeba, pokud mám tady na tuhle službu říct svůj názor, tak já musím říct, že pro mě je důležité, abychom navazovali nebo připravovali ministranty na to rozhodnutí o tom budoucím povolání. Takže myslím si, že pokud dneska jsou kněží svěcení muži, tak si myslím, že v tomto ohledu bychom neměli zapomínat, že ministranská služba je určitě velmi dobrou cestou k přípravě na toto povolání. A i to je jeden z mých cílů, který mám tady v té svojí službě, do které jsem se dal, takže chtěl bych v tomto opravdu udělat jako velký pokrok.
1: A možná mám otázku, klidně na ní neodpovídej. A ty jsi říkal, co se týče toho vzájemného soužití, že jsi už to zažil, stalo se ti teda opravdu, že spolu začali randit ministranti?
0: No, zažili jsme to, byli jsme v takovém teenagerovském věku zrovna a řekl bych to tak jako diplomaticky, že to tam jiskřilo. Od nějakého, bych řekl, přátelských vztahů až po nějaké kanadské žertíky a podobně. Pokud se to všechno děje mimo kostel, mimo mši, tak to asi nevadí, ale jakmile se to začne přenášet do presbytáře nebo do kostela přímo, tak si myslím, že to úplně není ta správná platforma, kde se tyto věci potom odehrávají. Takže tam, ale to myslím, že zná si každý, je to ten věk, který tyto věci přináší.
1: Jasně, no, napadá mě jenom rozesadit, ten u nás se říká na těžkou, na lehkou stranu, aby na sebe mohli jenom se dívat. A mám tady teda poslední bod k těm počtům. Co se týče děkanátů, víme, který jsou jako nejpočet, předpokládám, že to bude Brno, ale obecně zhrnout, kterým se daří, kterým se nedaří.
0: No, je to právě složité taky, protože, jak jsem říkal, podchytit počty ministrantů není jednoduché z mnoha důvodů, protože ministrantem se mnozí cítí celoživotně a tu službu vlastně vykonávají buď příležitostně, anebo pravidelně, takže otázka, kolik a koho do čeho započítáváme. V každém případě bych to Brno určitě považoval za nejsilnější děkanát nebo děkanství, už jenom proto, že tam je poměrně vysoké množství farností a v Brně se samozřejmě setkávají taky ministranti z těch diecezí, z těch farností, které dojíždějí třeba do Brna, já nevím, za školou nebo jo, s něčím za zaměstnáním a podobně. Takže i to samozřejmě navyšuje ty počty v Brně. Ale samozřejmě v Brně je poměrně hodně aktivních společenství ministranských a řekl bych, že opravdu i s kvalitní péčí. Takže Brno opravdu asi opravdu bude někde vysoko, možná na špici. Nicméně je spousta děkanství, kde se také daří a myslím

0: si, že je to zase, je na každé děkanství se můžeme dívat jinak, protože jsou děkanství, kde máme silné tradiční farnosti, kde jsou desítky ministrantů a mají tam skutečně i dobře zorganizované vedení, kde si volí svého vedoucího a mají různé jiné funkce, mají kronikáře a pokladníka a já nevím, další různé zajímavé činnosti. Čili jako je to skutečně poměrně velmi dobře zorganizovaný tým. A pak třeba další farnosti už v tom děkanství nejsou tak silné, jo? Už jsou tam třeba ministranti jenom v jednotkách. Takže můžu třeba jmenovat určitě silné děkanství, je třeba hodonínské, určitě bych řekl, že šlapanické. Tady samozřejmě v blízkosti Brna je to poměrně silnější, ale jsou i děkanství, kde si myslím, že je velký potenciál růstu. A věřím tomu, že právě to, co teďka vlastně pro ty ministranty děláme a připravujeme, takže rozproudí ten náš život a že přinese i třeba nová ministranská povolání. To je vůbec zajímavé, teď se mi to tak líbilo, jeden z kněží, které vlastně jakoby mám v tom týmu ministranském, otec Jiří Janalík o tom hezky mluvil, jako o ministranském povolání. Takže jsme se teď nedávno za to modlili a já si myslím, že to skutečně je povolání. Je to taková služba, která může být i předstupněn něčeho většího, že do budoucna.
1: Já si myslím, že bylo i období v dějinách, kdy se to chápalo jako nižší stupeň svěcení, už ministrování, takže ono úplně s tím souvisí. Já jsem si tu otázku na děkanáty připravil zcela záměrně, protože tam následuje můj další bod, kam se budu ptat. Čerpám hodně teda ze setkání vedoucích ministrantů, k kterým my se pak dostaneme, ale mě tam právě zaujala ta tvoje řeč o tom, že vlastně ty jsi došel do nějaké struktury a chtěl si distribuovat informace do těch farností a narazili jste na problém, že někteří kněží si nepřečtou e-mail, někteří by si ho třeba přečetli, ale nevytiskli, někteří jestli rovnou se otočí zády a řeknou, jako s tímhle nechci mít nic společného, ty ministranty teda jako informovat nebudu. A řešili jste právě, jak to obejít, jak vlastně vybudovat něco, jak ty informace k těm ministrantům dostat.
0: Já bych možná neřekl obejít, jo? Já bych řekl, jak to doplnit. Jo? Protože no to není, já samozřejmě nikdo nevidíme do té situace v té farnosti nikdy a pro mě je důležité, aby věci, které děláme, měly určitý, jakoby, určitou efektivitu. Čili jsem poměrně vždycky jako z toho nešťastný, když nějaká práce sebou bere velké úsilí a pak se zjistí, že to všechno jako selže na tom, na distribuci informací. Jo? To je neštěstí. Takže mou snahou bylo, aby jsme se vlastně dobrali do vytvoření nějaké struktury, takové bych řekl komunikační, která pomůže distribuci těch informací, pomůže tomu, aby se vlastně i navázaly nové vazby a nové vztahy v té jakoby struktuře. A to má všechno pomoci těm kněžím k tomu, co oni ve svých farnostech vykonávají. Samozřejmě ne všude ti kněží mají dostatek prostoru a času se věnovat ministrantům. Jenom je to opravdu dneska velmi složité, když má kněz tři a více farností, tak a v každé farnosti má třeba nějaké množství ministrantů, tak je to opravdu složité a je to třeba o velkém dojíždění a nemá k dispozici ani třeba tolik lajků, kteří by mu k tomu s ním pomohli, tak je, jako neodsuzoval bych nikoho.
1: Právě nechtěl jako pojat jako odsouzení, no. Ale právě mně se líbil hrozně ten nápad a právě si nám ho představíš, jak vznikl, co vlastně, co to obnáší, jak to funguje.
0: Jo, my jsme se dohodli na ustavení takové diecézní skupiny, diecézního týmu pro pastoraci ministrantů a ten jsme vyskládali z jednoho kněze, což je Jiří Janalík z biskupského gymnázia, dva jáhni Jenda Husek a Adolf Jílek, dva trvalí jáhni jsou to, a k tomu vlastně zástupci jednotlivých děkanství, kterým říkáme koordinátoři. Okay. Někde je to jeden člověk, někde jsou to dva, někde jsou to, nebo většinou jsou to, jsou to muži a kluci, ale někde jsou to i děvčata. Takže je to taková kombinace zajímavá i věkově. Řeknu, že nejmladšího máme, mám dojem od 14 let dokonce, a ten nejvyšší věk je, končí, myslím, někde okolo 50 let. Takže máme tam poměrně dobře zastoupenou, si myslím, zastoupený celý průřez tím, jací ministranti vlastně a ministrantky jsou v naší diecézi ve službě. No a tady tato velká skupina, která čítá okolo 30 osob, tak se schází jednou za rok. V podstatě se teprve teď sejdeme po druhé, protože první naše schůzka byla v lednu letošního roku, kdy jsme to celé rozjeli. Mm-hmm. A teď v listopadu, 17. listopadu, budeme mít druhé setkání, kde zhodnotíme, co se nám celý letošní rok vlastně odehrálo, a budeme plánovat ten příští rok. Takže to je vlastně takovým hlavním úkolem toho společného konání našeho, ale každý ten koordinátor má samozřejmě svoje úkoly ve svém děkanství. A pokud mám mluvit o nich třeba, jestli určitě by byl zájem to vědět, tak v letošním roce jsme si řekli, že je naším cílem vlastně vybudovat tu strukturu. To znamená, že každý ten koordinátor měl za úkol zmapovat ten svůj děkanát, děkanství, zjistit, kde má jakého vedoucího, kde je jaká živá farnost, živé společenství ministrantů, jestli jsou tam jednotlivci, jestli je tam skupina a tak dál. Taky věkově třeba, jak jsou rozptýlení, čili aby tak věděl, kde koho má, a zároveň na všechny měl v tom svým děkanství kontakt. To je důležité. A pokud někde objevil nějakou skupinu bez vedoucího ministrantů, tak jsme si dali za cíl, že se budeme snažit trošku přes samozřejmě místního pana faráře stanovit takovéhoto vedoucího té skupiny. Uh-huh. Ten důvod je jasný. Samozřejmě mnohem líp se nám při té organizaci komunikuje s jedním člověkem z té farnosti než s nějakou skupinou, uh-huh, kde to třeba nikdo nemusí brát za své a nemusí jakoby se ujmout toho organizování nebo rozšiřování těch informací. Takže byli bychom rádi, kdyby se tady k tomu vlastně jsme dospěli, že máme, že budeme mít v každé farnosti jednoho vedoucího ministrantu, pokud teda ministranty ta farnost má. Takže to byl jejich cíl. No a v souvislosti s tím vlastně byl jejich druhým úkolem bylo uspořádání jednoho děkanátního nebo děkanského setkání ministrantů, tak aby se vlastně mohli ti ministranti z toho malého regionu všichni sejít. A nebylo přísně nebo přímo určeno, co má být obsahem toho setkání. Mohlo to být něco třeba sportovního, mohla to být pouť, výlet, nebo jakákoliv aktivita, třeba jenom si sednout a povykládat si. Je to jedno. A je vidět, že v každém děkanství to proběhlo trošku jiným způsobem. Někde se to připojilo třeba k jiné akci, nějakému setkání mládeže nebo něčemu podobnému. Vůbec to nevadí. Šlo o to, aby začaly vznikat ty vazby v tom děkanství, protože si myslím, že to, co ministranti by měli cítit, a co je taky důležitá myšlenka na tady té naší služby, že nejsou sami.
1: Já ti dám důvod poděkovat, já teďka budu o tom mluvit spíš ze své pozice. Mně došel e-mail jakožto vedoucímu ministrantovi. Já jsem byl ustanovený taky, jsem přišel do farnosti, přiženil jsem se tam, takže pan farář viděl, že jsem aktivní, pocházím z velké farnosti, hned jsem to měl na svých bedrech. Došel mi e-mail a měl jsem právě říct, kolik mám ministrantů. Tak právě proto jsem myslel, že ty přesný počty budeme vědět, na to jsem se ptal. A to setkání my jsme měli v Ústopeckým děkanátu podobný tomu, co proběhlo v celé diecézi. Jsme měli různé soutěže, vím, že se tam bavilo v e-mailu o autíčkách, o různých právě jako tady těch drobných programech a vím, že tam velký gro bylo opíkání špekáčku. Mm-hmm. Takže můžeš pochválit, že teda v Hustopečích to proběhlo.
0: Teď nedávno, že jste to měli, mám
1: přesně ten. Tak. Já jsem tam teda nebyl, já jsem musel jít do školy, takže, ale ministrantům jsem to říkal a nevím, jestli tam teda jeli. Musím se teďka v neděli zeptat v kostele. Mm-hmm. Takže můžeš pochválit, že
0: určitě můžu pochválit toho koordinátora, kterého máte v Hustopeckém děkanství, protože ten je velice šikovný a přesně jako jsem rád za takovéto lidi, kteří mají chuť a takový elán do všeho, tak za to chvála Bohu, protože s takovými lidmi se mi dobře spolupracuje. A už mi i váš koordinátor potvrdil spolupráci na příští rok, takže se těším, že se i s Hustopeckým děkanstvím zase posuneme o kousek dál.
1: Výborně. Zase jsem si trošku udělal právě ten oslý můstek, čemu se chci věnovat dál. A mluvil jsem právě, že proběhlo teda to naše setkání v Hustopeckém děkanátu, ale navazoval jsem, že vlastně to bylo dost podobné tomu, co se událo na celodiecézní půdě. Mm-hmm. A co se teda všechno stalo, krom tady toho setkání, ale určitě zmíní i tohleto.
0: Letos,
1: no za dobu, co jsi nastoupil.
0: Mm-hmm. No to je vlastně říct letos. Já jsem sice nastoupil vlastně před rokem, nicméně 3 měsíce jsme tak jakoby jsem se rozkoukával a chystal jsem ty věci. Takže vlastně start té, bych řekl, koncepční práce s ministranty nastal až začátkem roku 2024. Taky bych měl zmínit, aby to nezapadlo, že vlastně spadám do týmu pastoračního otce Pavla Šenkyříka, který je mým nadřízeným a se kterým vlastně tyto věci konzultuju a připravuju, takže určitě tady z jeho strany duchovní vedení směrem ke mně, tak jsem za to moc rád. No, co jsme všechno za ten rok zvládli? Já si myslím, že toho není málo, protože jednak to ustavení toho týmu dalo poměrně dost práce. Mm-hmm. To se právě všechno odehrávalo v závěru minulého roku při komunikaci s otci děkany, kdy jsme právě hledali ty správné kandidáty na tuhle službu. A potom společně jsme právě odehráli tady tuhle úvodní schůzku, ve které jsme si to naplánovali. Takže v podstatě začalo se jednou velkou akcí, která byla v dubnu, byla to diecézní pouť ministrantů v Rajhradě, kde se nás sešlo celkem 850 a řekl bych, že ta akce byla velice požehnaná. Už protože nám přálo ohromné počasí, to bylo opravdu jak dar z nebe, to, co tam se odehrávalo. A za druhé ten prostor byl tak jako neuvěřitelně, bych řekl tomu, uspůsobený. Jo? Uh-huh. To, že to je takový uzavřený a obrovský areál, zároveň propojený s krásným kostelem a s poměrně dobře, bych řekl, situovaným klášterem, který se částečně dá navštívit. Jsou tam prostory farnosti, které už jsou zrekonstruované taky a dobře dostupné. A je tam velká zahrada, jo, je tam dokonce zoologická malá taková zahrada s ptáky a to všechno krásně do sebe zapadlo. Takže při spoustě aktivit si myslím, že si to všichni moc užili. A takže za tu pouť jsem opravdu moc rád a bylo vidět, že to mnozí i pojali jako pouť a dokonce i jako pěší pouť a došli třeba z kraje Brna sem nebo z různých směrů, čehož jsme se teda opravdu nejvíce obávali, že zaplníme Rajhrad dopravními prostředky a nebude tam hnutí, tak k tomu vůbec nedošlo a za to jsem opravdu moc rád. Takže toto se vydařilo a díky Bohu za to a díky taky velkému množství dobrovolníků, kteří nám s tím pomáhali. Byly to desítky, ať už ministrantů, anebo vůbec mládežníků, kteří se do toho zapojili, je opravdu velká, velká chvála. Takže toto bylo velké dílo, to dal dost
1: ještě
0: práce.
1: Ještě ti do toho skočím, já jsem vlastně byl jeden z těch dobrovolníků. No, došel mi e-mail a v tom e-mailu potom mě právě zaujalo, protože vy jste dělali dotazník, která ta aktivita byla nejlepší.
0: Ano, ano. No, to bylo zajímavé. My jsme chtěli vlastně vědět nějakou zpětnou vazbu na to všechno, co se odehrálo ten den. A musím opravdu poděkovat za všechno, protože prakticky, už se nespomenu to číslo, ale bylo to něco jako 95% účastníků řeklo, že se jim to moc líbilo. A nejúspěšnější aktivita, kromě skákacího hradu, který je asi nesmrtelný a bude vždycky, a trnu pokaždé, když se dívám, co se na ním děje, tak byly ty třeba bumper koule, jo, který jsme tam trošku zkusili, jestli se ujmou, a bylo to moc zajímavé, jak se v těchto koulích nafukovacích náhra třeba fotbálek, tak to opravdu bylo vytvořeno pěkné video, dá se zhlédnout na internetu, takové průřezové, kde je vidět, co se tam všechno odehrávalo, ale samozřejmě mraky dalších aktivit, byl tam nějaký simulátor letecký, Formule 1, byly tam 3D realita, ale já nevím, i nějaká bitva s nějakými polystyrenovými meči, nebo čím to bylo, to, ta zoologická, střílení kuliček z praku a opravdu spousta zajímavých aktivit, které autíčka na dálkový ovládání, mraky. Ale velmi mě potěšilo a nebylo to právě nijak, bych řekl, řízené ani nijak ovlivněné ničím. Hromada ministrantů chválila mši svatou. A to teda jako a bylo, nebylo to malé číslo, teď už si nespomenu.
1: Myslím, na druhém místě byla.
0: No, no, možná i na druhém místě. Je to něco, co mě upřímně překvapilo a opravdu mi mám z toho radost. A myslím si, že i když se člověk podívá na, tu, na to video, o kterým jsem mluvil, tak z něho je patrné, že i z té mše vystupovala taková radost. I ti kněží, kteří přicházeli s ministranty, byli plní takového jako rozzáření, což to mě, opravdu mě to potěšilo. Myslím si, že i třeba kapela, která tam hrála, tak byla taky úplně nabitá takovou pozitivní energií. To všechno se tam prostě uvnitř toho starobylého chrámu tak krásně neslo. Takže opravdu se ani možná už nedivím, že se to tak líbilo.
1: Já se taky nedivím a hlavně jsem to vnímal, že to byla určitě nepostradatelná část toho programu. Bez toho by to nemělo ten smysl, proč se to dělalo.
0: Ano, setkali jsme se vlastně a začalo to mší svatou s otcem biskupem Pavlem, který potom následně vlastně si tam ještě udělal takovou besedu s ministranty a ministrantkami, což taky bylo moc příjemné, že se ho mohli naprosto neformálně ptát na různé zajímavé otázky k jeho životu a povolání. Takže i tohle opravdu, a byli tam novokněží. Bylo to moc fajn, jsem za to moc rád. Mm-hmm. No tak to byla taková veliká diecézní akce, kterou jsme dělali. Pak jsme samozřejmě nabídli možnost poutě do Říma, což vlastně původně sice plánováno nebylo, ale protože jsme se dozvěděli, že se tato pouť pořádá v Římě, tak jsme se k ní připojili a vyrazili jedním velkým autobusem v barvách brněnské komety do Říma. Bylo nás přes 60, myslím 64 nebo 63 a spali jsme na Velehradě v Římě, kousek od Vatikánu, a bylo to skutečně úžasný týden s fajn lidma, s fajn kněžíma. Moc jsem si to za sebe užil. To setkání i se svatým otcem bylo takovým velkým vrcholem pro nás, pro všechny. Kluci byli teda velmi, bych řekl, bystří a moc o to stáli, tak obsadili ty nejlepší místa, které jsme mohli mít úplně vepředu, to znamená, vlastně jsme doslova měli svatého otce několikrát na dosah ruky, skoro bych řekl. A někteří z nás zažili spoustu jako krásných pohledů. Já osobně to do dneška ten obraz mám před sebou. pamatuju si, když se na mě svatý otec podíval a bylo to takový velmi milý a bych řekl úplně prostupující očima pohled, který prostě nezapomenu nikdy v životě. Takže toto všechno jsme mohli zažít a je to velké společenství těch ministrantů, bylo fakt moc pozbuzující. A to je právě to, na co bych už navázal, co jsem říkal před chvílí, že je důležité, aby se ministranti necítili osaměle. Jsou farnosti, kde jsou opravdu jenom jednotlivci nebo jejich pár, a já myslím, že je velmi potřeba, aby všichni zažívali nějaké společenství, aby věděli, že někam patří, že se s nimi počítá, že jsou potřební, že prostě bez nich ta naše církev nebude tou církví, kterou chceme mít tady. A to si myslím, že proto jsou dobrá tady ta setkání. Setkání, ať už jsou prostě duchovního charakteru, anebo i třeba sportovního, jakéhokoliv, co koho napadne. Já říkám, že není vůbec až tak úplně to důležité a hlavní, za jakým jakoby účelem se scházíme, ale že se sejdeme. Už to setkání je prostě samo o sobě úžasným cílem a tady ten motiv té poutě v Římě byl opravdu velice silný pro nás, pro všechny. I třeba musím říct s cestou zpět, kdy jsme vlastně zažili ještě návštěvu místa, kde se odehrál eucharistický zázrak v Bolzeně. A to taky byl pro mnohé velmi silný zážitek projít si katakombama a vidět, jak žili třeba první křesťané nebo tady ta společenství prvních křesťanů. Takže toto všechno mělo, myslím si, velmi hezkou odezvu. A taky musím říct, že tady u těch akcí já osobně se velice obracím k Bohu a modlím se za to, aby ty akce měly přesah, aby prostě nekončily tím, že vystoupíme z autobusu, zamáváme si, rozloučíme se a co říct, už se možná neuvidíme. Jo? To samé na těch poutích a podobně. Já bych chtěl, aby to prostě pokračovalo, aby to vlastně byl i ten důvod, proč se potkáváme, abychom vlastně na to pak navazovali dál, jo? Aby jsme si neodehráli jenom ten program, na který jsme si připravili, ale aby jsme vlastně už viděli i to pokračování, když končíme, ať bychom už jako měli před sebou nějaký prostor na další navazování. No a to, když na to navážu, tak ano. Další velkou akcí, kterou jsme vlastně připravili na podzim, byl kurz ministrantů, kurz vedoucích ministrantů a také setkání vedoucích ministrantů, o kterém jsi mluvil. Setkání bylo na svatého Václava, bylo v katedrále, sešlo se nás tam 50 a byli to vlastně vedoucí z jednotlivých farností naší diecéze a cílem byla mše svatá. My jsme se věnovali liturgii po stránce, bych řekl, takové té, skoro bych řekl v uvozovkách řemeslné, jo, z pohledu jako ministranta, ale vůbec i z pohledu různých symbolů a bych řekl důležitých momentů, které při té mši nacházíme a které prožíváme, tak to všechno bylo obsahem takového půldenního pěkného setkání, které vlastně si kluci a děvčata užili jak v katedrále, tak přímo na Petrově, kde jsme se potom i věnovali nějakému, bych řekl, teoretickému rozboru různých částí mše, ale a měli třeba někteří i možnost si připravit nebo nachystat různé momenty v takových, bych řekl, speciálně laděných mší svatých, poutních a podobně. To všechno si mohli vyzkoušet a vlastně konzultovat s kněžími. No a na to vlastně nedlouho na to navázal ještě kurz pro vedoucí ministrantů, který byl určený jak těm stávajícím, tak i těm, kteří se na to připravují. Tam nás bylo 28, setkali jsme se v Bytýšce Osové na Mamre a celý víkend prodloužený, a protože se to odehrálo nedávno, v polovině října, tak jsem ještě plný takové té euforie, bych řekl, veliké, protože jsme se tam opravdu dali dohromady úžasné společenství. Byla tam opravdu ohromná atmosféra a A to, o čem právě mluvím a co jsem jim tam i říkal, že je důležité, aby tohle, tenhle kurz nebyl jenom tím školením, jak třeba se starat o ministranty, jak vést kolektiv, jak jim některé věci předávat, organizovat a tak, ale aby vlastně si mezi sebou předali kontakty, aby navázali vazby, aby potom v budoucnu vlastně mohli na těchto vazbách a na těch vztazích stavět něco dalšího. Takže to je ten přesah, který bych hrozně rád, aby z každé té akce, kterou děláme, aby vyplýval, aby prostě tam bylo možné vlastně dát prostor působení Ducha Svatého, aby on opravdu vlastně, aby jsme mu nabídli to naše společenství ministranské k tomu, aby ho mohl vést právě on sám.
1: Taková otázka, když ten pořad budeme teda reprízovat za 2 roky. Budeme ho poslouchat a já teda taková smlouva, co chystáte dál, když se za ty 2 roky podíváme, jestli jste to splnili nebo ne. Nemusíme jít jako konkrétně do těch věcí, ale nějaký plány a pak teda za ty 2 roky, když to budeš poslouchat, tak si řekneš, jo, to jsem splnil.
0: No, to je takový už střednědobý výhled, bych řekl. Tak můžu vlastně říct, co chystáme, nebo takový záměr vlastně na další léta. Tak bych možná se mohl už s předstihem dívat zpět, jestli se to podaří, to všechno není jenom na mě, že jo, věřím a modlím se za to, aby nám Bůh žehnal tady v tom. No dívej, já osobně bych moc rád, abychom se věnovali tomu obsahu. Teď jsme stavili, tento rok jsme stavili strukturu, samozřejmě budeme ještě pořád na ní pracovat, aby byla, co bych řekl, nejlépe zorganizovaná, aby těmi vedoucími koordinátory byli opravdu lidi, kteří to dělají rádi, kteří mají i třeba na to nějaké boží dary, které můžou realizovat při tom. I to určitě bude jakoby nekončící práce, jo? Čili ta struktura se nedá postavit, aby zůstala platná další desítky let, to těžko, že jo? Protože nám všichni nějak dozrávají, stárnou a tak, takže přirozená obměna pořád bude před námi. Takže jakoby toto je práce setrvala, jo? Ta struktura se vlastně bude muset neustále udržovat, tak to nezmizí. Ale co bych ráda, aby jsme už od příštího roku měli jako cíl, by byl ten obsah, jak říkám, to znamená věnovat se těm jednotlivým aktivitám uvnitř toho našeho společenství, takže například obsah ministranských schůzek nebo jednotlivé aktivity, které se dají pořádat pro ministranty, protože i na tom kurzu jsme si vlastně docela ověřili to, že kluci a děvčata samozřejmě rádi nebo chtějí vědět, jakým způsobem dobře dělat tu svoji práci. Není to zase o žádné jenom formální nauce, jak postupovat podle nějakého postupu, ale i o tom, jak do toho vkládat sám sebe, jak prostě přizývat a zvát Boha mezi nás. Jo. To si myslím, že bez toho se ta práce s ministrantama vůbec nedá dělat. To není vedení nějakého běžného kolektivu, jak bych nechtěl jakoby nic takhle jako porovnávat, ale prostě není to standardní kolektiv. Jo. Ministranti jsou prostě skupina, která má i duchovní přesah a myslím si, že i to je vlastně úkolem těch vedoucích, kteří do toho vstupují, aby tomu pomáhali, aby přispívali různýma aktivitama a svýma vlastníma snahama o to, aby se to dařilo. A samozřejmě modlitbou. Jo, to je další věc, kterou bych chtěl zmínit, o co vlastně žádám a co všem připomínám, je to, že vedoucí ministrantů je ten, který vlastně dostal svěřený určitý tým, určitou skupinu lidí, můžou to být děti, ale i třeba dospělí, o které se má starat. A to, že se o někoho stará, tak to znamená, že se za něho i modlí. A že se přimlouvá za to, aby tento tým měl to požehnání. A to si myslím, že je jedna jako z nezbytných činností a úkolů toho vedoucího. Takže to si bavíme ve farnostech a pokud se bavíme třeba o děkanátu, o děkanství, tak je to vlastně zase úkolem toho koordinátora, aby se takhle modlil a přimlouval za za celé své děkanství, za všechna ta společenství. No a když jdu ještě opatrujíš, tak je to též úkolem i mým. Takže já se modlím za všechny, protože to cítím, že takhle mi bylo svěřeno od otce biskupa, tak je to i mým úkolem se za ně modlit. Takže všude, kde se o tom bavíme, tak to připomínám, že toto vlastně je také součástí toho našeho programu a plánu na příští roky, aby v tom byla a neopouštěli jsme tu modlitbu i ten duchovní rozměr.
1: Dobře, tak dejme tomu, budeme to reprízovat za 2 roky, třeba si tě i za 2 roky pozvu, sedneme si teda na tuhle pasáží a zhodnotíme, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Děkuji ti, že jsi byl hostem právě v pořadu Před kostelem a dám si teda ten cíl, že za 2 roky, když vydržíš, tak...
0: A možná, jestli teda můžu malý dovětek na závěr.
1: Můžeš.
0: Myšlenka, kterou bych nechtěl, aby nezazněla. Myslím si, že by bylo fajn, a možná se můžeme za 2 roky o tom pobavit třeba, aby bylo zcela přirozené, že ministrant se v životě bude vždycky rozhodovat o tom, kam dál po škole, co bude vlastně dělat za své životní povolání, a aby bylo přirozené, že si sám tu otázku položí, jestli třeba opravdu není on ten, který by měl jít cestou kněžské služby.
1: Dobře, tak tím za 2 roky začnu a teda pro dnešek se loučím. Já, Jiří Holeček a František Kroutil. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Vyjednávání o míru mezi Spojenými státy a Íránem komplikují výhrušky amerického prezidenta Trumpa. A kvůli silným bouřkám hasiči o víkendu vyjeli k více než 13 událostem, nejčastěji šlo o popadané stromy. A vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zprávy a Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. A výhruška podle íránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku. A ta mají vést k uzavření mírové dohody.
2: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda, podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útoky hnutí Hizbalah. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 13 výjezdů, nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění 2 lidí zasahovat i záchranáři. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Zásahy v České televizi popisuje mluvčí Michal Pleskot.
6: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem, vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu. A koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku, a v Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. A Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klembířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. A podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné, přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
7: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou tu budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
1: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod čtyři ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254. Nadále vyšetřují nehodu a dálnice zůstává uzavřená. Stále je tam kamion po nehodě na boku, dopravu odklání na exitu 258. Stojí tam dvoukilometrová kolona, hlavně kamionů. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslavce na 14,5 kilometru vyšetřují nehodu a kolona začíná na 17. kilometru a je asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, a tam se náhle brzdí v zatáčce, zpoždění je přes 20 minut k Ořechu v osobních autech. A na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu asi 15 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
9: Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš a přeje vám dobrý poslech povídání o cestě k Bohu, kterého se dnes ujme Pavel Škopek.
9: Jmenuji se Pavel a rád bych vám pověděl svůj příběh o tom, jak jsem poznal Pána Boha. Je mi 49 let a celý život bydlím v Praze. V dětství jsem o Pánu Bohu neslyšel. Moji rodiče byli milí lidé, ale nevěřili v Boha. Ani nikdo z mého okolí nebyl křesťan. Byl jsem dost zakřiknuté a hodné dítě. Skoro všechno jsem si nechal líbit. Na základní škole jsem se začal uzavírat hodně do sebe, protože mě někteří spolužáci šikanovali. Na střední škole šikana nebyla, ale zůstal jsem mnohem uzavřenější, než byli ostatní. Dokázal jsem si udržovat samotu i uprostřed kolektivu. V té době jsem dostal od švagra darem osobní počítač. Tehdy, na začátku 90. let, to byla veliká vzácnost. Práce na něm mě začala velice bavit. Brzy jsem získal tolik znalostí, že jsem mohl začít pomáhat s počítači ve škole. Často jsem byl u školního počítače místo vyučování. Dál jsem prohluboval svoji samotu. Existoval jsem jenom já a počítač. Po maturitě a přijetí na vysokou školu jsem si našel brigádu. Musel jsem ale získat živnostenský list. Proto jsem se i později snažil najít si různé brigády, kde bych to využil. V té době jsem se také seznámil s Jirkou z Čelákovic a začali jsme si dopisovat o počítačích. Jirka mi řekl, že je křesťan, ale mě to nezajímalo. Na začátku letního semestru jsem získal brigádu na vypisování informací z novin. To byla práce celkem stálá a já se nestíhal připravovat do školy. Spal jsem jenom asi 4 hodiny denně. Koncem března, když se ve škole psali první testy, jsem se úplně psychicky sesypal. Jednoho dne jsem se pokusil o sebevraždu. Snědl jsem celé balení léků na uklidnění. Neměl jsem naštěstí žádné zkušenosti s léky, a v naší domácí lékárně ten den chyběly ty prášky, které jsem si skutečně chtěl vzít. Nebylo to dost účinné, tak jsem přemýšlel, co udělám dál. Jezdil jsem hromadnou dopravou po Praze bez jakéhokoliv cíle. Na Zličíně jsem chtěl skočit pod metro, ale nějak jsem se k tomu nedokázal odhodlat. V Dejvicích mě vyhodil řidič z autobusu. Pocitu úplné beznaděje, byl jsem zároveň pod silným uspávajícím účinkem těch léků, jsem slyšel hlas, který mi zřetelně řekl, že mám jet za Jirkou do Čelákovic. Cestu si moc nepamatuju, jen takové body. Muzeum, přestup, hlavní nádraží, jízdenka a kola, abych se trošku vzpamatoval. Nastoupil jsem do vlaku. Povídala si se mnou chvíli jedna profesorka od nás ze školy. Říkala mi, že kvůli nějaký zkažený zkoušce nemusím hned páchat sebevraždu. Asi to na mě bylo vidět, protože já jí o tom nic neřekl. Dozvěděla se, že vystupuju v Čelákovicích. Pak jsem usnul. V Čelákovicích mě vzbudila. Vystoupil jsem, ptal jsem se u nádraží nějakých dvou holek, jestli nevědí, kde bydlí Jirka. Okamžitě mi popsali cestu. Jirkova rodina mě mile přijala a já se u nich cítil v bezpečí. Později odpoledne jsem se od tatínka Jirky dozvěděl, že jsou všichni věřící. To ve mně vzbudilo ohromnou důvěru. A tak jsem se rozhodl, že Jirkovi druhý den všechno poctivě napíšu a požádám ho o pomoc. Opravdu jsem to hned další den dopoledne udělal. Ale začali jsme si posílat dopisy mailem. Psali jsme si velmi často, i několikrát denně. Jirka mě pomalu odvracel od mého úmyslu pokusit se o sebevraždu znovu. Pozval mě do mládeže církve v Horních Počernicích. Tam se mi neuvěřitelně líbilo. Měl jsem pocit, že jsem úplně v bezpečí, že i kdyby všechno zkrachovalo, tady mi bude dobře. Brigádu jsem později předal mamince, studium jsem přerušil a po čase jsem ho musel ukončit. Taky jsem začal docházet do psychiatrické léčebny. Mýval jsem hrozné deprese. Pravidelně jsem si četl Nový zákon a jednou odpoledne, právě potom, co jsem si zase kousek přečetl, jsem se sebe začal ptát. Proč já vlastně nevěřím? Hledal jsem důvody. A když jsem zjistil, že neznám žádné, které by měly nějaký rozumný význam, tak mi došlo, že to všechno může být pravda. A že to tedy pravda určitě bude. I hned jsem vyznal svoje hříchy a děkoval Pánu Bohu. Začal jsem pravidelně docházet do mládeže i na nedělní a úterní bohoslužby. Můj život se začal měnit k lepšímu, deprese začaly poněkud ustupovat. Co se v mém životě změnilo? Dostal jsem naději, že můj život má smysl. Bůh mi dává pokoj, vědomí bezpečí, můžu se u něj vždycky skrýt. Ježíš říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.

0: Pavle, co tě na tom božím jednání s tebou nejvíc překvapilo?
1: Strašně moc mě překvapilo a stále překvapuje, že já Pána Boha vůbec nehledal. Vůbec jsem se o něj nezajímal. Bylo to něco mimo moje představy. A Pán Bůh se rozhodl, že něco udělá. Řekl mi, jeď za tím Jirkou do Čelákovic. A já ho poslechl. A to byl ten moment, kdy prostě dostal Pán Bůh šanci, aby se mnou navázal ten vztah, aby mi ukázal, že mě miluje.

Je mnoho těch, kteří dnes prožívají neúnosnou tíhu a beznaději v životních situacích, do kterých se dostali, nebo života samotného, protože pro ně postrádá smysl. Stejně jako Pavlovi, jehož příběh jsme dnes slyšeli, i nám všem Bůh říká, že náš život smysl má ve vztahu s ním. Ježíšova slova, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, zní pro každého z nás. Přemýšlejte, položte si ty otázky, které si kladl Pavel ohledně důvodů, proč v Boha nevěřit. Poznejte i vy naději, pokoj a život, které Ježíš Kristus nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Jak jsme slíbili, opakujeme tři soutěžní otázky o vstupenky do Strážnice. Otázka první. Zahájení pátečního programu pro mnohé znamená setkání u Bystislávka Volavého u vstupu do areálu od zámku, které obstarává muzika jeho přímých pokračovatelů. Jak se jmenuje tato muzika a oba vnuci Slávka Volavého, kteří v ní působí? Jak se jmenuje tato muzika a oba vnuci Slávka Volavého, kteří v ní působí? Otázka druhá. Dnes uplynulo přesně 40 let od úmrtí jedné významné zpěvácké osobnosti rodem ze Strážnice, která na festivalu naposledy veřejně vystoupila v roce 1982 ve svých 96 letech. Jak se tato osobnost jmenovala? A otázka třetí, hudební pořad Jana Rokity, který našim posluchačům nabídneme v sobotu 27. června od 9 hodin v přímém přenosu ze Strážnice, je inspirován lidově laděnými skladbami německého barokního skladatele. Jak se jmenoval? Odpovědi prosím posílejte na e-mail naší hudební redaktorky bretfeldová@proglas.cz do středy 24. června do 12. hodiny. Výherce vyrozumíme obratem během středečního odpoledne. Přejeme hodně štěstí při losování. Návovědou budou i písničky v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný týden.

Program letošního mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici začíná ve čtvrtek programy určenými školním dětem a mládeži. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti jsou na programu i v pátek dopoledne ve skanzenu a na loukách u Platanové aleje. Slavnostní zahájení festivalu proběhne v pátek ve 20 hodin na amfiteátru Bludník a pak se rozjede celodenní a také celonoční série programů na všech festivalových scénách i mimo ně trvající až do nedělního odpoledne. Pozitivní změnou v organizaci je volný vstup do parku, nikoli tedy na jednotlivé pořady pro držitele průkazu ZTP. Vy ostatní soutěžte s námi.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Pátá část.

Stalo se, že se kdesi až v Čerenině roznemohl bratr ševce Lejba Abrahamoviče, téhož, který o šábesových večerech hlasem tak náramným zpíval ratititárára, pojď příteli můj vstříc nevěstě. Bratr Lejba Abrahamoviče byl také Švec. Když ho v červenci odvezli do nemocnice, jel Lejb na nějaký čas pracovati za něho. Polana zatím počká a bratrovu rodinu v době neštěstí na holičkách nechati nelze. Gemilut chasadim. V Čerenině žil bohatý kupec a krčmář Zelik Wolf. Ten měl 12 dětí. S ním, ženou a sestrami jeho ženy, bylo jich celkem 16. A všichni nosili boty. To už člověk může děkovat Bohu, má-li takové zákazníky. Zelik Wolf si najal Lejba Abrahamoviče, aby mu k podzimu pro rodinu spravil obuv a našil nové. Vyprázdnil na dvoře kolničku, z krámu mu vydal kůže, štětiny a floky, do kouta mu složil kopec starých bot, Lejb si od bratra přinesl nářadí a ševcoval. Zelik Wolf měl syna Herše, Septimána Mukačevského gymnázia. Ten na prahu kolničky vysedával celé půl dny a s Lejbem Abrahamovičem se bavil. Snad proto, že ho sem otec posílal na ševce dozírat, snad, že se o prázdninách nudil, nebo že se mu chtělo pochlubit se, co všechno zná. Vykládal Abrahamovičovi o světě, o vědách, o sionismu a socialismu, předčítal mu z novin a ukazoval mu v knížkách obrázky. Ano, kdyby to vykládal goj, ti věří všelijakým nesmyslům, ale žid, který studuje v Mukačevě na doktora. Před Lejbem Abrahamovičem, chtivým vědění, se otvíraly obzory nikdy netušené a on se do nich vrhal zuřivě a zavile jako šílený mořeplavec. V kolničce se mnoho debatovalo a málo pracovalo. No, no, přetrhni se pro kapitalistu, říkával Herš. Tak ševce na dobro zvrtačil. A takhle popletený přijel v srpnu, když se bratr vrátil z nemocnice, do Polany. A začal mluvit všelijaké nesmysly, jakože je země kulatá a že se točí. Lejb Abrahamovič byl celý štětinatý, jeho široký nazrzlý plnovous rostl už od očí, vlasů měl, že by stačili pro tři, a když na ulici před svou chýší vykládal smějícím se židům novou vědu, celý lví obličej se mu vášní ježil a oči mu hořely. A když se židé smáli ještě více, co pak by pitomče nespadli domy, vrhal se zběsile do chýše a zas se objevoval s utěrákem a hrníčkem vody. Bral oba cípy utěráku mezi prsty, na spodní jeho ohyb kladl hrníček a teď tím vším divoce roztáčel na důkaz, že by domy spadnout nemusili. Židé se prohýbali smíchy. Stařec Mordechaj Jid Feinermann na ty potrhlosti nehleděl tak žertovně. Jednou v zšeřené modlitebně všedního dne po předvečerní modlitbě Marivu si pozval Lejba do kouta a háze jemu dlouhým ukazováčkem do prsou, pomalu a přísně řekl: vykládáš po vsi nesmysly. Lidé se ti smějí. Já ne. Protože takhle počíná každý rozkol v židovstvu. Varuji tě. Nepřestaneš-li, musí zakročit obec a zakročí rabín. Pamatuj si to. Obrátil se a důstojný a svatý zase vplul do šera modlitebny. Ale Lejb Abrahamovič byl za nově poznanou pravdu odhodlán dát život. Bůh ví, proč jsou to právě ševci, kdož jsou zrovna posedlí na revoluční myšlenky. Nikdo to ještě neprozkoumal, ale snad to nějak souvisí s jejich řemeslem, s vůní kůže a s jejich statečným mužstvím.
Lejb Abrahamovič si chodil do Čereniny pro novou moudrost. Hned po šábesu, každou neděli ještě před rozedněním, se rozbíhal údolní silnicí 30 kilometrů tam, 30 zpět a vracel se pozdě v noci domů, jen aby si mohl pohovořiti s Herškem a zbaviti duši těžkých problémů, které ho po celý týden mučili. Od čeho bylo světlo, které Bůh učinil prvního dne, když slunce a měsíc stvořil teprve pátého? Nebo kdyby se zeměkoulí provrtala velká díra a do té díry, kdyby se hodilo ševcovské kladívko, spadlo by až na druhou stranu? Nebo by se ve středu zastavilo a zůstalo by tam uprostřed čistého vzduchu trčet? Ale Lejbovy otázky se dotýkaly i samých základů filozofie a nedovedl na ně odpověděti ani vševědoucí Herš. Říkal si, že za vesmírem už není nic, ale co je toto nic? Je tam tma? Ale tma je přece něco. Ostatně všechny rozhovory končívaly politikou a tou nabit se Abrahamovič vracíval v neděli v noci domů. A do jeho polanské ševcárny začali chodit na besedu lidé. Kovář Srul Nachamkes, mladý Ejzigovič, Moško Mendlovič, elegantní Šlojme Kac. Lejb Abrahamovič vykládal rozumy. Začal mluvit o chudých a bohatých. O tom, proč mají mít Fuchsovi všechno a ostatní nic. O sionismu, o kolonizování Palestiny, o bratrství a novém životě.

A je skutečně pravda, že je země kulatá? Jsou na to přec důkazy. Gojské, ne, židovské taky. Leib Abrahamovič. Potrhlý švec, amhorec, člověk neučený, bez vážnosti, o kterého se dříve nikdo nestaral. Co to zčista jasna vělo do prtáka, že se nebojí moudrosti Mordechaje Jida Feinermana, svatosti Pinchesa Jakuboviče a moci Salamona Fuxa? Má snad v obci nastati rozkol pro Leiba Abrahamoviče? Nastal. Jednou v neděli v Čerenině se Hersch Wolf v náhlém vnuknutí rozesmál a plácl se do dlaní. Počkej, zapřáhnu s

0: pořádali schůzi. Blízko mikve, tam, kde se potok vlévá do říčky a kde je na ostrohu velká plocha oblázků a valounů, jak je naplavují jarní povodně. Přišla skoro celá židovská polana. Řemeslníci, nádeníci, povozníci, dřevorubci, zemědělci, kramáři, žebráci a často všechny ty živnosti v jedné osobě, s pejzy i bez nich, v kaftanech i občanských šatech nebo jen v jejich hadrech, příslušníci 48 rodin stali si k několika rodinám vdovým nehledě. S ženami i dětmi. Chumelili se na prostranství, stáli na lávce přes potok a na cestě. Uličníci tu povykovali a ryva kahanů a benci fuxů se za ohromného hlaholu diváků snažili jeden druhého strčit do potoka. Mordechaj Jid Feinerman ani Pinches Jakubovič tu nebyli. Nepřišel ani Josef Šafar a Salamon Fuchs. Ale Fuchsovi dcery promenovali po cestě a Sura se usmívala svým kyselosladkým úsměvem. Hanele chodila s Rivkou Ejzigovičovou a Mašele Herškovičovou, kolem nich byli studenti se Šlojmem Kacem, žertovali a Hanele byla ráda, že se může smát zrovna, když potkává Fuchsovi holky. Tak co, slečno s krásnýma očima, řekl jeden ze studentů. Pojedete s námi do Palestiny?
1: Myslíte, že bych nejela? Hned bych jela.
0: Jela bys? Opravdu? Otázal se Šlojme Kac a hleděl Hanele do tváře déle, než se slušelo. Pak mladý Ejzigovič přivlekl stůl, na který se podle všech pravidel tělocviku vyšvihl nejstarší ze studentů, lidé se běhli z cesty dolů a tábor se počal. Student mluvil. Začal s úsměvem, kamarádsky, vmlouvaje se tak v přízeň posluchačů a u těch, kdo nebyli zaujati již předem, se mu to dařilo. Sledovali ho napjatě. Dávali pokoj a poslouchali i uličníci s Bencim a Rivou, celým mokrým, neboť Bencimu se nakonec přeci jen podařilo strčiti ho do vody. Řečník mluvil o jednotě všech Židů, o jejich utrpení a pronásledování v Goletu. Líčil barvitě bídu právě těchto krajů, nezaměstnanost, chudobu, hlad, velkou úmrtnost dětí i dospělých. Posluchači s dojetím chápali, že mluví o každém jednotlivci z nich zvláště. Oni, kteří nikdy neslyšeli řečníka kromě potulných kazatelů a žáků rabínských škol, byli vzrušeni a nějaká matka, jíž se týkala zmínka o úmrtnosti dětí, se rozplakala. Ale trpíme všichni stejně, zvýšil řečník hlas. Ne, zahrměl. Jako všechny národy, tak se také dělí národ židovský na bohaté a na chudé. Židovští chudí trpí dvojí bolestí, svým židovstvím a svou bídou. Bohatým je dobře i v Goletu, ti po změně netouží a žádného východiska nepotřebují, neboť jejich poslání je stejné jako všech boháčů ostatních – vykořisťovat chudé, vykořisťovat jejich práci, odírat je zdražováním. Dva kroky za okrajem vnějšího kruhu posluchačů stály dcery Salamona Fuchsa. Vedle Sury se postavil Bajniš Zisovič. Ten, snad pro příbuzenství s Fuchsovými, byť vzdálené, snad pro dluh, který tam měl zaplatit, zaujal na dnešním táboru stanovisko reakce a zaujatosti předem.
2: Zeptej se ho, Bajniši, jestli se svět opravdu točí, řekla Sura.
0: A Bajniš už křičel. Hej ty,
2: Moško!

0: Nebo jak se jmenuješ? Je to pravda, že se svět točí? Část posluchačů, vzpomínajíc na Abrahamovičovo čarování s utěrákem a hrníčkem, se rozesmála. Ale většina byla nepříjemně vyrušena. Lejbovi Abrahamovičovi se rozježil vous, zablískly oči a hnal se od stolku. Ale studenti ho drželi. Řečník se napřímil, hodil proti Bajnišovi ukazovákem a pateticky zvolal. A přece se točí. Sám se tomu plagiátu dal do smíchu. Nad vtipem se rozesmáli studenti a za chvíli se na prostranství u potoka smálo všechno. Ale vyrušený řečník se musel vrátit, aby si dobře připravil to, proč sem přišel, k bohatým, kteří si nepřejí změnu a nepotřebují východiska. Ale pro chudé a utištěné východisko jest, zvolal a odmlčel se, aby posluchačům popřál, kdy připraviti se na slovo, které přijde. Ano, jest východisko. Sionismus. Mluvil o něm. O Palestině. O nové vlasti. O rovnosti práce a života. O zemi, byť ne bohatství, přec dostatku práce pro všechny. O zemi svobody. Činil tak slovy nadšenými, s planoucíma očima a gesty vášnivými rozohňuje sám sebe i posluchače. Ty, Bajniši, řekla tiše Sura, až odejdeme, zeptej se ho, jí-li vepřové maso. A Fuksovi dívky procházkovým krokem odešly. Vystoupili na cestu a dali se jí k domovu. Ale za chvíli krok zmírnili, aby ještě slyšeli. Jíš maso z prasat? Křičel Bajniš. Lidé byli opravdu rozezleni, křičeli. Ale Lejb Abrahamovič serval se studenty, kteří ho drželi, vytahoval jim ruce, kopal koleny a volal strašným hlasem. Hodím ho do potoka, jeho i ty Fuksovi coury. Neboť Lejb Abrahamovič byl hrdina. Jeden z těch skutečných. Pro poznanou pravdu byl odhodlán obětovati nejen život, nýbrž i Salamona Fuksa, nejlepšího zákazníka.
1: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
2: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

0: Je 11 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Máme pondělí 22. června, svátek má Pavla. Katolický kalendář ukazuje na dvojici anglických přátel svatého Jana Fischera a Tomáše Móra. Mučedníků z tohoto dne roku 1535. Právník, královský kancléř a správce dvou univerzit Mór je patronem představitelů vlád a všech politiků. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne, začali jsme jako vždy blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je od autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Po polední modlitbě vás pozveme k poslechu hudební siesty. Claude Debussy a jeho rapsodie pro orchestr a altový saxofon otevře dnešní pořad hudební siesta ve 12 hodin a 5 minut. Dalším z hudebních skladatelů, jehož tvorbu vám dnes nabídneme k poslechu, bude Ottorino Respighi. Od něj zazní tokáta pro klavír a orchestr. Náhrobek Couperinův je pak název skladby Maurice Ravela, kterou uslyšíte jako třetí v pořadí, a pořad uzakončíme skladbou Labuť od Camille Saint-Saënse. Po hudební siestě vám nabídneme zprávy naší zpravodajské redakce. Dnes je má na starosti moje kolegyně Zdíša Horníková. Ve 13.05 se můžete těšit na další muziku a tam se také dozvíte, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu koukneme na vokální skupinu Lalba z Korziky. Od 14.30 až do 16.00 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí. Uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme zprávami, které zde na Proglasu přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Robert Allen Zimmerman, uměleckým jménem Bob Dylan, patří k nejvlivnějším umělcům své generace. Jako první nositel Nobelovy ceny mezi hudebníky se stal mluvčím několika generací nespokojenců a rebelů, ač během svého uměleckého i osobního života vždy vypovídal především sám za sebe. Téměř na každém z jeho 35 studiových alb najdeme skladbu s hitovým potenciálem, mnohé z nich převzaly a naspívaly hvězdy světové folkové country i popové scény. Ty nejzajímavější, včetně kongeniálního přebásnění Roberta Křesťana, si poslechneme v druhém dílu hudební pocty Bobu Dylanovi a učaje do páté ve 4 hodiny odpoledne. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes odpoledne a poté dopoledne. A teď už Formule 15 a od Jitky Molavcové.
1: Třetího v pondělí bylo mi 15. Ten den po neděli jsem slavila stojkou nohama vzhůru. To byl můj svět a nikdo rozumět mi nechtěl, prý jsem případ. Třetího v pondělí jsem stopla svět. Když jsme se rozjeli, já začala vyprávět. Kouknu za volant, jsem tam jen já.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě

0: Bohoslužba otevřela včera dopolední vzpomínkové setkání na místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku k 84. výročí vyhlazení obce nacisty. Po čtení jmen zavražděných obyvatel zazněla modlitba za oběti ležácké tragédie. Prezident Petr Pavel při pietě varoval před podceňováním hrozeb.
1: Vzhledem k tomu, že žijeme už opravdu hodně dlouho v míru a žijeme v relativním dostatku, tak máme tendenci věřit, že takhle prostě to má být a že tak to musí být. A historie nám připomíná, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat den za dnem a že se to nemusí vždycky povést, když se o to nebudeme starat. Proto je důležité si připomínat historické události a to, co k ním vedlo. My dnes prožíváme období, kdy mnoho konfliktů kolem nás přináší obrovské ztráty, škody, podobně jako ve druhé světové válce, a my máme takový pocit, že se nás to netýká, že to je hodně daleko. A myslím si, že bychom měli věnovat pozornost všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé.
2: To je to zase loví bobříka trapnosti.

0: Další den úcty ke svatému Šarbelovi chystají na dnešek ve farnosti Dobratice na Frýdecko-Místecku. Program začne v 15.30 příležitostí ke svátosti smíření.
1: Lidé čerpají z přímluvné modlitby ze svátosti smíření, prožívají korunku k svatému Šarbelovi, pomázání olejem svatého Šarbela, mši svatou, v adoraci děkuji Bohu za přijaté milosti. Mnozí si odvážení nejenom Šarbelovu vodu, ale mnohom také devocionárií, které jim žehnáme.
0: Upřesnil Proglasu duchovní správce z Dobratic pater Jan Vojnar. Den úcty ke svatému Šarbelovi vyhlašuje farnost vždy na odpoledne 22. dne v měsíci.

0: sám sa chcem byť len tvojím. Mária, vieš o vás najnevždy blíž.
1: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Stromy a ptáci.

stromy a ptáci. Jak jsme různí. Některý člověk je podobný mohutnému stromu s košatou korunou. Stojí tak pevně a jistě po mnoho let na svém místě, slouží k orientaci pocestným. V pravidelných obdobích poskytuje stín jako ochranu před slunečním úpalem, nabízí prostor pro stavění ptačích hnízd. Změny se dějí pomalu a postupně organickým růstem. Větve rostou, pnou se do výšky a sílí, listí pučí, rozvíjí se, tančí ve větru, žloutne a opadává. Můžete přesně vědět, co se kdy stane a jaké to bude. Jeho kořeny musí být za ta léta tak hluboko a široko v zemi, že by nebylo možné jej přesadit kamkoliv jinam. Smysl a role stromu jsou pevně spojeny s místem, kde vyrostl, a všichni se spoléhají, že tu bude stát za rok, za 10 nebo třeba i za 100 let. Jiní lidé se podobají spíše ptákům. Poletují, čiřikají, honí se. Každý rok hnízdí někde jinde. Přelétavost, která působí tak lehce a hravě, způsobuje, že málo kdy máte možnost je opravdu poznat. Málo kdy posedí na jednom místě delší dobu. Chvilku tu prospěvují, ale než se nadějete, už odletěli jinam. Tačím zpěvem zkrásní každá chvíle. Hnízda ve větvích jsou jako ozdoby každého stromu nebo keře, který si ptáci vyberou. Člověk se musí vybavit dalekohledem a velkou trpělivostí, chce-li ptáky pozorovat. Nebývá to snadné, nikdy nevíte, přiletí-li tam, kde je vyhlížíte. Ptáci si se stromy dobře rozumí, navzájem se potřebují. Ačkoliv nebo právě proto, že jsou tak odlišní. My lidi míváme podobné vlastnosti. Buď jsme tak stálí a stabilní, že jsme až trochu nudní v té předvídatelnosti, nebo jsme tak přelétaví a nestálí, že jsme buď nepředvídatelní, nebo jen těžko předvídatelní. Možná si to i navzájem vyčítáme. Proč nejsem víc jako ty? Proč nejsi víc jako já? Naše domluva by pak byla daleko snazší. Jenže to Bůh stvořil stromy i ptáky a chtěl je mít takovými, jací jsou. Zřejmě se mu líbilo vytvářet co nejodlišnější stvoření, aby se co nejvýhodněji doplňovala. Aby se byla nápomocná. Aby se navzájem těšila. Možná je to i s námi tak.

0: Z kaple Telepáče v Ostravě vás zveme k polední modlitbě. Karlova Studánka, Malá Morávka a Ludvíkov jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Modlitbu povede otec Leoš Ryška.
1: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.

0: Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
1: Amen. Kristu stál účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní vždycky, až na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčně dej našim drahým zesnulým, Pane. Ať odpočívají ve tvém pokoji.
1: Amen.
0: Svatý Jene Fischere a svatý Tomáši More.
1: Odrodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Odrodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: Jistě
0: Bohu. Poženej vás, všemohoucí a milující Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme rapsodii pro orchestr a altový saxofon od Claude Debussyho. Solo na saxofon zahraje Theodor Kerkezos. Doprovodí ho The Philharmonia Orchestra pod vedením Martina Brabince.

Slyšeli jste rapsodii pro orchestr a altový saxofon od Claude Debussyho. Solo na saxofon zahrál Theodor Kerkezos. Doprovodila ho do Philharmonia orchestra pod vedením Martina Brabince. Následuje tokáta pro klavír a orchestr od Otorína Respighi. Solo na klavír zahraje Konstantin Šerbakov, doprovodí ho Ivan Tvrdík na violončelo a Slovenský rozhlasový symfonický orchestr Bratislava pod vedením Howarda Griffise.

Slyšeli jste tokátu pro klavír a orchestr od Ottorina Respighi. Solo na klavír zahrál Konstantin Šerbakov, doprovodil ho Ivan Tvrdík na violončelo a slovenský rozhlasový symfonický orchestr Bratislava pod vedením Howarda Griffise. Následuje Náhrobek Kuprénův od Maurice Ravela. Skladbu zahraje Academy of St. Martin pod vedením Sira Nevilla Marinera.

Slyšeli jste skladbu Náhrobek kuprénův od Maurice Ravela. Skladbu zahrála Academy of St. Martin pod vedením Syra Nevila Marinera. Následuje Labuť od Camille Saint-Saënse. Solo na violončelo zahraje Julien Lloyd Webber, doprovodí ho English Chamber Orchestra pod vedením Nicolase Cleburyho.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste Labuť od Camille Saint-Saënse. Solo na violončelo zahrál Julien Lloyd Weber. Doprovodil ho English Chamber Orchestra pod vedením Nicolase Cleaburyho.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Je 13 hodin a u dnešních zpráv vás vítá Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Probíhá stávka veřejnoprávních médií. V Praze je olympiáda dětí a mládeže. Centrum Jana 23. si připomíná 20 let. Černě odění zaměstnanci Českého rozhlasu, ve kterém dnes po půlnoci stejně jako v České televizi začali 24-hodinovou výstražnou stávkou. Ráno připravovali rozhlasovou budovu v Pražských Vinohradech na polední protestní happening. Vyvěsili na ní transparenty s nápisy Nezávislý rozhlas pro všechny, patříme posluchačům, pro vás, ne pro politiky, nebo stávka. A z oken zavlály černé vlajky. Jan Herget ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v Českém rozhlase a k dnešnímu happeningu uvedl.
2: Podstatné je pro nás také to, jak na to zareagují politici, kteří jsou za to odpovědní a kteří nějakou změnu chystají a plánují. Jak se k tomu postaví, jestli třeba přehodnotí svůj postoj nebo postup nebo zvolní v tom ukvapeném tempu a dají třeba nějaký prostor k té věcné debatě.
1: Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají příští rok snížit asi o 15%, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a ČRO uvedly, že by museli omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců. 23. ročník olympiády dětí a mládeže se koná v Praze. Během včerejšího zahajovacího ceremoniálu na stadionu v pražském Edenu nesli úspěšní sportovci vlajky svých krajů. Prezident Petr Pavel ve svém projevu upozornil na psychický i sociální rozměr sportu.
3: Sport by měl být pro každého z nás nejenom zábavou, radostí a možná taky únikem od všedních starostí, ale je taky asi tím nejlepším lékem na moderní dobu. Bavíme se v mnoha ohledech o odolnosti fyzické, psychické a neznám lepší způsob, než je sport. Navíc vede mladé lidi k tomu, že si zvykají hrát podle pravidel, což se ne vždycky potom v životě děje. Veďme je k tomu a chci za to poděkovat všem, kdo tak činí.
1: Olympiáda se účastní zhruba 3 500 mladých sportovců. Do čtvrtka budou mít možnost soutěžit ve 23 disciplínách. Summit evropských médií se bude od této středy do pátku konat v Praze. Jde o 96. valné shromáždění Evropské vysílací unie, která sdružuje 113 veřejnoprávních rozhlasových a televizních stanic z 56 zemí. Mezi její zakládajícími členy patří také Vatikánský rozhlas. Na programu jednání jsou mimo jiné umělá inteligence a současná mezinárodní geopolitická situace.
0: Zpravodajství na Proglasu.
1: Nástroje využívající umělou inteligenci používají aspoň skoro 3/4 Čechů. Lidé v ní vidí pomoc při rutinních prácích, ale i možnou hrozbu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky, prováděném letos na přelomu března a dubna. Nástroje umělé inteligence schopné vygenerovat texty, obrázky nebo i počítačové programy využívají a oceňují především lidé ve věkových rozmezích do 65 let nebo vysokoškolským vzděláním. Centrum Jana 23. v Hlinsku dnes slaví 20. Jak dodává náš redaktor v kraji Martin Weisbauer, bylo vždy místem, kde se mohou děti i dospělí veřejně scházet a kam se také rádi vracejí.
4: Setkání bude zahájeno děkovnou bohoslužbou za přítomnosti králové hradeckého biskupa Jana Vokála, rodáka z Hlinska, dále otce Martina Lanžiho, děkana farnosti Broumov, který založil Centrum Jana 23., náměstka hejtmana Pardubického kraje a současně také zakladatele Pavla Šotoly i mnoha dalších hostů. Po skončení bohoslužby bude příležitost posedět u občerstvení a navzájem si popovídat.
0: Počasí.
1: Dnes je polojasno až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s nárazy až 70 km v hodině a kroupami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se pohybují mezi 26 až 31 stupni. Vane slabý, místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Tlak může slabě poklesnout a rostové podmínky většinou dobré. Noci a zítra čekáme také polojasno a ojediněle se vyskytnou mlhy. Noční teploty mohou poklesnout až ke 12 stupňům. Během dne se teploty budou pohybovat kolem 24 až 29 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý až severovýchodní vítr. Tolik zprávy Zdislavy Horníkové. Teď už pokračuje odpolední proud s Lenkou Pekařovou.

0: Místo ředitele diecézní Charity Plzeň koncem června opustí 64-letý Jiří Lodr. Vedl ji přes tři dekády od vzniku v roce 1993. S charitní prací ale nekončí, zůstává ředitelem farní Charity Stříbro. Diecézní Charita se svými oblastními a farními pobočkami v Plzeňském a v Karlovarském kraji ročně poskytne služby až 10 000 lidí, mnohým opakovaně.
1: Vzhledem k tomu, že jsem byl prvním zaměstnancem v roce 1993 a neměli jsme ani kancelář, neměli jsme ani stůl, ani židli, to je prostě nepopsatelná milost. Jo. Dneska jsme ve dvou krajích vlastně v oborech činnosti od péče o seniory, terénní služby, pečovatelské služby, zdravotní služby, stacionáře, pomoc sociálně potřebným, odborným poradenstvím, zaměstnáváním lidí, azylový domy, nízkoprahová denní centra, poradny pro cizince, celý spektrum humanitárních skladů a potravinové pomoci. Dneska máme zhruba rozpočet kolem 450 milionů a máme zaměstnáno kolem 800 lidí v týmu a kolem 1000 dobrovolníků.
0: Vyložil končící ředitel diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr. Například v roce 2022, když po ruské invazi na Ukrajinu v kraji nastal příliv uprchlíků, zajistili Charity na západě Čech asistenční službu, tlumočení nebo doprovod více než 30 000 Ukrajinců. Nabízeli individuální odborné poradenství, pomáhali s hledáním práce a bydlení, rozdali mnoho tisíc balíčků, potravin a hygieny.
2: Starý rybář loví v zátoce Vltavy. Lov ryb ho v podstatě už dávno nebaví. A tak v naději čeká a seká už jenom ze zvyku. Místo, aby seděl v teple v hospodě,

se slizá v polí. Funí a heká, když v tom ho na prsou zabolí. Svaly mu ochabli, no bodeť by ne, vždyť lovil vždycky jenom v sedě. A krůpy je potu, mu vyrážej na čele.

A když se rybář zbavil šupiny ve tváře a ze svých rukou smyl rybí krev, zůstal po něm jenom splávek na šedivém nebi. Zůstal po něm jenom splávek na šedivém nebi.

Co si dnes večer naladit na Proglasu? Rudl, pořad komunikace mezi námi, tvůrci a vámi, posluchači a přispěvateli. Naladíte v 17 hodin a 10 minut. To je rozhodně něco, co byste si měli poslechnout. Teď už Papaya 07 a písnička je od skupiny z Kolumbie, Side Stepper.

Folková skupina Rendezvous z Jihlavy, vítěz 50. ročníku festivalu Porta z roku 2016, vystoupí v koncertním studiu našeho rádia. Základ sestavy tvoří kytarista Honza Fous a zpěvačka Jana Lindl, které doplňuje David Vacula na kachon. Skupina vydala v roce 2025 po delší době nové album Finistère. Pořad, jak se vám líbí, naladíte v 19.15 a to je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Teď písnička Mentira, politika od Che Sudaka, což je skupina Argentinců a Kolumbijců z Barcelony.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

Je 13 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Je pondělí 22. červen. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svatých Jana Fischera a Tomáše Móra, přátel anglických mučedníků z 16. století. Odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželství a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. Nad církví. Jan Fischer, profesor teologie a kancléř univerzity v Cambridge, kazatel, spisovatel a laskavý duchovní rádce, přítel chudých, byl v 35 letech ustaven biskupem v Rochesteru. Pro nezlomnou věrnost katolické církvi ho dal Jindřich VIII. Uvěznit a brzy na to, 22. června 1535, v Londýně popravil. Jakou můžeme mít naději, že druzí budou stát, jestliže my klesneme, říkal Jan Fischer. Tomáš Mór se stal po studiích práv Jindřichovým poradcem, později lordem kancléřem, mluvčím parlamentu a správcem dvou univerzit. Otec čtyř dětí s roustoucími obavami sledoval královy úklady proti církvi. Když panovníkovi odporoval, zabavili mu majetek a uvrhli ho do žaláře. Po více než ročním vězení byl odsouzen k smrti pro velezradu a stať několika dnů před Janem. Od Erasma Rotterdamského čteme. Byli to nejmoudřejší a největší mužové, jaké kdy Anglie měla. Tomáše Móra vyhlásila církev za patrona představitelů vlád a všech politiků.

Co si dnes večer pustit na Proglasu? Co znamená žít ve světě, kde rozhodování, komunikaci i veřejný prostor víc a víc utvářejí systémy umělé inteligence? Závěrečná z cyklu debat z Dominikánské 8 o umělé inteligenci nabídne ve 8:45 večer kritickou reflexi společenského, etického a právního významu AI a otevře otázku, podle jakých měřítek je vhodné rozvoj i používání umělé inteligence posuzovat. To je něco, na co byste se měli rozhodně večer těšit a měli byste si to pustit na Proglasu. Teď už Vltava a ztracená šála.

Právě před 85 lety nacistické Německo bez vyhlášení války přepadlo Sovětský svaz. Britský premiér Winston Churchill toho dne nabídl Sovětům spojenectví. Prohlásil, že není rozhodnějšího odpůrce bolševismu, než je on sám, ale v kritické hodině, že nabízí ruku ke spolupráci a společnému boji proti Německu.

spadly do koše. Je to jak refrén z rádia, klišé vrstvený na klišé. Snad jsem to zavinil asi já, snad o tom někdo

Rovných 30 let kněžství slaví pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze redemptorista Stanislav Přibyl. Františkán Jeroným František Jurka a Miroslav Hřib z farnosti Štítná nad Vlaří. 56. narozeniny slaví představený české provincie řádu svatého Augustina jeho delegát provinciál Juan Provecho, farní vikář u svatého Tomáše v Praze na Malé Straně a ředitel mateřské školy, základní školy a gymnázia svatého Augustina. 64 let se dožívá generální ministr řádu menších bratří konventuálů argentinský minorita Carlos Alberto Trovarelli. 77. narozeniny slaví americká herečka Meryl Streepová a dokumentaristka Helena Třeštíková. Svátek má Pavla jméno vychází z latiny, z mužského Pavel, a to znamená malý nebo také skromný, nepatrný.

okamžiků a od mírových dohod. Zvednem se na poslední chvíli, jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den

a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

Je 14 hodin, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou. Protože bylo 14 hodin, začíná hudební kompas, kde si představíme skupinu Lalba z Korziky a její nové album Viva. Začneme skladbou Di carne e dose, neboli z masa a kostí.

Středomořský ostrov Korzika je kulturním fenoménem. V minulosti mu vládli Římané, Vizigóti, Vandalové, Osmané, Italové i Francouzi a všichni zde zanechali svou kulturní stopu. Korzika je dnes sice součástí Francie, ale má svůj vlastní jazyk a také svou svéráznou kulturu. V hudební oblasti je známá především korzická polyfonie, která od 60. let zažívá své znovu zrození. Korzické sbory vystupují na festivalech po celém světě a skladatelé soudobé avantgardní hudby se tamní tradici inspirují. Z vokální tradice rodného ostrova čerpá také skupina Lalba. Jejíž nové album Vivu si právě teď představujeme. Soubor zde čerpá z polyfonního dědictví Korziky, ale současně hledá nové cesty a inspirace. Písně, které Lalba už dříve zařadila na své studiové nahrávky, zde získávají novou energii, větší bezprostřednost a novou dávku emocí. Nahrávka, která vyšla před 10 lety, nabízí reprezentativní průřez repertoárem skupiny. My si poslechneme ještě skladby Horizonte Rosu, Rudý horizont, a Torna una volta, Ještě jednou se vrať.

Představili jsme si skupinu Lalba z Korziky a její koncertní album Vivu. Hudební kompas se vám představí opět zítra ráno. Představíme si nové album argentinské zpěvačky Sofie Rey. Tímto odpolední hudební kompas končí, jako vždy ho spolu s anoncemi připravil Milan Tesař.

0: But I chose to be brave and instead I took a chance on the new.
1: Herečka, zpěvačka a moderátorka Tereza Richtrová vydala své první autorské album Místa krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovaných krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folkloru a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla. A my si z alba Místa krajiny pustíme Kouzlo malých věcí.

14 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a já vás teď začnu zvat na různá místa. Dnes to budou České Budějovice, Ostrava, Praha, Turnov, Brno a nebo si taky dneska zasoutěžíme. Ale nejdřív Dunaj a písnička Dunaj od slovenské skupiny Striguoň.

0: Před budovami České televize i Českého rozhlasu v Brně se dnes předpolednem zhromáždily desítky lidí, stávkujících zaměstnanců i příznivců. Obávají se ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti. Nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Pracovníci obou institucí dnes na plán ohlášený vládou Andreje Babiše reagovali 24-hodinovou výstražnou stávkou. Protesty se konají také v Praze a v regionálních studiích. Za iniciativu veřejnoprávně v ČT Brno pokračuje Šimon Švub.
1: Do výstražné stávky v brněnském studiu České televize se zapojilo 276 pracovnic a pracovníků studia. V tom čísle jsou jak interní zaměstnanci, tak externí spolupracovníci. My za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně i brněnské odborové organizace všem děkujeme, že jim není osud médií veřejné služby, ve kterých pracují všichni rádi. Není lhostejný, že se k této stávce připojili svým podpisem.
0: Stávka trvá hodinu, stávkující za tuto dobu nepobírají plat. Akci i například transparenty připravovali ve svém volném čase a na vlastní náklady, uvedli zástupci veřejnoprávně.
2: Z jakých důvodů se rmoutím dál se ptáš? A proč mě v jasných barvách nepotkáš? Proč zpívám chmurným tónem, proč se zarputilým zdám a proč si černou barvu z chutí oblékám. Jsem rád v černém za ty, co mají hlad, co ztrácejí domov a nemají kde spát. Zas bloudilce a vězně, co platí za svůj hřích i za ztroskotance v temných ulicích. Já chtěl bych říct všem z venkova i z měst, ať

vždyť pro ně jsem se jasných barev vzdal. Nemocným, ať nehořkne dál svět, všem, co zrádná dávka brání v cestě zpět.

Jeden muž svět těžko změní, to už ví. A přesto vám svůj příběh dopoví. Vždycky musí někdo začít, mně se vážně často zdá, že černou barvu bílá vystřídá. Pak si nechám oblek v barvách duhy šít. Pak rozhostí se krajem mír a klid. Dneska nabídnu svá záda, proto v břímě temných dní půjdu v černé, než se rozjasní.

Tum slasti, hlava se nestíná. Životem umřít, třeba i na kříži.

útratu zaplatím, croissant, kávu a pak se vytratím. Labutě roztáhly svá křídla a rozběhly se po hladině. Nad mostem legií se zvedly proti větru.

popela povstane, co bylo špatný, popelem zůstane. Labutě roztáhly svá křídla a rozběhly se po hladině. Nad mostem legií se zvedly proti větru.

0: Nyní si na vlnách Proglasu soutěžíme o dva lístky na koncert. Mikulov od 5. do 11. července hostí kytarový festival, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Program bude probíhat formou odborných workshopů a seminářů i koncertů pro veřejnost. Některá vystoupení přiblíží za organizátory Petra Poláčková.
1: Letos se nám povedlo pozvat některé umělce, kteří ještě v Mikulově nehráli, nezazněli a navíc se podařilo získat několik projektů, jako třeba 150. výročí Manuela de Falli, které slavíme, a nebo koncert k poctě Johna Dowlanda k jeho 400. výročí úmrtí. Tím pádem zazní i Peter Croton a Ivo Haun, což je takové duo, trio, jsou to dva vlastně loutnisté a jeden z nich zpívá. No a zbytek vlastně umělců jsou zaměření na jistou třeba interpretaci romantické hudby nebo historických nástrojů, takže ten program se vlastně zpestřil i tím, jak nám chodili programy.
0: A jak jsem slíbila, dva lístky na libovolný koncert v rámci kytarového festivalu teď nabídneme někomu z vás. Pokud správně zodpovíte soutěžní otázku, vstupenky budou vaše. Ptám se. Festival již čtvrtou dekádu hostí umělce z celého světa. Ze které země si však v Mikulově ještě žádný umělec nezahrál? Za A z Kuby, za B z Uruguaje, za C z Indie. Mohu napovědět, že tato země má na své vlajce tři vodorovné pruhy šafránové, bílé a zelené barvy a v bílém pruhu je modré kolo. Mnozí již už správně odpověď znají, proto neváhejte a volejte na telefonní číslo 739 850 345. Máte možnost získat dvě vstupenky na libovolný koncert kytarového festivalu v Mikulově. 739 850 345.

0: Diecézní centrum mládeže v Plzni pořádá letní týden Quest. Je určen pro všechny mladé křesťany a hledající ve věku od 12 do 15 let, kteří chtějí zažít společenství a týden s přáteli, zábavou, chválami a Bohem. Probíhat bude od 12. do 18. července v Nečtinách. Přihlášky je možné podávat do této neděle 28. června. Terezie Metelková z Diecézního centra mládeže nám akci přiblížila.
1: Quest je letní týden pro mládež od 12 do 15 let. Zaměřujeme se hlavně na společenství a živou víru, na to, aby děcka mohly poznat, že víra není jenom zavřená v kostele na nedělní mši, ale je to především o tom, že žijeme spolu, že si povídáme, sdílíme, společně se modlíme. Kromě modliteb a diskuzních skupinek se Quest opírá o hry. Nosným tématem tohoto týdne bude Narnie, Lev, Čarodějnice a skříň.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Mnozí už se nedočkali.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendrovská.
4: Prezident na summit NATO nepojede, misi povede premiér Babiš. Irán souhlasil s návratem jaderných inspektorů do země, uvedl to americký viceprezident. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy, proti vyloučení se odvolala. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže stále zavřená směrem do Brna. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
6: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
4: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci hradu teď zjišťujeme. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení iránského jaderného programu. Vance dodal, že teď jsou na řadě technická jednání.
7: Ještě je před námi spousta práce. Zatím hlásíme pokrok v ekonomických jednáních a těch o jaderném programu. Pokračujeme v odminování průlivu a zajišťujeme, aby se tam opět rozběhl dopravní provoz. Dosáhli jsme velkého pokroku, ale stále je co dělat. But still
4: some work to do. O pokroku v rozhovorech na základě takzvaného memoranda o porozumění mluvil také Teherán. Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavit v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
8: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
4: Se stavbou přehrady dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je podle něj, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty.
9: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
4: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situace vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl.
10: Sport. Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
11: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
10: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pak pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne o vyřazení Karviné až v průběhu soutěže, liga by se dohrála v 15 týmech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D48 u Palačova, zavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína hlásíte kolony u Palačova. Na 12. kilometru uklízejí po nehodě nákladního auta. Kolony se tam tvoří v obou směrech a zdržíte se teď asi 10 minut. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 24 odtahují kamion po noční nehodě. Dopravu odklání na kilometru 258 na Kroměříž na souběžnou silnici a před odklonem se zdržíte okolo 10 minut v koloně. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Aktuálně kamiony zastavují v pravém pruhu na kilometru 221. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. No pozor, ucpaná je i severní trasa silnice 35 z Mohelnice na Hradec Králové. Před Litomyšlí postojíte až půl hodiny. V Brně se zdržíte na okruhu ve směru z D1 na Žabovřesky. U tunelu Hlinky nehoda a je tam kolona už z Pisáreckého tunelu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je silný provoz. Občas musí i regulovat vjezdy do tunelů, tam pak stojí chvíli i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
13: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V jižních Čechách právě probíhá hudební festival Hvězdy nad Vltavou. Jeden z jeho nejvýznamnějších koncertů se uskuteční dnes večer v Českých Budějovicích. Vystoupí rakouský symfonický orchestr Tonkingstr Orchestra Wien. Podrobněji o této a dalších festivalových akcích zakladatel a ředitel festivalu Pavel Šporcl.
1: S Alexandrem Blochem, slavným francouzským dirigentem, a se mnou jako solistou budeme hrát v mém podání Lalovu španělskou symfonii a v orchestrálním tu jejich nejtradičnější tvorbu, a to je Beethovenova symfonie Eroika. To vše se uskuteční v nově otevřeném Domu kultury Slávie. Pak máme ještě koncert v Bechyni, máme krásný celodenní výlet Vltavské varhany, kdy Pavel Černý, náš slavný varhaník, pojede společně s autobusem po 4 kostelích se 4 varhanami a v každém tom kostele zazní speciální koncert, kde i já budu hostem. V Bechyni budeme hrát s Vilémem Beverkou a nesmím zapomenout na 3 koncerty, které nás čekají i v rámci Akademie Pavla Šporcla. Vytvoříme společně malý orchestr, Akademie orchestra, který na 3 koncertech po Jihočeském kraji, na Hluboké nad Vltavou, Třeboni ve Schwarzenberské hrobce a v Ružomberku zahrajeme 3 programy, které se taky společně naučíme.
0: Zhrnul pro posluchače Proglasu houslista Pavel Šporcl, zakladatel a ředitel festivalu Hvězdy nad Vltavou. Vystoupení s Vilémem Veverkou i hudební výlet po 4 kostelích podél Vltavy se uskuteční 27. června a koncerty Akademie orchestra jsou na programu od 2. do 4. července.

0: Zintenzivňují přípravy na celostátní setkání mládeže svolené tuzemskou katolickou církví na srpen do Ostravy. Ještě se hledají dobrovolníci, kteří by pomohli třeba s úklidem nebo stravováním na výstavišti Černá louka, kde bude probíhat hlavní část programu.
1: Organizátoři ocení také dobrovolníky, zvlášť pro pořadatelskou službu. Přihlašovat se mohou do 11. července. Více informací najdete na webových stránkách celostátního setkání mládeže, které se vůbec poprvé uskuteční v Ostravě od 11. do 16. srpna.
0: Upřesnil pro posluchače Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: Do pražského kostela Panny Marie Matky Ústavičné pomoci a svatého Kajetána jste zváni na pátek 26. června na poutní mši svatou. Místo slouží jako centrum modlitby za lidi v nouzi a představuje propojení duchovní a sociální služby, připomíná na Proglasu Jarmila Lomozová jménem arcidiecézní Charity Praha, která má chrám ve správě.
1: Kostel v Nerudově ulici, lidově nazývaný u Kajetánu, jsme jako Charita převzali do provozování v roce 2021, už před 5 lety, od řádu redemptoristů. Je to pro nás důležité místo, pořádáme tu řadu duchovních, společenských i charitních akcí. Snažíme se prostor zvelebovat, opravou prošla fasáda, opravili jsme kompletně i kapli, kde o Vánocích vystavujeme unikátní betlém z Ugandy. V kostele se konají kromě pravidelných mší svatých také akce jako je Noc kostelu. Pořádáme tu koncerty, výstavy, všichni jste srdečně zváni. Kostel Panny Marie Matky Ústavičné pomoci je otevřen každý den, kromě pondělí, a mše svaté se zde konají každý první pátek v měsíci od 10 hodin.

0: Předáváním z ruky do ruky uplynulý pátek školáci, studenti, skauti a další obyvatelé Turnova symbolicky přestěhovali první 500 knih do nové knihovny. Její vybudování stálo přes 115 milionů korun. Lidský řetěz vytvořilo za zhruba 400-metrové trase mezi starou a novou budovou knihovny kolem 700 lidí. S poukazem na letopočet 2026 trvalo stěhování symbolických 26 minut. Za tu dobu se podařilo přesunout necelou polovinu připravených knih, uvedl ředitel městské knihovny Jaroslav Kříž.
1: Je vidět, že ty děti čtou knížky, protože si každou knížku prohlíželi, takže kvůli tomu jsme to nestihli, těch 1013 kusů, co jsme měli připravených, a poslali jsme jenom 500. Je to zase hezký, že v roce 2026, když je radnici 500 let, tak jsme poslali 500 knížek jako první část do knihovny. Takže v červenci tedy budeme stěhovat zhruba nějakých 34 500.
0: Do nové knihovny se díky pátečnímu lidskému řetězu dostaly komiksy, fantasy příběhy, knihy žánru sci-fi nebo ty s regionální tématikou. Šlo přitom jen o zlomek fondu knihovny, který čítá zhruba 35 000 titulů. Turnovské knihovníky čeká náročné léto. Kvůli přesunu bude jejich hlavní budova v červenci a srpnu uzavřená. Novou knihovnu chtějí zpřístupnit v září.

0: co bys tak řekl tomu?
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Potomci průmyslníků Hellerových z hranic na Přerovsku znovu získali 4 obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů ale zůstanou ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Příspěvek Ministerstva kultury totiž umožnil 3 obrazy od Rytiny odkoupit za neupřesněné částky v nižších stovkách tisíc korun. 4. obraz rodina galerii darovala. Historička umění Lucie Němečková z Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války řekla.
1: Tady tyto 4 obrazy, které jsou součástí nové intervence Moravské galerie nazvané Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Jsou vlastně obrazy z původní sbírky Stefana Hellera, sběratele, který byl židovského původu, aby si zachránil život, tak musel v roce 39 emigrovat z tehdejšího už protektorátu Čechy a Morava. Ta díla a veškerý majetek Stefana Hellera a jeho rodiny byl zabavený gestapem a následně část těch děl, které byly zabavené, se dostaly vlastně do sbírky tehdejšího Moravského zemského muzea dnešní Moravské galerie.
0: Olejomalby si mohou zájemci nově prohlédnout v Pražákově paláci v Brně na výstavě Napravená křivda.

Charita Olomouc od května letošního roku působí v nově zrekonstruované budově na adrese Jeronýmova 8. V bezbariérovém prostoru se zahradou našly zázemí dvě ze čtyř služeb střediska pro rodiny a krizovou pomoc, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a krizová pomoc. Rekonstrukci objektu podpořil evropský projekt. Nové prostory si veřejnost bude moci prohlédnout během dne otevřených dveří, který se uskuteční zítra od 9 do 15 hodin. Součástí programu bude také diskuzní bloky určené zejména odborné veřejnosti. Více informací najdete na webu Olomoucké charity.

Je 1:16, vy už se za okamžik můžete těšit na čaj do páté, ale také na od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Já předávám moderátorský mikrofon svému kolegovi Jirkovi Holečkovi.

Dobré odpoledne, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Vydáváme se nedlouhé době již po druhé opět po stopách Boba Dylana, ačkoliv ho dnes vůbec neuslyšíme. Budeme se totiž věnovat zahraničním kabrům jeho písní. Zcela nepochybně je letos 85-letý Bob Dylan jedním z nejvlivnějších hudebníků písničkářů své doby, který ovlivnil několik generací posluchačů i interpretů. A dalo by se říci, že je jedním z nejpřespívávanějších písničkářů nejenom své generace, ale myslím v celé existenci populární hudby. My si poslechneme několik ukázek z dob, kdy vlastně začínal a kdy ho někteří umělci ještě jako neznámého písničkáře víceméně popularizovali. Jako první logicky zaspívala Joan Baez, která zpívala jednak spolu s ním a dost často ho zvala na své koncerty v jeho počátcích a pak také ještě hodně pozdě i v pokročilém věku, ještě v 90. letech zpívala jeho písně. Na začátku to bylo You Ain't Going Nowhere, které vyšlo na jím albu až v roce 95. Ale následující ukázka bude právě dvojzpěv Joan Baez s Bobem Dylanem It Ain't Me Babe z roku 1964. A pak už budou ty zajímavé ukázky. Těmi význačnými podporovateli Boba Dylana v jeho počátcích bylo trio Peter, Paul and Mary, které na přelomu 60. a 70. let bylo velice rádo za písně Boba Dylana ve svém repertoáru. Takže uslyšíme pár ukázek z jeho tehdejších alb a skončíme ukázkou snad z nejpřespívávanější písně Boba Dylana vůbec, Časy se mění, The times there are changing. Ať se vám dnes dobře poslouchá.

Co říci o Bobu Dylanovi? Dylanologů je i v našich hudebních vodách mezi hudebními kritiky i muzikanty celá řada. K těm nejvýznačnějším patřil Jan Sobotka, který dokonce organizoval po mnoho let Dylan Days. Můžete si půjčit celou řadu knih, takže je zbytečné, abych tady připomínala ukázky z jeho životopisu. Stojí snad za to říci, že je prvním hudebníkem v historii, který získal jak Pulitzerovu cenu, tak Zlatý globus, filmového Oscara a především cenu Nobelovu, jako vůbec první písničkář. V roce 2012 prezident Obama v Bílém domě ocenil Dylana prezidentskou medailí svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států amerických. K těm zajímavostem snad jenom to, že pokračovatelem je z jeho pěti dětí syn Jacob. A tam je docela paradoxem, je, že ačkoliv jeho rodiče konvertovali ke křesťanství, tak on sám se obloukem vrátil k judaismu, prošel bar mitzvou a je vyznavatelem židovské víry. Je své děti vychovává v judaistickém duchu. Bob Dylan tedy vytvořil celkem 40 studiových alb a mezi tím prvním eponymním Bob Dylanem a posledním, prozatím posledním Shadow Kingdom z roku 2023 je 61 let. Mluvili jsme o té, dalo by se říci, nejpřespívávanější písni vůbec. Takže The Times They Are Changing uslyšíme v ukázce v podání Simona a Garfunkla, zajímavé gospelové formace Brothers and Sisters a celá logicky jediné české ukázce dnešního pořadu Časy se mění, které má dokonce dvě verze v podání Golden Kids. Je to český text Zdeňka Rytíře, takže si ho užijte.

V roce 2012 mělo to být k Dylanovým 70. ale o rok se to nestihlo. Vyšlo 4 album Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, do kterého přispěla neuvěřitelná řada písničkářů, kteří se k odkazu Boba Dylana velmi výrazně hlásili, mají ho za svůj vzor a jeho písně přespívali. Já jsem si zvolila 2 dámy. Píseň Drifter Escape zaspívá Patti Smith. Simple Twitter Fate, kterou znáte zase v geniálním přebásnění Roberta Křesťana, nám v originálním jazyce přespívá Diane Krall. A nakonec uslyšíme Stinga v další pro Čechy velmi známé písni Girl from the North Country.

Nemůžu jinak, než v dnešní přehlídce coveru na počest Boba Dylana se nevrátit k svému oblíbenému hudebnímu žánru, to jest ke country a bluegrassu. Takže dlouholetým souputníkem Boba Dylana byl Johnny Cash. Ve svém vydaném albu, posmrtně vydaném albu bootlegu, nacházíme Dylanovu píseň One Too Many Mornings v neopakovatelném podání Johnnyho Cashe a Tennessee Three. V repertoáru Tony Rice se kromě jeho oblíbeného Gordona Lightfoota setkáme samozřejmě i s Dylanem. One More Night naspíval na své album Church Street Blues z roku 1983. A ještě jednou Tony Rice, tentokrát spolu s Davidem Grismanem a především Jerry Garciou. Bude to ukázka z alba Pizza Tapes, což byly další bootlegy vlastně, ale legálně pak vydané na David Grisman vydavatelstvím a ti přespívali docela zajímavým stylem Knocking on Heaven's Door.

Tak to byl dnešní čaj do páté. Po druhé jsme se vydali po stopách Boba Dylana a jak jste zjistili, tak ukázek z repertoáru českých hudebních skupin tam bylo velmi pomálu, vlastně jenom Golden Kids, takže nás logicky čeká pokračování třetí. Stejně jako minule skončíme dnes skladbou Farewell, tentokrát v podání Marcuse Mumforda a Punch Brothers, takže samozřejmě nebude chybět originální mandolinové solo v podání Chrise Tillyho. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Děkujeme za pozornost, loučíme se s vámi, přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: To byl pořad Čaj do páté a nyní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Babiše jen plní svůj program. Ukrajinci raketami zaútočili na ruskou Voroněž. Čeští fotbalisté se na světovém šampionátu připravují na zápas v Mexiku. Kolona popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
3: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
2: Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal čtvrtmiliardového krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se nepodařilo prokázat, kdo je za něj odpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, včetně současné ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly také do Voroněže, kde silně poškodili tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket.
4: Voroněžské telegramové kanály okamžitě po příletu raket z Ukrajiny zveřejnily záběry obrovského požáru v továrně Zborka na výrobu polovodičů a další elektroniky pro rakety typu Iskander a H. Střely zasáhly také obytné domy v okolí. Rozsah poškození antén centra kosmického spojení v Dubně zatím není známý. Podle ukrajinského generálního štábu byl na místě dopadu dronů vidět kouř. Centrum zajišťuje satelitní spojení, mimo jiné i pro vedení Ruska. Ukrajina opět útočila i na anektovaný Krym v okolí Kerče, kde podle serveru Krymský vítr zasáhla velké sklady vojenské techniky. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Vědci ze CEJTECu VUD v Brně jako první na světě sledovali růst živých morských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytváří své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky mohou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů. Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřizovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzívě.
5: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme jít solidní dozadu, jo? Protože to je naše doména. A tam máme dobrý hráče. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let. Tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost. Ty hráči, aby udělali nějakých pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
2: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu. A vítězka tenisového Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O trestu rozhodl nezávislý tribunál. Vondroušová v prosinci minulého roku odmítla odevzdat vzorek při neplánované dopingové kontrole.
6: Zavřená D1 u Kroměříže a kolony u Litomyšle. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude ještě chvíli zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 už po nehodě odtáhli poslední auto, teď ještě zametají vozovku a do půl hodiny by měli provoz obnovit. Zatím dopravu odklánějí na Kroměříž západ a před odklonem se zdržíte asi 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna Zvyškova dlouhá kolona od 218. kilometru kamiony. Osobní zastavují až dočkal na okolí 210. kilometru a celé se to rozjede až v Brně. Pro osobní auta je to zdržení přes Brno asi půl hodiny. A pozor, pokud byste to chtěli objet po souběžné staré silnici 430, tak je tam nehoda mezi Holubicemi a Rohlenkou.
7: Je to úplně zavřený, jsou tam všechny složky, to znamená, že se vůbec nevyplatí přijíždět z dálnice.
6: Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav čekejte kolony. Popojíždí od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli. A v Praze silný provoz kolony na obvyklých místech. Držíte se chvilku asi 10 minut i na Strakonické u Zbraslavy směr Příbram. Je tam zúžení, zavřený pravý pruh v kopci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Mám tu zopakování soutěže. Mikulov od 5. do 11. července hostí kytarový festival, který patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve střední Evropě. Program bude probíhat formou odborných workshopů a seminářů i koncertů pro veřejnost. Některá vystoupení přiblíží za organizátory Petra Poláčková.
9: Letos se nám povedlo pozvat některé umělce, kteří ještě v Mikulově nehráli a nezazněli, a navíc se podařilo získat několik projektů, jako třeba 150. výročí Manuela de Falli, které slavíme, a nebo koncert k poctě Johna Dowlanda k jeho 400. výročí úmrtí. Tím pádem zazní i Peter Croton a Ivo Haun, což je takové duo, trio, jsou to dva vlastně loutnisté a jeden z nich zpívá. No a zbytek vlastně umělců jsou zaměření na jistou třeba interpretaci romantické hudby nebo historických nástrojů, takže ten program se vlastně zpestřil i tím, jak nám chodili programy.
0: A nyní, jak jsem slíbil, dva lístky na libovolný koncert v rámci kytarového festivalu. Teď nabídneme tomu, kdo se dovolá jako první. Pokud máte zájem, zavolejte na telefonní číslo 739 850 345. 739 850 345, a můžete získat dvě vstupenky na libovolný koncert kytarového festivalu v Mikulově. Ještě jednou to číslo, pokud chcete zavolat, 739 850 345.

0: Dobrý den, milí posluchači, je tu Rudl, pořad o zákulisí dění v Proglasu. U Rudlu vás zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař, pěkný den.
0: Rane, vy jste se právě vrátili z Opavy, ze Slunovratu, viď?
1: To tak, ty ses taky vrátil, ale dřív ze Slunovratu, protože potkali jsme se tam v pátek, já jsem tam byl od čtvrtka do neděle, takže já jsem se vrátil vlastně včera v neděli až odpoledne. No a byl to 13. ročník festivalu, který si kdysi náš kamarád Vašek Miller založil ke svým 40. narozeninám jako takovou trošku legrační jako pro sebe akci a stala se z toho v podstatě asi jedna z největších kulturních událostí vůbec v Opavě a v širokém okolí. Festival, který se rozprostřel do celého města.
0: Tak a o něm o chvilku později, protože bylo to opravdu napěchované událostmi a teď tedy, jako vždycky, nejprve poděkujeme, poblahopřejeme. Máme tady seznam 6 kamarádů Proglasu, kteří mají půlkulaté nebo kulaté narozeniny v červnu a tak děkujeme.
1: Tak jsou to Petr Kříž, bydliště Moutnice, potom Pavel Hes, České Budějovice.
0: Lubomír Nenadál, Praha, Marie Koláčková, Vigantice.
1: František Vaverka, Strpína a Olga Koláčková z Havířova.
0: František nám před lety montoval antény, roznášel a zařizoval satelitní přijímače. To byly doby, děkujeme. Tak a teď tu máme dárce, kterým je 70 let a více, také mají narozeniny v červnu a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: U první z nich si dovolím říct věk, i když se to už jen běžně nedělá, ale těch 97, to je, myslím, něco, k čemu určitě můžeme speciálně pogratulovat a popřát ještě do dalších let hodně zdraví. Tak to je paní Zdenka Skočdopolová z Polné. Tak další potom je Marie Špirudová z Kozojídek.
0: Josef Zákravský z Červeného Kostelce. Jan Šebrle z Lanškrouna.
1: Další věk hodný zmínky, 98.
0: Ten trůfl, paní Zdenku.
1: Vít Tichý z Mohelnice, další potom pan Miroslav Haluska z Frištáku.
0: Marie Buráňová z Prakšic, Otakar Veselý z Roztok u Prahy.
1: Olga Koláčková z Havířova, tu jsme zmiňovali i mezi kapry, Ludmila Nesetová z Rapotína a Jarmila Maliňáková ze Všeminy.
0: Tak vám všem moc děkujeme, blahopřejeme, jsme rádi, že mezi tím a těmi, co podporujete, je i Proglas. Jsme vám za to vděční a znovu zopakujeme, že Proglas je promyšleně nekomerční, neziskový, bezreklamový, nestátní. Je to subjekt, který je velmi svobodný a když vidíme ty současné situace, zejména třeba tu dnešní, kdy je jednodenní stávka veřejnoprávních médií, tedy dvou ze tří, tak to nabývá na důležitosti tady ten náš statut.
1: Tak je to tak, takže žijeme díky vaší podpoře. Vy dáváte svou podporu najevo, že vám za to stojíme a že stojí za to, aby Proglas existoval.
0: A že vám slouží, že to není vlastně almužná či dar pro nic za nic, ale že za to odvádíme tu službu 24 hodin.

0: budov Opavy. Byly to letos i sportovní akce, takže ten festival opravdu je rozprostřený, co se týká území, co se týká těch aktivit. Jsou tam programy zdarma pro každého i programy pro ty, kteří si koupí vstupenku, a je to opravdu neuvěřitelně pestré.
1: Já jsem se toužil podívat do legendárního obchodního domu Breda, který byl víceméně na zbourání a on povstal jako Fénix z popela, a tam se také v té přízemní ploše poměrně veliké odehrávalo někdy právě přednáška a někdy jindy koncert. A jeden ten koncert, který mi teda opravdu utkvěl, protože ta dáma teda je mimořádná a ty jsi to také ocenil.
0: Tak bylo to, udělovali jsme opět cenu za krásu slova, dostala ji tedy letos Květach, což je umělecké jméno Magdaleny Fendrichové, jinak dcery novináře Martina Fendricha. Jinak já jsem s Květach ještě po jejím koncertě potom natáčel rozhovor, protože ona v září bude vydávat nové album, tak ten rozhovor uvedeme přímo v den vydání toho alba, bude to 11. září. A vlastně zaujalo mě, jak Květach sama od sebe začala mluvit o svém, vlastně o svém křesťanském zázemí, že je evangelička a vlastně, že to křesťanství, které v její rodině bylo velmi silné, tak velmi formovalo to, jakým způsobem píše, o čem píše.
1: Ona teda píše skutečně aktuální texty k aktuálním událostem a ta hudba k tomu a ten její drive jsou teda nepřehlédnutelné.
0: A já jsem měl radost z toho, že po, a teď samozřejmě velmi zasloužených, oceněných z minulých let, jako byl třeba Vladimír Javorský, který svůj první písničkářský počin své album vydal až po 60, nebo jako Jan Běťák, teď nejnovější loňský držitel, kterému je přes 40 a taky už má lecos za sebou, tak jsme zase po čase tu cenu dali někomu z mladé generace, vlastně z generace mých dětí. Vím, že třeba moje dcera Aneška má Květach hrozně ráda, psala, že závidí, že jsme ji takhle viděli a mohli s ní mluvit.
1: No to je krásné. No a to, co ještě myslím, posluchači si zaslouží slyšet o mimořádném úkazu, který nastal po koncertě Glena Hansarda se svými spoluhráči versus předchozí kapela. To ještě
0: tam toho, no, ono nejenom předchozí, i ta budoucí, tam se dělo věcí. Glen Hansard, vůbec ten příběh, že držitel Oscara, že který samozřejmě má afinitu k Česku přes Markétu Irglovou a jejich společnou kariéru před lety, tak vlastně na ten Slunovrat přijel proto, že před časem v Opavě s Ivom Ludkem, jedním z organizátorů, šéfem opavské charity, se někde v hospodě bavili o samizdatech a Ivo mu nabídl, že má doma samizdat jedné škvoreckého povídky. Glen Hansard je sběratel samizdatů a v podstatě bylo to něco jako sázka, že Glen řekl, tak já přijedu v létě zahrát na Slunovrat a ty mě dáš ten...
1: A Ivo tomu samozřejmě moc nevěřil.
0: Tak, oni tomu nevěřili, ale to na jaře se Glen ozval, že opravdu přijede, takže teď jsem se zrovna díval na minutu a půl video se střih, jak Glen vystupuje z auta, potkává se s Ivom Ludkem, ten mu předává ten samizdat a vítají se, že teda přijel. Tak to je jeden příběh. A potom samozřejmě byl ten koncert, který byl skvělý v tom, že Glen opravdu je člověk energický, umí zpívat jak irské lidové písně, tak svoje vlastní, tak převzaté, pomalé, klidné, hlučné. A před ním vystupovalo estonské duo Půlub, které naši posluchači určitě znají z našich pořadů. Třikrát hráli v Brně na maratonu hudby. Jsou to takový dva chlapíci, že v oblecích s tradičními estonskými nástroji, talharpami. A Glen Hansard přišel do areálu v době, kdy oni hráli. A prý tam postával a strašně se mu to líbilo, takže v té pauze mezi jejich koncerty přišel za nimi, říká jim, já jsem nějaký Glen, budu tady hrát, nechcete si zahrát se mnou? Takže on na konci koncertu svého je pozval na pódium na dvě písně. Dokonce hráli skladbu převzatou od skupiny Velvet Underground, kterou měli v repertoáru Plastic People of the Universe. To byla symbolika právě s těmi samizdaty, s chartou, jo, takže to bylo všechno schválně takhle připravené. Takže to byla jedna věc. A potom ještě úplně na závěr koncertu, on už končil, přetahoval asi o 20 minut a na druhé straně toho volného prostranství, toho parku, bylo druhé pódium v podobě

0: by autobusu, na který vždycky vystoupala nizozemská skupina Bazookas a hrála v těch pauzách. A oni už stáli na střeše toho autobusu a ten Glenn přes těch několik desítek metrů na ně zakřičel akordy a poslední píseň hráli spolu. Vlastně z těch dvou jakoby pódií naproti sobě. Přes ty 2000 lidí. Takže Glenn začal, oni mu odpovídali a takhle prostě hráli jednu píseň. Takže to bylo opravdu neuvěřitelné.
1: Mezitím já jsem uklidňoval Josefa Pazderku s Ondrou Soukupem, kteří přišli hovořit o soukromém životě Vladimíra Putina. A já jsem říkal, neboj, Joško, oni ještě asi přetáhli koncert s Glennem Hansardem, takže oni potom, když měli strhující přednášku, tak poděkoval na závěr svému předskokanovi Glennovi, že připravil tento lid, protože oni se tam nahrnuli skutečně v množství několika set právě do té bredy. Takže to byly skutečně zážitky velkolepé a my teda gratulujeme Vaškovi Millerovi a jeho kolegům a přátelům, protože ta Opava je naprosto neskutečné místo. Je to krásné město a protkané tady těmi pódii a tím vším. Mimochodem ta pódia se jmenují podle svědců.
0: Podle kostelu.
1: Je zasvěcen ten kostel, u kterého tam na té zahradě nebo na ploše volné.
0: Ano, takže hlavně je Vojtěch Stage, menší je Václav Stage, ano.
1: Takže to jsme se opřeli vzpomínkou. Teď máme před sebou také účast pro glasáku a myslím, že těch největších je to Strážnice.
0: Je to tak, bude to tradičně folklorní festival ve Strážnici o příštím víkendu. Posluchačů se nejvíc v pozitivním slova smyslu dotkne sobotní program, kdy od 9 do 10 hodin dopoledne budeme v přímém přenosu vysílat přímo ze Strážnice. Já už to tady hledám, abych to nepopletl, abych řekl přesně, bude to tedy sobota 27. června a bude to program s názvem Barokní hudba v zámku i v podzámčí. Takže vlastně zajímavé, že na folklorním festivalu může znít barokní hudba, ale má to svoji logiku. Bude to určitě zapadat do právě kontextu celého toho festivalu. Vystupovat budou Collegium Marianum, čili soubor staré hudby, a Ensemble Flair, což je takový přesahový soubor od folkloru k současné tvorbě i soudobé vážné hudbě.
1: A bude tam u toho naše profesionálka Hela Bretfeldová, folklorní znalkyně, a my tam spolupracujeme s Českým rozhlasem také, to znamená něco přenášíme, něco natáčíme, něco vysíláme potom později a jsme takovými opravdu důstojnými partnery celého toho festivalu a to už jsem, myslím, 25 let, co jsme takhle přitom. Televize Noé také dělá své přenosy, takže tam koukněte na jejich program. A těšíme se na to, zastavte se u našeho stánku. Je tam důležitá, myslím, ta mapa dosahu, který se za ten rok, co nebyl Strážnický festival, tedy po roce, o kolik vysílačů se to naše vysílání zase rozšířilo.
0: Tak ono samozřejmě o tom víkendu se nekoná jenom Strážnický festival. Ostatně i ten minulý si konkurovalo několik důležitých akcí vedle zmíněné Opavy. To byl třeba Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, kde byl kolega Joška Javůrek, ten tam vystupoval se svou kapelou, ale kromě toho, aspoň mi to slíbil, že natočí rozhovor s letošním osmdesátníkem Vladimírem Mertou a ještě něco dalšího, tak uvidím, jak se mu dařilo. Zatím nemám zprávy. Ale vrátím se teď k tomu víkendu, který nás čeká. Já pojedu do Ostravy na konferenci Czech Music Crossroads, což je taková akce, která představuje hudebníky z Česka, Slovenska a Polska pozvaným profesionálům z celého světa. Takže oni tam zvou pořadatele festivalu, manažéry a různé lidi, třeba nevím, od Senegalu, Kapverd, přes Kanadu, Japonsko. Letos vůbec bude zvláštní zaměření na Japonsko. Já tam dokonce povedu panel s japonskými představiteli kultury. Bylo mi to přiděleno, takže se na to chystám.
1: To určitě, protože vaše Aneška je
0: Japonoložka. Sám jsem byl v únoru na dovolené v Japonsku a paní pořadatelka konference to nějak zjistila, tak mě to hned přidělila, jestli bych třeba nechtěl s Japonci tam, takže teď komunikuju s Japonci a vymýšlíme obsah odborného panelu, takže to bude Moje cesta teď o víkendu a zároveň ve stejnou dobu, taky kolem toho 26. června se koná finále 60. ročníku festivalu Porta v Řevnicích u Prahy. Pokud vím, tak je beznadějně vyprodané, protože je to samozřejmě velká událost, ale my jsme zvali už v některých pořadech, měli by tam vystoupit držitelé Porty z posledních mnoha let a bude to určitě velké.
1: No, tak pro mě je to věc minulosti i současnosti. My jsme od nějakých 14-15 let sledovali všechno dění a až jsme potom už měli občanské průkazy a mohli jezdit, tak jsme jezdili do Svojšic a do Plzně a na různá místa. Ne, ve Svojšicích to byl Slunovrat. Takže Porta je pro mě pojem teda...
0: Pro mě je důležité, že to vlastně pořád pokračuje, že se pořád na jaře konají všechna ta předkola v regionech a že ta Porta stále generuje zajímavé kapely. Mimochodem z těch, já jsem na tom Slunovratu, že uváděl velkou scénu, kde jsou kapely, které já vybírám z konkurzu a úřady z nich jsem říkal, to je kapela, která loni vyhrála Portu, to je kapela, která před 10 lety vyhrála Portu, takže pořád to tam tak nějak rezonovalo a úřady kapel jsem to zmiňoval.
1: Ano, ano. Dodnes znějí některé písničky od Brontosaurů a si pamatuju, že ještě menší bratři existovali a nejrůznější skupiny, kde se potom ti hráči dostali do různých dalších kapel.
0: No a mimochodem na to jsme zapomněli z těch událostí dnes, to znamená 22. června, pokud posloucháte premiéru, takže dnes večer na Proglasu živě skupina Rendezvous z Jihlavy, což jsou vítězové 50. ročníku Porty před 10 let, takže ti u nás budou hrát dnes.
1: No, dneska se také děje taková trošku smutnější událost a to je projev zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize, které se tak trošku, dám to do úvozovek, ale je to chce kroutit krkem a možná zbavovat té tvůrčí svobody, kdy autocenzura nastupuje a to se ze zkušenosti ví z jiných zemí, kde to nastalo tak, jak to nastalo a je to skoro nepochopitelné, že někdo pořádně netřískne do stolu a neřekne vládě, tak to takhle prosím tě nedělej. No tak takhle jsme dopadli při volbách. Mimochodem v programu těch vítězných stran to teda nebylo, že se tohle to stane. Takže my jsme domlouvali právě už třeba, to je ta výhoda, že je to všechno tak nějak propojeno, domlouvali se s Ondřejem Soukupem z Českého rozhlasu plus s Lukášem Matouškou, s Pavlínou Nečáskovou. Takže já jsem neposlouchal dneska ráno vysílání Proglasu, ale myslím, že tam byl nějaký živý vstup. Oni chtěli kolem té ulice Vinohradská, Římská a do kolečka vlastně udělat řetěz lidských rukou. To poměrně hodně lidí je na to potřeba.
0: To je, no.
1: A dát tak najevo nesouhlas tady s touto situací. A my teda skutečně stojíme, ať to člověk řekne, jak řekne, někdo nás za to nemá rád, ale my jsme na jedné lodi a naše svoboda vysílat je nedělitelná, stejně jako právě toho statutu těchto veřejnou právních prostředků, které třeba někdo nepotřebuje, ale jakmile nám teče do bod a cokoliv se stane důležitějšího, většího, tak vždycky je to, že si člověk zapne ten Radiožurnál nebo Český rozhlas plus a ČT24. Takže v tom jsme na stejno.
0: Jak to možná dodám, dával jsem taky svoje vyjádření na Facebook, že stojím za těmito veřejnoprávními prostředky a tam je vlastně zajímavé, že ti samozřejmě jsou ti odpůrci, kteří budou tam plivat a tak a pak jsou lidé, kteří tam napíšou, ale šetřit přece musí každý. Ale tam přece nejde o ty peníze, to není to, o co by tam šlo v první řadě. Tak. Tam je mnohem víc věcí a mnohem důležitější.
1: Jasně. No ne, tak když se člověk podívá, jaká byla průměrná mzda v roce 2008 a dnes, tak to je úplně jasné, jo, že to je víc než dvojnásobek, možná trojnásobek. Jo, a fakt je, že třeba některé ty technologie zlevnily a zjednodušily ten život, takže tam to jde, ale to si myslím, že právě bylo udržitelné jenom díky tomu pokroku technologií, jo, jinak by to dávno nešlo. A ta cena za tu práci, tolika kanálů a tolika, tak to je skutečně, řekl bych, jako mistrovské dílo, jo? Tak, no, A teďka, když se podíváme k nám domů, tak máme tady několik absolventů vysokých škol, to znamená nastoupili jako elévové na dohodu nebo na DPP, DPČ a tak, jak to bývá. A teďka, když už dostudovávají, tak to převracíme do stabilních úvazků, pokud chtějí tito mladí lidé nastoupit. Takže děkujeme také za trpělivost s nimi, protože z té školy všechno zdaleka neumí. Nám tady trošku chybí taková ta generace 50+, kdy už ti lidé mají něco za sebou a svoje řemeslo umí. Ale taky se nám někteří vrací, třeba i z doby minulé, a víme to o nich, že umí svoji práci. Takže tohleto také u nás někteří lidé končí. Já asi budu jmenovat, myslím, našeho technika Tomáše Hlávku, který je takovým motorem dodnes těch zvukařských věcí, technologických, což je docela vzácný profil a takového člověka není možné sehnat jen tak. Takže máme také inzerát, nebo hledáme v tom oušku kariéra někoho, kdo by třeba nastoupil na jeho místo. Tak, ještě uvedu snad z vysílačů. Máme tady tu mladou Boleslav, to už jsme hlásili. Říkáme to ještě jednou, abyste vyrozuměli své blízké přátele, příbuzné v oblasti Mladoboleslavska a širokého okolí, protože to je 5-kilowattový vysílač, je to v tom DABu+. A také se nám teď zase stává, že lidé řeknou, tak jsem šel do obchodu, chtěl jsem to koupit s tou slevou a oni řekli, to musíte jinak. Tak prosím vás, je to na našich stránkách, je to v tom poušku DAB a je tam úplně přesně napsáno, že se musíte přihlásit přes e-shop. V tom e-shopu si to rádio napřed najít, jestli je to v té slevě, protože každý měsíc se to mění. Potom to celé koupit a těsně před zaplacením tam vyplnit ten kód, který je pro proglasové posluchače. A tam vám to napočítá tu 20% slevu nebo kolika procentní. Jo, a potom to dostanete tedy normálně poštou do místa, které si vyberete. Tak to funguje pořád. No a potom máme ještě takové to, že jsme vypínali loni hodně vysílačů FM, některé jsme vypínali v klimaticky nepříznivých dobách, jako je prosinec nebo leden nebo tak. A to zařízení jsme tam nechali jednak proto, že jsme mysleli, že si to někdo požádá radu o vydání licence k tomu kmitočtu. To se stalo, myslím, jenom v jednom případě. Takže na některých máme to zařízení trvalé, takže teďka budeme mít takové prázdninové objíždění a vlastně stahování té technologie. Někdy to tam bude docela obtížné, protože třeba ty parabolické antény jsou někde na střeše v úžlabí, kde se nebude úplně snadno lézt. Takže to je taky jeden úkol, který je jednorázový, který máme před sebou a nevím přesně, jak se ho zhostíme, ale určitě dobře. Tak, takže Milane, co bychom ještě měli zmínit?
0: Když už jsem mluvil o tom dnešním koncertě ze studia, tak ještě dodám, že ve středu to bude další koncert ze studia, skupina Tough Love, která se nám přihlásila. Já jsem ji neznal na rozdíl od té dnešní randevu, ale poslouchal jsem si nahrávky, líbilo se mi to, takže ve středa 24. A v obou případech, to znamená jak dnes, to je v pondělí, tak ve středu, pokud byste se chtěli přijít podívat k nám na Pelikovu, na muzikanty ve studiu, tak přijďte ideálně chviličku před 7 hodinou večer, ať potom nemusíte do studia během už vysílaného pořadu a můžete tam sedět, povzbuzovat, tleskat, dívat se, poslouchat.
1: Vystoupíte na Schillingově náměstí z jakékoliv šaliny a jste za 3 minuty u nás. Ta možnost naproti té olomoucké, kde bylo obtížnější se dostat do areálu, tak je tady velmi snadná, takže opravdu rádi vás přivítáme a myslím, že sami hráči a zpěváci přivítají, když vidí živého člověka, vůči kterému hrají, nikoli jenom k těm tisícům posluchačů na druhé straně z radiopřijímačů. Tak, já myslím, že to dneska všechno. Může to být trošku kratší. Těšíme se ještě zase na příští týden. Potom o prázdninách budou bývat ty rudly nějak jinak.
0: Vždycky jednou za 3 týdny. Tak. Takže jsou tam asi 3 nebo 4 prázdninové termíny připravené.
1: Tak přejeme vám, abyste se chránili před horkým sluncem. Teď to ještě bude hodně náročné. Nedá se nic dělat, musíme to vydržet a být rádi. Tak, loučí se a všechno dobré přejí Martin Holík
0: a Milan Tesař.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Stromy a ptáci. Jak jsme různí. Některý člověk je podobný mohutnému stromu s košatou korunou. Stojí tak pevně a jistě po mnoho let na svém místě, slouží k orientaci pocestným. V pravidelných obdobích poskytuje stín jako ochranu před slunečním úpalem, nabízí prostor pro stavění ptačích hnízd. Změny se dějí pomalu a postupně organickým růstem. Větve rostou, pnou se do výšky a sílí, listí pučí, rozvíjí se, tančí ve větru, žloutne a opadává. Můžete přesně vědět, co se kdy stane a jaké to bude. Jeho kořeny musí být za ta léta tak hluboko a široko v zemi, že by nebylo možné jej přesadit kamkoliv jinam. Smysl a role stromu jsou pevně spojeny s místem, kde vyrostl, a všichni se spoléhají, že tu bude stát za rok, za 10 nebo třeba i za 100 let. Jiní lidé se podobají spíše ptákům. Poletují, čiřikají, honí se. Každý rok hnízdí někde jinde. Přelétavost, která působí tak lehce a hravě, způsobuje, že málo kdy máte možnost je opravdu poznat. Málo kdy posedí na jednom místě delší dobu. Chvilku tu prospěvují, ale než se nadějete, už odletěli jinam. Tačím zpěvem zkrásní každá chvíle. Hnízda ve větvích jsou jako ozdoby každého stromu nebo keře, který si ptáci vyberou. Člověk se musí vybavit dalekohledem a velkou trpělivostí, chce-li ptáky pozorovat. Nebývá to snadné, nikdy nevíte, přiletí-li tam, kde je vyhlížíte. Ptáci si se stromy dobře rozumí, navzájem se potřebují. Ačkoliv nebo právě proto, že jsou tak odlišní. My lidi míváme podobné vlastnosti. Buď jsme tak stálí a stabilní, že jsme až trochu nudní v té předvídatelnosti, nebo jsme tak přelétaví a nestálí, že jsme buď nepředvídatelní, nebo jen těžko předvídatelní. Možná si to i navzájem vyčítáme. Proč nejsem víc jako ty? Proč nejsi víc jako já? Naše domluva by pak byla daleko snazší. Jenže to Bůh stvořil stromy i ptáky a chtěl je mít takovými, jací jsou. Zřejmě se mu líbilo vytvářet co nejodlišnější stvoření, aby se co nejvýhodněji doplňovala. Aby se byla nápomocná. Aby se navzájem těšila. Možná je to i s námi tak.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny, kde se zamýšlíme nad Božím slovem a vyprošujeme si lepší proniknutí, aby nás Boží slovo obmývalo, otevíralo nám srdce a umožnilo nám sjednotit se s Bohem, abychom byli s Bohem jedno, tak jak si to přál Ježíš. Dnes si připomínáme památku dvou mučedníků, proto ten anglický začátek, Jan Fisher a Tomáš Mohr. Jan Fisher byl biskup a těsně před smrtí byl jmenován kardinálem. Tomáš Mohr byl lord komoří krále Jindřicha VIII. Oba zahynuli, protože se odmítli podepsat pod vlastně glejt, který umožňoval králi se rozvést a stanovil ho také vládcem církve, hlavou církve. Takže byli umučeni právě pro tady tyhle ty dva hlavní důvody. Hlavně teda proto, že odporovali králi, který si chtěl dělat, co chtěl. A tak vzpomeneme na všechny. Samozřejmě jsou zde i naši mučedníci Bula a Drbola, kteří také odmítli vlastně poslechnout a buď přečetli, nebo nechali přečíst ten list, který způsobil jejich zatčení a potom mučení a popravu, protože odporovali vládnoucím špatným vládcům, kteří byli v naší zemi, a my jsme vedeni k tomu, abychom také ve svých možnostech odporovali špatnostem, které vidíme kolem sebe. Proto dnes, i když mě nevidíte, tak jsem v černém, abych podpořil jak Československou českou televizi, tak Československý rozhlas nebo Český rozhlas. Já to pořád nemůžu přijmout, že jsme se rozdělili, takže prostě náš rozhlas a televizi, které by měly být veřejnoprávní a ne podléhající jakékoliv moci, zvláště té, která není dostatečně demokratická a otevřená k tomu, abychom se dozvídali opravdu pravdu. A tak tedy se zamysleme nad sebou, abychom také my lépe dokázali sloužit Bohu a využívali k tomu bohatství Božího slova. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli i svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, ukaž nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se. Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svědectví o své víře. Na přímluvu svatého Jana a Tomáše pomáhej i nám, ať celým svým životem svědčíme o víře, kterou vyznáváme. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Tak, si máznul brýle. Tak už vidím. Čtení z první čtení je z druhé knihy Královské. Asyrský král Salmanasar vpadl do země a přitáhl k Samaří a obléhal ho 3 roky. 9. roku vlády krále Hošej dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie a usadil ho v Chale a u řeky Chaboru, v Gozanu a v městech méckých. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z moci faraona krále egyptského. Ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele, i podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce. Odvraťte se, pravil,
od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, kterým jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky, proroky. Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití, jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina svého Boha. Pohrdali jeho nařízeními, jeho smlouvou, kterou sjednal s jejich otci, i jeho výstrahami, kterými je varoval. Hospodin se na Izraele velmi rozhněval, vyhnal ho od svého tváře a zůstal jen kmen Juda sám. Slyšeli jsme slovo Boží.

a vyslyš nás. Bože, odvrátil si nás, rozbil si naše šiky, v hněvu ses od nás odvrátil. Pomoz Bože svou pravicí a vyslyš nás. Otřásl si zemí, rozštěpil si z celé její trhliny, neboť kolísá, dal

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni. A jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Neboť jak chceš říkat svému bratrovi, dovol, ať ti vyndám z oka třísku, a sám máš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak, milé sestry, milí bratři, dnes si připomínáme památku dvou anglických mučedníků, Jana Fischera a Tomáše Mora. První z nich byl kardinál a biskup, který měl velký vztah k chudým a potřebným. A Tomáš Mor byl lord komoří. Vychoval syna a dcery a byl velmi dobrý. Myslím si, že králi hodně pomáhal, než se král rozmyslel a rozhodl se rozvést. A potom měl těch svých mnoho žen. Nepodařilo se mu, avšak žádný syn se mu nenarodil a nakonec se stala královnou jeho dcera, kterou měl s Alenou Bolejnovou. A byla to tedy ta věhlasná Alžběta, která podle níž se jmenuje celé období Alžbětinska. Do období dokonce i divadlo Alžbětinské. Bylo to době rozkvětu kultury a moci anglického nebo britského impéria. A to ovšem nezakládá na tom, abychom ty dva, kteří zemřeli právě proto, protože nechtěli dovolit králi se rozvést a nechtěli, aby král byl hlavou církve. To jsou věci, které vlastně ho vylučovali ze společenství katolické církve a proto náš milý Jindřich, tady tyhle ty dva, kteří s tím nesouhlasili a nepodepsali ten glejt, který měl být vlastně jakoby takovým uznáním tady těch králových rozmarů, tak potom byli za to vězněni v Tauru a nakonec popraveni. Zemřeli tedy mučednickou smrtí. Jan Fischer se stal krátce před tím kardinálem. Papež Pavel III. Mu poslal kardinálský klobouk, aby mu zabránil tomu nejhoršímu. Bohužel krále to neodradilo a nakonec prolil svou krev a tím se stal skutečně možná jedním z mála kardinálů, kteří prolili krev pro Krista, jako je to roucho červené vlastně to znamená. Dnešní texty hovoří příznačně o podobných jevech. Asyrský král Salmanazar vpadává do země, přitahuje k Samaří a obléhá ho 3 roky. A 9. roku vlády krále Hošeji dobil asyrský král Samaří a odvelkl Izraele do vyhnanství do Asýrie. Usadil se v Chale a u řeky Chaboru, v Gozanu, v městech Méckých. Stalo se to proto, že synové Izraele zhřešili proti Hospodinu svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z moci faraona, krále egyptského. Tak dobře se o ně Bůh staral a přesto ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele a podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce. Odvraťte se, pravil, od svého špatného chování. Zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky. Stejně tak král Jindřich dostával od svých proroků, od Tomáše Mora a Jana Fischera, dostával rady, aby to nedělal, ale přesto, že to udělal. A proto se Bůh odvrátil od Izraele a ponechal pouze Judu jako království. No, vidíme, že když člověk žije špatně, takže se mu to nemoc jako zrovna nedaří potom. A když člověk dělá věci, které Bůh nechce, tak potom musí nést následky.
My žijeme v zemi, která se tvrdí, že je ateistická, a křesťanské zásady nebo biblické zásady tak nelze uplatňovat, protože to žijí podle toho pouze křesťané a lidé, kteří jsou třeba vnímaví pro to. No a přesto máme ten rozpor, jestli máme nebo nemáme, co máme jako dělat, zvlášť když se to potom dozvíme, že se přímo v církvi dějí neblahé věci, jako třeba na arcibiskupství Pražce pan Juriga a podobně, tak si potom můžeme se zlobit, můžeme říkat, no to je strašné bahno a stydíme se za svou církev a co tam dělali a takové ty věci samozřejmě. A máme na to právo, protože to jsou skutečná fakta, nejsou to jenom bludy

a jakou mírou měříte, takovou naměří i vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi, dovol, ať ti vyndám z oka třísku a sám máš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra nebo sestry. Tak to je nálož, víte. Nevypadá to, že nám Bůh svazuje ruce, ale není to tak, víte. Máme žít tak dobře, aby jsme strhli ty ostatní. Byl tady u mě jeden kněz a říkal, že měl první svaté přijímání a ty děti, které připravuje a chodí do náboženství, tak jsou tak radostné a veselé, že strhávají děti ostatní z té školy, kam chodí, protože říkají, my chceme taky být takový, my se chceme taky tak radovat a být tak veselí. Kam to chodíte? Co tam děláte, že jste takový veselí, víte? No a my křesťané moc veselí nejsme. Nechodíme po ulicích a ve svých životech nejsme tak plní Boha, aby lidé se ptali a říkali, je, on je tak veselý a radostný, já chci taky. Já to chci taky se mít tak hezky, chci, aby bych byl taky tak šťastný. No a to je možná lékem pro ty naše zprávy, které získáváme a dozvídáme se ty hrůzy různé ze světa a podobně, co se všechno děje a nebo neděje naopak, jak by mělo. A kdybychom žili opravdu s Bohem, byli s ním spojeni, šťastní, dokázali ho chválit, děkovat mu a prosit ho správným způsobem, tedy tak, že věříme, že už to dělá, že už to udělal, to, co, o co prosíme, tak potom samozřejmě bychom možná také strhli ty ostatní, že by si říkali, jo, i když my máme spíš opačnou zkušenost, když se na nás podívá, jak si řekne, to jsou blázni, to já nechci takový blázen být. Oni se furt usmívají, jak nějací pifilové, ale to není, víte, o tom úsměvu. Být s Bohem, být uvnitř, sjednocen s Bohem, to znamená, že vlastně ta vnitřní záře, ta vnitřní soužití s Bohem prozařuje, i když jsme vážní. Nemusíme se furt culit a nemusíme furt se radovat. Jo? Můžeme se radovat vnitřně natolik, že vlastně ta záře prostoupí to okolí, lidem je s náma prostě dobře. No. To bych vám všem přál, abychom dokázali vlastně žít tak, že je nám spolu prostě dobře a potom možná bychom dokázali reagovat rychleji na věci, které se dějí špatně, protože bychom možná snáze poznali, když s lidem dobře není. No. Pán Ježíš tady v těch řečech, které řekl, tak je asi nejdůležitější, kromě toho trámu a třísky, což je krásný příklad, který se hodí hlavně pro partnerský život, ale pro všechny ostatní situace také, ale v manželství je to úplně, myslím, zákon, abychom nejdříve vyndali trám ze svého vlastního oka a pak teprve hledali třísku v oku svých partnerek a partnerů, ale to nejdůležitější je nahoře, v tom evangeliu hned na začátku, nesuďte. Nesuďme. My nejsme tady od soudu, my nejsme soudci. Soudcem je Bůh a my jsme tady od toho, abychom byli jeho svědky, abychom byli svědky radostné zprávy, abychom byli svědky evangelia, což je zpráva o vítězství, že Kristus už to všechno za nás zařídil a my máme být svědky svého života, máme žít tak, aby jsme mohli svědčit sami o sobě, že jsme s Bohem a že Bůh je s námi, víte? Už jsem mnohokrát řekl, Bůh je s námi vždycky, ale my často tápeme a hledáme. Hledáme, kde jsi Bože, hledáme ho, chodíme daleké poutě a děláme všelijaké vylomeniny, abychom se s ním spojili a on už je dávno uvnitř. Dávno, dávno se o nás stará. Jenom my jak si pořád děláme vofuky a pořád si říkáme, to není dost, chtělo by to víc. To by přece muselo být poznat, kdybych byl s Bohem, to by je úplně jasné. Prostě, kdybych byl s Bohem, tak to prostě to by byl fičák. Jenomže on to fičák je, ale takový tichý. Stačí stichnout a najednou to prožijeme. Jenomže na to nejsme možná dost trpěliví. No a tak zkusme v modlitbě si to vyprosit. Pane, nebeský Otče, prosíme tě na přímluvu svatého Jana a Tomáše, abychom dokázali jako oni obstát, když budeme v pokušení selhat, anebo

nevydržet. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Pane náš Bože, ty znáš naše nitro, ty jsi odpuštění, vyslyš naše prosby, které ti předkládáme. Pane náš Bože, ty v nás obnovuješ pokoj srdce a tichou radost. Prosíme tě, vyslyš nás. Vzkříšený Kriste, ty jsi se všemi lidmi, dokonce i s těmi, kteří tvou přítomnost si neuvědomují. Prosíme tě, vyslyš nás. Vzkříšený Kriste, ty vkládáš do našeho srdce touhu po svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Vzkříšený Kriste, ty nás voláš k tomu, abychom se dělili o plody země a ovoce naší práce. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane náš Bože, v Kristu nám nabízíš plnost života. Prosíme tě, vyslyš nás. Do tvých rukou, Pane, svěřujeme svůj život. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za mír na Ukrajině, v Gaze a všude tam, kde se bojuje, v Iránu a všude, kde je napětí, v Americe, v Jižní Americe, v Africe, kdekoliv v Asii, v Číně, na Tajvanu a všude, kde se lidé bojí války, i v Evropě, kde máme strach, že se na nás valí nějaké hrůzy. Dej, Pane, ať je nás tvoje láska a mír naplní natolik, že dokážeme ten mír uskutečnit ve svých životech. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za zdárný konec školního roku pro naše děti, vnoučata, pro všechny děti a studenty, kteří ukončují školní rok. Prosíme tě také o zdárný začátek prázdnin, o speciální andělskou ochranu pro naše děti před úrazy a všemi problémy, které na ně číhají a nebezpečími, které na ně číhají v období volna, kdy jsme trochu méně pozorní. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za úlevu od veder, která trápí především starší spoluobčany a spolusestry a spolubratry. A prosíme tě o vláhu pro obilí a pro kytičky a pro květiny v našich zahradách, abychom se mohli radovat a těšit z dobrého života s tebou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za uzdravení těžkých nemocí, které nás provázejí. Prosíme tě za uzdravení z rakoviny, z leukémie, z těžkých chorob, epilepsie, ze závislostí na alkoholu a drogách. Prosíme tě, zvláště ty, které ochranu pro ty maminky, které mají miminka a jsou nějak nemocná, tak aby se uzdravila a dobře porodila. Prosíme tě také za všechny, kdo dnes rodí, za všechny maminky, které dnes rodí, aby porodili zdravá a statná děťátka a sami, aby zůstali zdravé. A tatínkové samozřejmě také. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše kněze, kteří se o nás starají a vysluhují nám svátosti, abys je posílil, aby byli radostnými kněžími, prožívali rádi a šťastně své povolání a dokázali sloužit opravdu z celého srdce a upřímně. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše apoštoly, za naše pastýře, biskupy, kteří mají těžká rozhodnutí a někdy musí nést na svých bedrech zátěž, kdy fakta převažují prostě nad přáními a nadějemi a někdy proti mohou klesat, tak jim dej sílu, aby se rozhodovali správně a vedli nás do nebeského království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosím tě za nás, za všechny, kteří v tebe věříme, Pane, abychom dokázali žít svou víru natolik tak statečně jako svatý Jan Fischer a Tomáš Mohr, který jejíž památku dneska slavíme a připomínáme si, a abychom dokázali vydržet, i když budeme třeba haněni a odstrkováni a nedostatečně oceňováni, abychom vždy dokázali upřednostnit vztah s tebou před ostatními vztahy a závislostmi na různých věcech, lidech a tak. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Otče, o to prosíme skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Poprosme také Panu Marii o pomoc, ochranu a přímluvu,
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A podle Spasitelova příkazu připojme také modlitbu, kterou nás sám Spasitel naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás od všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravením Kristova pokoje. A i vy, kdo jste sami a nemáte si s kým pokoj předat, přijměte prosím Kristův pokoj skrze vlny Rádia Proklas.

Modleme se. Ježíši, náš pokoj, skrze Ducha Svatého k nám přicházíš neustále a v hloubi naší duše se rodí úžas z tvé přítomnosti. Naše modlitba může být docela ubohá, ty sám se však modlíš v našem nitru. Požehnaný buď ten, kdo hledá Boha a jeho Krista. Požehnáno buď srdce prosté podle Evangelia. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Na Proglas se odbíjí 19. hodina a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Já vás zvu v 19 hodin k poslechu pořadu, který máme nachystaný pro naše nejmenší posluchače, a to večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci, jak se máte? Zbývá už posledních pár dní školy, tak doufám, že si je užijete naplno. No a k tomu, abyste si je užili naplno, tak je potřeba se dobře vyspat. Abyste se dobře vyspali, tak je potřeba se dobře uložit. A k tomu právě slouží tento čas. Poslechneme si pohádku, poslechneme si písničky, pomodlíme se a můžeme jít do Hajan. Kdysi dávno prý měli všichni sloni jen krátké rýpáčky. Ti tedy museli vypadat. Jak se to stalo, že mají dlouhý chobot, to nám prozradí dnešní pohádka Markéty Ciprové.

Jak slon k chobotu přišel. Kdysi dávno, už velice dávno, žili v Africe sloni podobní těm dnešním. Měli velké, zavalité tělo pokryté tlustou kůží a z pusy jim vyčnívaly veliké zuby, kterým se říká kly. Avšak místo dlouhého nosu měli jen takové krátké rypáčky. Takové malé rypáčky, jaké mají dnešní růžová domácí nebo i divoká prasátka. Tenkrát žila na břehu řeky Nil slonice Kenia se svým synem Bimbou. Bimba byl sluně všetečné, zvídavé i hravé, ale hlavně neposedné. Nerad si hrál na jednom místě. Pořád pobíhal, skotačil, dováděl, poskakoval a běhal z místa na místo. O všechno se zajímal, všechno potřeboval vědět a znát. A hlavu měl plnou nápadů. Jednoho slunného dne se Bimbovi již nechtělo skotačit po rozlehlé savaně a tak se rozhodl, že se podívá k řece Nil. Napadlo ho, že se skryje před slunečními paprsky ve stínu košatých stromů na břehu. A doufal, že když maminka svolí, tak se i vykoupe v chladivé vodě. I doběhl se zeptat maminky, zdali k řece může. Kenia mu výlet k Nilu dovolila, ale nakázala mu, že se bude držet dál od vody. Bimba si vesele vykračoval k řece. V houští na břehu byl příjemný chládek a spousta měkkého bláta na rytí. Byla tu i spousta polámaných klacků na hraní a sladkých šťavnatých výhonků na keřích. Bimba si rozpustile hrál a dováděl. Co chvíli si smlsl šťavnatý lístek nebo sladkou bobuli z keře. Byla to ohromná zábava. Ale najednou ho začala přitahovat kalná voda řeky Nil. Přecházel po blátivém břehu a koukal na klidně plynoucí hladinu. A jak tak na vodu koukal? Zmocnila se ho nepřekonatelná touha tu vodu vyzkoušet. Co by se mi taky mohlo stát? Pomyslel si. Řekl si, že když si možná jen nos namočí, ten na sluníčku rychle uschne a tak maminka jistě nic nepozná. Ještě chvíli váhal a pak šup. Už měl celičký nos v kalné vodě. Dělal bubliny, stříkal vodu a rochnil se ve vodě stejně jako to dělají dnešní děti třeba v bazénku s vodou na zahradě. Ale najednou se to stalo. Něco chytlo Bimbu za nos a táhlo ho to do vody. Bimba neviděl, co nebo kdo to je, a tak se zapřel do měkkého bláta a hrál si s neznámým podvodním kamarádem na přetahovanou. Ale ten pod hladinou nechtěl Bimbův nos jen tak pustit. Přetahovali se hodnou chvilku, občas měl navrch Bimba, občas ten neznámý silák pod vodou. V tom ten neznámý polevil. Bum, bum, bác. Bimba se koulal v kotrmelcích dozadu a když se zastavil, seděl kousek od břehu na zadečku opřený o kámen. Koukal, udiveně koukal, co se mu to stalo s nosem. Místo svého krátkého, roztomilého rypáčku má najednou nos dlouhý, předlouhý až na zem. A od těch dob, co krokodýl z řeky Nil vytáhl zvídavému Bimbovi nos, mají všichni sloni dlouhý nos, kterému se říká chobot.

Knížku pohádek o zvířátkách, jak slon k chobotu přišel, vydalo nakladatelství Akcent v roce 2006. Zítra nám Magda Hauserová přečte o tom, jak to bylo se žirafím krkem. A teď je čas na modlitbičku. Pojďme se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji ti za krásný den plný sluníčka, který je za mnou. Prosím tě o vydatnou dávku odpočinku pro načerpání nových sil, abych ti zase zítra mohl sloužit s úsměvem na tváři. Amen. No a protože byla dneska krátká pohádka, tak nás čeká o to víc času na písničky. Já už se tady s vámi rozloučím. Užijte si je a běžte rychle spát. Nezapomeňte si vyčistit zoubky. Tak ahoj.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný dobrý večer všem, kteří poslouchají Rádio Proglas. Naladili jste si nás tradičně ve všední den ve 7:45, kdy tento čas patří pořadu, jak se vám líbí. Dnes tedy živě z koncertního studia. Od mikrofonu vás vítá a pěkný poslech, ale také pohled přeje Janis Moras. Pohled proto, že tady v našem koncertním studiu máme i několik kamer, takže pokud můžete, tak nás sledujte na našem YouTube kanálu. Tak to totiž můžete živé koncerty sledovat. A dnes to bude jihlavská folková kapela založená v dubnu roku 2013. Tak to přesné údaje mám o kapele Randevu a zároveň tady

0: To byla první živě zahraná skladba dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Říkám to proto, že dnes nás posloucháte a možná také sledujete živě z koncertního studia našeho. Je tu dnes trio Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula, dohromady Rendezvous. A já jsem tady vzpomínal ten náš rozhovor ze zimy, kdy jsme se potkali u stolu nad vaší novou deskou a tehdy jsme trošku osvětlovali vlastně ten váš název. Co to znamená? A došli jsme k tomu, že je to v podstatě schůzka bláznů, jestli si to správně pamatuju.
1: No, je to tak, přesně schůzka s bláznem, fou je jednotné číslo.
0: Ano, a, tak s jedním bláznem, ale vy jste tady dnes tři.
1: A tak budem tvrdit, že je to schůzka bláznů.
0: Já se na vás tak dívám, vy máte i ten stejnokroj vlastně, mi to trošku připomíná, řekněme takové ty jako šaškovství prostě, nebo klaunství, něco jako na ten způsob, na způsob těch lidových bavičů, tak jenom je to záměr, anebo je to náhoda, že máte v podstatě stejná trika?
2: Rozhodně náhoda to není, je to záměr. Náhoda. Vzniklo to náhodou ovšem. Bylo nám doporučeno, abych teda, když už jsme ta kapela, vystupujeme pohromadě, tak aby jsme teda i pohromadě ladili, tak jsme si řekli, že zvolíme proužky. Zatím to ladíme do modro-bílé, protože červené proužky jsme hezké zatím nenašli. Nebo aspoň já, ne za mě, nevím, jak kluci.
1: No, někdo nám prostě řekl, že košule hrajou, tak u nás hrajou pruhovaná trička. Mm-hmm.
0: Vy jste tedy jako kapela trio, tak to hrajete. Jasně. Já to říkám, protože když jsme se bavili o tom albu, tak tam byla spousta hostů, mm-hmm. ale základ, vlastně Rendezvous je prostě tohle. Takhle vystupujete, takhle hrajete naživo.
1: Přesně, jak nás vidíte naživo anebo na YouTube, tak takhle hraje.
0: Davide, je to takto i na větších akcích, třeba na festivalech, anebo tam máš třeba nějakou sadu bicích nebo něco takového?
3: Ne, já jsem rád, že sebou nemusím víc nosit, takže je to úplně stejně na těch koncertech. Je. Z toho sebou nenosím.
0: Já, když jsem přišel, tak mě zaujalo poměrně tvoje místo, protože tam máš spoustu různých nástrojů. Možná bychom to klidně mohli okomentovat hned teď z kraje, protože to, na čem sedíš, možná někteří diváci a možná i posluchači už poznali, že je to kachon.
3: To je kachon.
0: Ale já, i když jsem muzikant, tak když jsem viděl vlastně to, na čem leží taková ta podivná věc, já vás nabádám prostě k tomu, milí posluchači, abyste si zapli ten náš YouTube kanál, protože je to zajímavé i na pohled. Tak já jsem si myslel to, na čem leží ta zajímavá zvláštní věc, že je vlastně skládací darbuka. Ale není to úplně tak, že?

0: Není darbuka, to je jenom stojánek. Je to vlastně pod ten utar, no. Abych se nemusel vozit velký stojan, takže to je řešení jenom.
1: Tak utar to je ta...
0: Utar to je ta hliněná nádoba, na která na tom stojí. Je to vlastně idiofon jako udu buben. Tak idiofon je jako neladitelný.
1: Pojďme prosím od začátku. Idiofon.
0: Idiofon. To jsou všechny neladitelné perkuse nebo bubny. Jako.
1: A je to, odkud to pochází třeba? Kde se
0: tohle
1: to
0: má původ v Africe, i Afghánistán, ale severozápadní Afrika spíš.
1: A jak to přišlo, že jihlavská, řekněme, folková kapela má ve svém setupu nástroj z blízkého Dálného východu?
2: Můžu to prozradit?
1: No jasně.
2: David se rozhodl, že bude chodit na keramiku, tak se dal na keramiku, aby si mohl vyrobit tenhle ten krásný nástroj. A teď opravdu nekecáme, to je opravdu, ačkoliv původem teda ty udu drums pochází, jak říkal David, z daleka, tak tenhle konkrétní pochází přímo jako opravdu z jeho rukou.
1: Tak to padla mi brada, tudíž nemůžu mluvit. A musím vás požádat o další písničku. Bude z té nejnovější desky, nebo to bude nějaká starší?
3: No, já přemýšlím, jestli bychom neměli rovnou
2: asi
3: ten
2: jo.
3: Utar ukázat, jak hraje.
1: No ne, výhoda, že se nemusí ladit, takže je připravený kdykoliv.
3: Jasný, je to tak.
1: Tak dobře.
3: K písni bych jenom řekl, že to je vlastně, jestli můžu, je to píseň, která se trošku vymyká naší tvorbě, protože jsme ji skládali pro jeden krátký film, do kterého se nevešla. Takže píseň je, ve filmu není, ale my vám ji rádi zahrajeme a i na té nový desce Finistère.

0: Posloucháte Rádio Proglas, pořad Jak se vám líbí, živý koncert ze studia nám dnes nabízí jihlavská kapela Randefu. To bylo až takové meditativní. Je pravda, že ten nástroj sám o sobě, jak tak prostě vydává takový velmi zajímavý zvuk, je to fakt krásně takové uklidňující. Tak to vypadá, když teda vznikne písnička pro film, do kterého se nevejde, ale ta písnička zůstane, což je fajn.
1: Hlavně to byla hrozně zajímavá práce, jako vlastně skládat muziku do nějakého obrazu, vy dostanete výsek toho filmu, kde ta muzika má být a vymyslete si tam něco, co zrovna jako se vám honí hlavou nebo co. No prostě to...
0: No jak jste na to šli, respektive kdo to psal? Honzo, byl jsi to ty sám, nebo třeba Davide, ty jsi pak přišel s tím nápadem, nebo to už tam s vámi byl utar, nebyl utar, jak to bylo?
1: My jsme utar používali i v jiných písních předtím a když jsme viděli ten kus toho filmu, tak jsme si říkali, že ho do toho zkusíme použít a vzniklo vlastně tohle. Jo, nevím, jak to na to jinak odpovědět.
2: Každopádně text vznikal na balíku slámy v podvečer, což bylo přesně, jak říkáš, to meditativní, tak to bylo průzračné, krásné nebe, takový to smrákání, bylo teplo, balík slámy, okolo tam běhaly nějaký srnky, bylo takový krásný ticho a ten text takhle přišel, takže jsem ráda, že je z toho cítit ta meditace.
0: A ten text přišel před tou muzikou nebo už na ní, pouštěli jste si tam třeba melodii nebo tu rytmiku?
2: A tam došlo k takový zajímavý situaci, která ne vždycky se podaří, ale když se podaří, tak je to krásný, protože vznikl text a souběžně jinde vznikala hudba a pak jsme se potkali a řekli jsme si hele a ono to na sebe pasovalo.
0: Tak to jsou vzácné okamžiky.
2: Ano.
0: To jsou vzácné. Mně tak napadá u toho utaru, co se na to vlastně dá všechno vyrobit, jaké zvuky se na to dají vyloudit a jakým způsobem, jaká je třeba ta technika hry?
3: Technik je na to několik. Teď nevím, jestli tady nebudu vadit ten mikrofon, ale dá se ještě krotit tady ten roztrub z toho, takže se dá ten zvuk ohýbat z toho.
0: Oh, toto bylo to zajímavé, co tam tak pulzovalo na závěr. Učil se sám nebo měl jsi nějakého mistra?
3: Učil jsem se sám.
0: Tak dneska těch možností je spousta na internetu a tak, ale...
3: Dneska je to jednodušší, přes YouTube se dá všechno nastudovat v podstatě. Ovšem, estetický nástroje, takže...
2: Základem toho je, že David je velmi, velmi opravdu šikovný muzikant. Ať si vezme cokoliv, dechový nástroj, věřím tomu, že by zahrál i na kytaru. Ne tak dobře, jak Honzík samozřejmě. ale vzhledem k tomu, že se o ty hudební nástroje zajímá, tak opravdu nás, řadu z nich úplně pro nás i pro nás neznámých nástrojů umí zahrát a dokonce hrál při čajovém obřadu. To musím taky prozradit.
0: To si dovedu představit po tom, co tady teď předvedl. A je to teda nástroj, který jsi sám vyrobil, uhnětl, jestli to tak můžeme říct, jak dlouho to zabralo, protože to přece jenom musí mít asi nějaké parametry, aby to hrálo.
3: Takhle, nedělal jsem to úplně sám, pomáhal mi s tím ta lektorka, protože myslel jsem si, že je snažší dělat třeba na harčířském kruhu, což není, pardon. Takže to bylo jako za pomoci, ale trvalo to tak asi půl roku. No. Studoval jsem, jak dlouho se dá ta zlína sesknout, vlastně o kolik přijde na objemu a to. Mm-hmm. Jsem to propočítal, aby se mi to vešlo do pece, to bylo vlastně největší z toho gro.
0: A jak tady mluví Jana o těch dalších nástrojích, tak je to tak, že vozíš sebou naživo prostě všechno možné, anebo se omezuješ na perkuse?
3: Omezuju se na perkuse, nechci toho moc vozit, co nejméně, protože tady je vlastně tato skupina je postavená na minimalismu, takže snažím se to dodržet. Dokud mě nevyzvou, budu to dělat takhle.
0: Dobře, já myslím, že přišel čas na další písničku. Opět mě zajímá, ze kterého alba je a jestli v ní uslyšíme utar.
1: Utarvně uslyšíme a zkusíme teďka písničku z předchozí desky Miniatury a jmenuje se Čokoláda.
0: Jo.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí, a dnes vám nabízíme živý koncert ze studia. Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula tvoří dohromady uskupení Randefu. Přijeli k nám z Jihlavska. Říkali, že v Jihlavě už nikdo nebydlí, tedy nikdo z nich, takže říkáme z Jihlavská kapela, která vznikla v roce 2013. A já bych teď jenom připomněl, že vlastně už po třech letech vaší existence jste vyhráli 50. ročník Porty v Řevnicích a soutěž Houpací kůň 25. ročníku festivalu Okolo Třeboně. A my jsme se potkali ještě pro ty, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům. Potkali jsme se přibližně před půl rokem, vydali jste nové album Finister. Já o tom mluvím teď proto, že tohle byla písnička z toho předchozího alba Miniatury, o kterém máme na našem webu Hudební rozhovory.cz také rozhovor. Mm-hmm. Ano.
1: Je to tak.
0: A na tom albu Miniatury přece většinu písniček napsal David. Je to tak.
2: On je stále píše. On většinu písně. Takhle, on David píše všechny písně.
0: Nutno a vy jste mi ale říkali něco jiného o tom novém albu potom. Tak teďka kdo lže?
1: No, lžeme my a David všechno, co děláme, tak je vlastně Davidova zásluha.
2: Aha. Honzík říká, že nikdy nelže, je zásadně pravdomluvný, ale hrozně rád hraje bojové hry.
1: A to my skauti můžeme, ne? Rád dobře. Bojové hry. A ne,
0: ale já jenom přemýšlím, jak to souvisí s tím, o čem teď mluvíme. Jak to teda je?
1: Já vlastně nevím, jestli to můžu propíchnout. My obecně
0: teď už musíš.
1: My obecně tvrdíme, že náš zakladatel David Vacula je prostě frontmanem a autorem úplně všeho. A ve skutečnosti je to tak, že...
0: No teď už to musíš propíchnout. Teď už...
1: že to je David. Ne. Ve skutečnosti je to samozřejmě tak, že se nějak autorsky podílíme všichni. Muziku většinou já, texty většinou Jana a někde se to prolne. Ale jinak všechno David samozřejmě.
2: On totiž David
0: má politik, to je neuvěřitelný.
2: On totiž David má totiž tu skvělou schopnost, že s ním se skvěle mlčí. Jo, to, že jako jste ho přiměli vlastně k rozhovoru předtím, to jako věřím, že za několik desítek let je nejdelší souvislý text mluvený, který od ní byl v rozhlase slyšet. Jo. A tím to jako nechci nějak jako zlehčovat, ale opravdu to tak je. On je ten rozvážný taky... muž.
0: Mm-hmm. Dneska už taky toho řekl spoustu.
2: No právě. Jako jsme překvapení, já jsem teda z toho nervózní.
1: Že vždycky, když já na Davida něco svedu, tak on to jako promlčí. Místo toho, aby se bránil. A nějak nám to už zůstalo, že vždycky to svedem na Davida. A David vždycky jen taky kývne. Občas je překvapený, co vymyslel.
0: No a jak teda pracujete na těch písničkách, když o nich David nemluví?
2: On hraje rovnou. No když my přijdeme, jako když se přijde s nějakým nápadem, tak David do toho dá to pojivu, ten tmel, který my prostě s Honzíkem rytmicky cítíme úplně jinak, a David řekne, jo, jasně, to budu hrát takhle, a najednou to prostě získá úplně na objemu, na hloubce a nějak to tam sedí.
1: Je pravda, že když člověk bude trošku hledat na internetu a otevře si, já nevím, takový ty streamovací platformy, nevím, jestli o nich můžu mluvit, tak tam určitě v sekci vždycky pod tou písničkou je třeba text, tak u toho textu je opravdu napsaný autor hudby i textu. Takže kdo chce, tak si pravdu najde. My vlastně děláme takovou bojovou hru pro ty naše posluchače.
0: To je ta bojovka.
2: Ano.
0: Aha, už tomu rozumím. Dobře, takže necháme naše posluchače, ať si najdou, pokud chtějí, kdo je autorem
2: kdo nechce
0: těch
2: hledat,
0: písniček.
2: Tak
0: kdo
2: nemusí,
0: je skutečným
2: samozřejmě
0: autorem těchto písniček, které dnes posloucháme tady živě, tady v živém provedení od kapely Randefu, která je připravená, jak se tak dívám, na další písničku, jste odhodlaní hrát, tak zajímalo by mě opět, která to bude.
1: Písnice moje Nábojnice.

Vlasky na čele máme, pár vrásek prej od smíchu, tak to se pletou. A první nábojnice je další větou. Vzýváme zlatý tele a máme mlčet.

0: Kapela Randefu nám hraje dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula jsou tady dnes s námi. Vy jste říkali, nebo zaznělo tady, že kapela Randefu si zakládá na minimalismu. Odráží se to nějak i na akcích, kde hráváte, že vyloženě, i kdybyste třeba dostali pozvání na nějakou větší stage, tak byste tam nešli, protože to nějak nesouzní tady s tím vaším nastavením?
1: Upřímně, bojíme se městských slavností někde na vypáleném pódiu, kde bude spousta lidí jenom u stánku si dávat nějaký pivo a párek a my bychom tam měli hrát. Tak tomu se snažíme vyhnout. Cítíme se daleko líp v nějakém menším klubu, možná i ten minimalismus, ale že by to bylo tak, že bychom potřebovali vyloženě, jakože zakládáme si na minimalismu, tak nebudeme hrát na velkém pódiu, tak to není. Je to spíš o tom, že se prostě tam necítíme dobře. Přeci jenom nemáme bicí, máme jenom perkuse, máme málo nástrojů, neumíme udělat obrovský zvuk jako kabáti, nemáme texty typu velmi jednoduchého, řekněme. Takže když už říkáme si, že když už ty lidi dělají muziku, tak by ta muzika taky měla být k poslechu, aby se opravdu ty posluchači třeba i nad tím zamysleli nebo si o tom udělali nějaký názor a nejenom, jo, hele, na pódiu dobrý, tak jdem si na langoše.
0: S tím asi souhlasíte všichni?
2: Asi jo. Jediné, co bych k tomu doplnil, je, že mám pocit, že poslední dobou se nám nějaký větší pódia nechci říct, daří sehnat, ale to sehnat je špatný slovo, protože my vlastně jsme takový lůzři marketingoví, my to nějak nedokážeme
1: si zhánět
2: kšefty. Ale musím říct, že jsme díky tomu zjistili, že třeba i ta naše muzika na větším pódiu funguje ve chvíli, kdy to je nějaký třeba kratší set, 3/4 hodiny a vyberem z těch našich písních ty rychlejší, tak to funguje líp, než když tam hraješ ty chcípničky, no.
1: Máme teď třeba konkrétní zkušenost z Opavy, kde probíhal festival Slunovra, tam jsme hráli v pátek a to bylo přesně to velký pódium, venku, otevřený prostor, ale zase tam stánky byly v podstatě za náma a ten, kdo přišel, tak si tam přišel opravdu poslechnout hudbu. Seděl v trávě, koukal na nebe, poslouchal, bavili se mezi sebou, ale bylo to něco jiného, než vyloženě ty klasické městské slavnosti úplně na náměstí, přeplněným.
0: V tom je asi ten zásadní rozdíl, že jiný posluchač a divák přijde na Slunovrat a jiný na ty městské slavnosti. No. Ale na to, že jste marketingoví lůzři, Honzo, tak se vám teda říkáš, vlastně daří ty větší stage, což je malý zázrak?
2: Pro nás jo, jako, ale musím říct, že my vlastně letošní rok, aspoň za mě, úplně jako úžasný. Letos se nám opravdu jako podařila spousta krásných koncertů. Nevybavuju si žádný koncert, který by za nás nebo za mě byl jako průserovej.
0: No, to by mě zajímalo teda, co si pod takovým pojmem představujete. Nebo co je pro Randefu? To je jako takové moje oblíbené téma. Věřím, že spousty muzikantů, že si tak nějak sdílíme ty zkušenosti z těch koncertů, kde nás bylo víc na stage než v Hledišti. Tak to je třeba průserový koncert?
2: To ne. Pro nás je průser. Dokonce si myslím, že jako si můžu si nadávat za to, že jsem něco zkazil někde v nějaký písni, což se stává, kdo nic nedělá, nic neskazí, to asi znáš. A stává se mi to docela pravidelně, většinou to tak jako zahraju pěkně do autu a Jana s Davidem mi to odpouští. Ale průserově je přesně, jak já si nedokážu představit, že bych opravdu hrál na nějaký stage, je úplně jedno, jestli je malá nebo velká, kdy opravdu hraješ a ty lidi si tam jdou jako popovídat a vlastně tě mají jenom jako kulisu, kterou a nevnímají tě. A tak z povinnosti trošku zatleskají po každý písničce a ty vlastně cítíš, že tam nepatříš a vlastně už chceš skončit. To se nám letos vlastně ještě nestalo. Občas se to stává, ale snažíme se to eliminovat nebo se tomu nějak vyhýbat těmhle akcím.
0: Tak tady já vás poslouchám absolutně, plně máte pou 100% koncentraci. Těším se na další písničku. Já věřím, že i posluchači, kteří nás poslouchají, jsou absolutně koncentrovaní, i diváci, kteří nás třeba sledují na našem YouTube kanálu, protože tak to můžete naše živé koncerty sledovat. Co to bude?
2: Zkusili bychom píseň Horký kafe, která je z desky Finistère.

0: V koncertním studiu Rádia Proglas nám takto dnes hraje živě kapela Randevu. Horký kafe, no v těchto horkých dnech teda bych si dal spíš kafe na ledu po ránu, ale...
1: Tak my to změníme, když tak pro příště.
0: Tak na ty festivaly to trošku změňte, jo, kafe na ledu a potom v zimě zase horký kafe.
2: Tak máme tu horkou čokoládu, to jsme zpívali předtím.
0: Jasně.
2: Tak...
0: Ještě by to chtělo něco do třetice, jsme se tady bavili před vysíláním. Že máte tu čokoládu, máte to kafe a ještě něco dalšího by to chtělo.
3: Opium
2: máme,
0: tady,
2: no, to
0: tady slyšeli vlastně písničku Opium už. Ano, ano. Dobře, tak berme
1: vlastně jako...
0: Vlastně
1: jako i drogový kartel.
0: Tak berme to jako teda, že to je hotové. Já jsem měl myšlenku a už ji nemám, teď jsem ji ztratil. Chtěl jsem se vás na něco zeptat.
2: To je tím horkem určitě.
0: No, určitě.
2: Já teda nevím, jak posluchači doma, ale tady je to krásný.
0: Já jsem chtěl připomenout, že... Nebo vlastně připomenout, co jsem tady už připomněl, že jsme se potkali v zimě nad vaším novým albem. Uplynul půl rok. Od té chvíle stačilo se stát něco nového v rámci Randevu? Třeba jestli už se rýsuje další album nebo cokoliv jiného, co vás napadne, že se za ten půl rok změnilo třeba. Ale tak se culíte, já už tuším, že možná jo.
1: Album se nerýsuje zatím, protože si užíváme ty koncerty.
2: Ale?
1: Ale natočili jsme videoklip. Teďka je ve střižně, děláme poslední úpravy. Původně jsme si mysleli, že ho zkusíme před prázdninama hodit do internetového prostoru a nevím, jestli se to povede. Každopádně máme z něj velkou radost.
0: A je to k písni?
1: Je to k písni Poslední zastávka, která zazní úplně na konci...
2: Pořadu.
0: Dobře.
1: Takový těžký téma to je, tak to pak můžeme probrat.
0: Dobrá, a je to váš první videoklip?
1: Je to náš druhý videoklip. První videoklip zase naopak to je k písni Madame. A ten vznik hrozně rychle, protože nám přišel nějaký mail, že nám desku miniatury nominovali na žánrovou cenu Anděl a že potřebuju hrozně nutně nějaký vizuál pak na tu, na tu propagaci a pak na ty ceny. Tak jsme hrozně rychle natočili takovej jednoduchý klip s kamarádem Jirkou Juránkem, který momentálně žije v Brně, tak tím ho zdravíme, jestli náhodou poslouchá. A no, bylo taky hrozně příjemný, to bylo jako rychlý a druhý den to bylo hotový. Vlastně klip z kavárny o krásné písni.
0: Na tomto klipu jste si dali tedy více záležet, co asi do přípravy, postprodukce a tak podobně. Jenom takovou ochutnávku, jestli byste mohli dát, na co se mohou diváci těšit, jak jste ten klip pojali?
1: No...
0: Hrajete tam třeba vy sami?
1: My sami, hraju tam různé části našich těl, jak brnkají na kalimbu nebo na kachon. Jana je tam hodně ve tmě, jak zpívá. A hodně jsme to řešili, jestli by ta kapela tam měla v tom klipu hrát.
2: My všichni si myslíme, že ano, Honzík ne, takže proto to ještě není hotové.
0: My všichni myslíš ty a David.
2: Ne, právě, že tam byl celý štáb ještě okolo toho.
1: Ale já si myslím, že ta píseň je natolik zásadní jako tématem, že by ta kapela tam jako měla být, ale neměla by vyčnívat z toho příběhu. Davide, děkuju.
0: Nám pěkně si myslím, vychází čas na dvě písničky ještě a mě tak zaujalo, že jste tady zmínil kalimbu, která je tady připravená od začátku na židli, tak nastal čas na kalimbu, anebo to je až na tu poslední
1: písničku?
0: To
1: je na tu poslední
0: píseň.
1: Přesně na tu poslední
0: píseň.
1: Tak my vám zahrajeme teďka krátkou píseň, jmenuje se Pláčeš a je to vlastně jedna z nejstarších písní, který nás provázejí a provázela nás s Janou ještě v bývalý kapele, která se jmenovala Honzíkova cesta. Než nás David založil, tak jsme zjadou zkoušeli takový to hezký, pokusy.
0: To zní hezky, než nás David založil a vzniklo Randevu.
1: Takže píseň Pláčeš.

0: Ty pláčeš?
1: Kapela Randefů nám dnes hraje živě v koncertním studiu Rádia Proglas v pořadu Jak se vám líbí. Ještě jednou Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula tvoří tuto kapelu. Mě fascinuje, že vy si přivážíte sebou nástroje, které použijete třeba jenom pár vteřin. Ten zvoneček na závěr například, který použila Jana, anebo se objeví i v nějakých dalších písničkách?
0: Ne, konkrétně tenhle zvoneček je opravdu jenom do jedné písně, jenom na závěr.
1: A jak to jako přijde? To vám tak cvrnkne nápad v hlavě, anebo... Nebo tam je, já nevím, jak to říct, tam, jako jestli nějaký producent vám třeba řekne, tam by se hodil zvoneček na závěr.
2: Ono to tak jako plyne u nás. Já to nedokážu jako popsat, ale my tak jak v podstatě skládáme, jako každý zvlášť, ale přitom dohromady, třeba když dělám nějakou muziku, tak já už vlastně dopředu vím, jak ten finál ve většině případů bude znít, protože jak spolu takhle hrajeme už, já nevím, 13 let, tak to tak nějak vyplyne a stává se nám dost často, nebo stávalo teďka poslední dobou moc ne, ale stávalo se nám dost často, že já jsem přišel na zkoušku, zahrál jsem nějakou melodii a říkal jsem, hele, tohle se mě včera v noci napadlo. A Jana vytáhne ten text a já jsem včera napsal jeden skvělý text, jo. A normálně to takhle.
1: Pasuje to.
2: Jo.
1: To je ten případ, jak jste o tom mluvili.
0: A to byla ta filmovka, no. Vlastně chvíle, jmenuje se to chvíle, my tomu říkáme filmovka. Pak vždycky koukáme, co to je za píseň.
1: Co zajímavého čeká Randefů během letní sezóny?
0: Kde začít?
2: V sobotu 60. ročník Porty. Jsme pozvaní jako jedni z těch oslavenců k 60 letům a jsme moc rádi. Protože jsme na Portě vlastně nehráli 10 let.
0: Přesně tak. A chvilku na to potom budeme hrát v Třeboni.
2: Okolo Třeboně, jasně, na hlavní scéně s Asonancí.
0: A týden na to odjíždíme na mezinárodní tour do daleka.
2: Jsme pozvaní do Srbska na 4 koncerty, takže 9. odjíždíme, 10. je první, poslední je po 4 dnech, 13. to tak.
0: 14, myslím, že.
2: 14, no asi.
1: Kdo vás pozval do Srbska?
2: Prosím tě, nějak to vyšlo úplně omylem, že jsme se tam líbili jednomu českému učiteli, který tam učí v srbském Banátu. A ten se toho tak zhostil, že tak jako nám domluvil ty koncerty po těch českých besedách v tom Srbsku. A někde to dopadlo tak, že to je skvělý, uděláme koncert, a teď je to festival, jmenuje se to Banátská noc ve Vršci a kromě nás tam hraje ještě pražská kapela Mrakopláš, jihlavská nebo jihlavsko-třebíčská kapela Kolegium, pak tam hraje nějaký DJ Mašta z Rumunska, jako taky český krajánek a hrajou tam nějaký 3 srbský kapely. Takže takový jako velký koncert ve Vršci.
1: Tak a náš dnešní koncert ve studiu Proglasu se blíží do svého finále. Před námi je poslední písnička. Pár slovy, dá se uvést, dá se udělat, popsat long story short, takzvaně?
2: Té písně? Ano, je to...
1: Nebo jednou větou klidně.
2: Je to píseň o posledním vlaku, který odjíždí z Terezína do Osvětimi.
1: Říká Honza Fous z kapely Randefů a byl tady dnes se svými spoluhráči Janou Lindl a Davidem Vaculou. Rád bych na tomto místě poděkoval i našim technikům. Šimon Kupka zajistil zvuk a Veronika Němečková videopřenos. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Díky za to, že nás posloucháte a sledujete. A připomínám, že i tento pořad bude k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz v audiopodobě, případně na našem YouTube kanálu ve videopodobě. Užijte si v uvozovkách tedy asi, užijte si poslední písničku kapely Randefů.
2: Děkujeme.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
1: Zprávy připravila Jana Utendorská.
3: Premiér Babiš jednal se šéfem Evropské vysílací unie kvůli změnám ve financování médií veřejné služby. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Argentinský fotbalista Lionel Messi skóroval v zápase s Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se večer setkal s šéfem Evropské vysílací unie Noelem Karenem. Organizace nesouhlasí se záměrem vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Karena chybí v návrhu legislativní záruky, které by chránily Českou televizi a Český rozhlas před politickým vlivem. Dění ve Strakově akademii sleduje reportérka Daniela Brichtová.
4: Ředitel Evropské vysílací unie jednal s předsedou vlády Babišem zhruba 3/4 hodiny. Tady ve Strakově akademii ho poté vystřídali zástupci odboru veřejnoprávních médií. K jejich schůzce už se ale přidali i další koaliční zástupci. Mimo jiné předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten při příchodu uvedl, že zrušení poplatků je hotová věc. Jednat ale mají o výši financování České televize a Českého rozhlasu. Debatovat mají podle něj i o možných pojistkách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí nebrání.
5: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
3: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%, dodává mluvčí Třineckých železáren Petra Macková-Jurásková.
6: Jde o výsledek, který je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. Odráží však bohužel realitu posledních 3 let, kdy čelíme extrémnímu tlaku na náklady, ceny i regulaci. A jako jedna z mála ocelářských firem však pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti.
3: Za zpronevěru peněz klientů půjde advokátka Hana Suková na 7 let do vězení, její dcera Pavla Marešová na 5,5 roku. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.
7: Na mistrovství světa ve fotbale hrají obhájci titulu Argentinci proti Rakousku. Utkání sleduje reportér Jan Suchan.
8: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním Argentinci vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho z 38. minuty. Tím se Messi osamostatnil v čele historických tabulek střelců na mistrovství světa. Svou 17. trefou už předtím měl 3 šance, včetně penalty, kterou neproměnil v 9. minutě. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. Wimbledonskou vítězku potrestal nezávislý tribunál za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. O trestu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Právní zástupce Vondroušové Jan Exner médiím řekl, že s případným odvoláním k arbitrážnímu sportovnímu soudu počká až na odůvodnění výroku tribunálu.
9: Nehoda na D7 mezi Slaným a Panenským Týncem, další na D35 u sjezdu na Chrudim. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným omezuje průjezd nehoda. Následky nehody. Na 33. kilometru narazilo osobní auto, nákladní auto do značení a svodidel a pak v místě ještě havarovalo osobní auto. Čekejte hustší provoz. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy odklidili. Porouchané vozidlo stálo na prvním kilometru v omezení před D1. Podle kamer se kolona vepředu pomalu rozjíždí. Má necelé 2 kilometry. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta stojí osobní auto po nehodě. 157. kilometr u sjezdu na Chrudim na Krajnici. Jen značení částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr na Krajnici, posádka je poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Co znamená žít ve světě, kde rozhodování, komunikaci i veřejný prostor víc a víc utvářejí systémy umělé inteligence? Závěrečná debata cyklu nabídne kritickou reflexi společenského, etického a právního významu AI a otevře otázku, podle jakých měřítek je vhodné rozvoj i používání umělé inteligence posuzovat. Poslechněte si sestřih z debaty Svědomí algoritmu, která proběhla ve čtvrtek 28. května. Diskutují bývalý vedoucí katedry vojenské robotiky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Jan Mazal, právnička a zakladatelka společnosti Respectful AI Alžběta Solarčík-Krauzová a teolog František Štech. Diskuzi moderuje teolog Prokop Šilhavý. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Já vnímám jako velký dějinný zlom, vznik generativní

0: člověk a budeme třeba lépe umět komunikovat se strojem. Tohle si myslím, že bude jako velká výzva těch příštích let, protože my máme nějaký hermeneutický nebo výkladový aparát na to, jak rozumět druhému člověku, který mluví, ale vlastně nemáme úplně jako nastavené nějak vzorce, jak vlastně rozumět a jak vykládat to, co nám třeba dává ten chatbot nebo nějaká ta generativní forma umělé inteligence, s kterou si lidé dneska čím dál tím víc povídají.
1: Ta generativní umělá inteligence není neutrální. Ona je trénována na určitých textech. Když používáme tu americkou umělou inteligenci a zeptáme se jí, jsem smutný, mám nějaký problém, jak to mám řešit, tak americká umělá inteligence řekne, ale to nevadí, pojď, budeme veselí a nějak to vyřešíme a udělej to, to, to a to. Francouzská umělá inteligence, nechci stereotypizovat, tak by řekla, no tak dáme si víno a nějak to přejde. Ale vlastně, když si vezmeme, že lidé nekontrolují svoji mysl a nechávají tam vstupovat ty informace a ty nejrůznější návody, tak začínají přicházet o sami sebe, o svoji autenticitu, o schopnost přemýšlet, o schopnost být kritický a vlastně nechávají si v uvozovkách vymývat mozek.
2: Ale já si myslím, že vlastně ten proces už začal ovlivňování mysli, už začal dávno předtím, než se nastartoval rozmach AI. Jsou to vlastně média. Pokud budete záměrně masírováni v určitých kulturách nebo státech, komunitách jednostranně interpretovanými informacemi, tak ten mozek samozřejmě, on se tomu přizpůsobí a po nějakou dobu získává jednostranné pohledy na určité věci. Jo, je to i tou výchovu a podobně.
1: To, co tam hraje tu velkou změnu, a souhlasím s vámi, my jsme masírováni, to, že umělá inteligence umožní personalizaci. To znamená, že ne každému budou dávány stejné informace, ale každému budou dávány trochu jiné přesně podle toho, jak si ho ta umělá inteligence vyprofiluje a co zjistí, jaké jsou jeho slabiny a body, ano, kde ho může manipulovat.
2: To je vlastně pouze navýšení efektivity té manipulace. Klíčem je vzdělání. Asi nebo jedním z hlavních prvků, znamená, že pokud člověk je dostatečně vzdělaný, je trénován ke kritickému myšlení a je schopen obsáhnout nějaký informační prostor, tak si asi lépe udělá představu o tom, to, co je mu interpretováno, jestli nebo nabízeno informačně a může si to třeba i ověřit, má na to nástroje, tak jestli to je zájmu někoho a podobně. Znamená, že klíčem je vlastně logická úvaha a vlastně ten informační přehled, který si myslím, že se dosahuje zejména tím vzdělání, tou vzdělaností. I když nemusí to být obecné pravidlo. Samozřejmě i velmi vzdělaní lidé mohou být náchylní k velmi iracionálním argumentacím a podobně.
0: Taky nevím o žádném jiným lepším nástroji, než je teda jako vzdělání a tyhle věci se nějak jako uvědomovat a aspoň jako vědět, jo? Protože když je budeme vědět, tak s tím pak můžeme něco jako dělat. Tady je ještě jedno riziko, že postupně začneme potom vnímat vlastně lidi podle jejich jako výkonu. Když fungují jako dobré systémy, že jo, tak jako budou mít hodnotu a ti, kteří nebudou fungovat jako dobré systémy, třeba budou mít menší hodnotu, pokud se tak někdo rozhodne. To je o tom všem. A potom se vlastně dostáváme k něčemu, co bychom mohli nazvat optimalizovaní lidé. Je to vlastně takový problém trochu taky rychlosti, že pak se může vlastně těm jako častým uživatelům umělé inteligence skutečně stát, že vlastně už jako přestanou stíhat ten brutální výpočetní výkon a prostě budou jenom odklikávat ta rozhodnutí, že jako ano, ano, ano, souhlasím, že vlastně je naučí souhlasit s čímkoliv přijde, jo.
1: To je právě ta iluze, že se zbavujeme odpovědnosti. My se jí vůbec nezbavujeme. My se jenom snažíme omlouvat, že to naše rozhodnutí nám poradil přeci ten nejchytřejší stroj. Ale v právu má odpovědnost vždycky jeden konkrétní člověk nebo jedna konkrétní organizace. Když dojde k nějaké škodě nebo k nějaké špatné radě od umělé inteligence, tak vždycky je za to někdo zodpovědný. Problémem umělé inteligence je určit, kdo to je. Protože strašně často máme systémy, které se neustále vyvíjí, máme tam třeba sdílenou odpovědnost všech těch uživatelů, kteří ten systém ovlivňují v daný moment, ale za konkrétní lidské rozhodnutí je vždycky odpovědný člověk. Algoritmus nemá svědomí, takže ho nemůžeme činit odpovědnými. Vždycky jenom toho, kdo umožnil, aby vzniklo nějaké riziko. Problém je, že ta situace se stává tak komplexní, že v konečném důsledku málo lidí bude vymáhat svá práva. To je mimochodem taky jedno z rizik, takové přehlcení a to, že lidé to prostě vzdají. Řeknou si, tak měl jsem smůlu, toho se stejně nedomůžu. ale my zatím nemáme žádný pořádný nástroj, který by tomu předešel.
0: Je docela důležitý, jestli vlastně ten člověk tady funguje jako pojistka, anebo jestli funguje trochu jako alibi právě.

0: právě pro ten stroj, aby si jako dělal, co umí. Jo. Je důležité, aby člověk vždycky jako dobře rozuměl té situaci, v které se jako nachází nebo kde je, a taky, aby měl jako čas se rozhodovat. Jo. A tady hrozí outsourcing rozhodování, nebo jak to nazvat, a já ho vlastně vnímám i trochu jako duchovní problém, protože problém není jenom v tom, že vlastně stroje budou rozhodovat za nás, ale že my sami si můžeme odvyknout rozhodovat. Jo. A to, když si vlastně odvykneme se rozhodovat, tak to je jenom jedna věc, jo, protože ta umělá inteligence vlastně může oslabovat další věci. Schopnost, řekněme, snášet nejistotu, snášet samotu, schopnost rozlišovat, schopnost čekat na něco, nebo ptát se, a taky nést důsledky.
1: V tuto chvíli ty systémy mají nějaké problémy a jsou závislé na rozhodování člověka a podobně, ale předpokládáme, že do budoucna ty systémy budou výrazně spolehlivější než člověk, a uvidíme to vlastně postupně, ten člověk bude odstraňován z procesu toho řízení, protože se ukáže, že milionkrát vlastně ten systém jel a bez zásahu toho člověka nebylo potřeba ten systém nějak ovlivňovat ani v kritických situacích. Pak nakonec někdo řekne, tak to zkusíme bez toho člověka nebo bez toho, aniž by to řídil, a ono to třeba bude fungovat. A druhá věc je i přizpůsobení těch okolních podmínek, jo? Protože technologie jako taková je mocná čarodějka. My totiž to, že dojde k nějaké nehodě kvůli tomu, že došlo třeba technickému selhání jednoho systému, tak my ale díky technologii, kterou máme nasazenou v tom okolí, to jsou mobilní telefony, různé senzory a podobně, tak můžeme eliminovat výskyt těch osob třeba v tom daném prostoru, aby v tomto případě k tomu nedošlo, nebo byli včas varováni a prostě eliminovali jsme tyto případy. Takže musíme to brát trochu komplexně, že vlastně ta technologie ve finále přinese ten benefit, proto vlastně se taky prosazuje v tom prostoru. Takže bych to jako neviděl jako honbu někoho zavřít, když něco selhalo, ale hledat spíše ty cesty, když něco selhalo, tak proč? Jo, a jestli tam byl záměr, tak ano, tak to potrestejme. Ale může se stát, že ten záměr tam nebyl, a teď hledat za každou cenu viníka je, myslím, velmi ošemetné.
2: Umělá inteligence nám teďka dává mnohem víc výmluv, jak se zbavit vlastní odpovědnosti. Podvodníci, kteří jsou při něčem přistiženi, tak říkají, ale tahle fotka je vygenerovaná umělou inteligencí, to jsem prostě já nebyl. To napsal někdo mým hlasem pomocí umělé inteligence. My se dostáváme do změti, kdy ta umělá inteligence vstupuje do našich vztahů a vytváří tam další vrstu takové nepravdy, ale takové, buď to je to jako přímo nepravda, čistá, jako tady jsem nebyl a udělala se tam ta fotka, anebo se něco lehce pozmění, takže je to uvěřitelné. Ale vlastně ta umělá inteligence, když mezi nás vstupuje, tak nám tam dává takový závoj.
0: Encyklika Vznešené lidství, Magnifica Humanitas, že jo, tak ta právě tohle to jako řeší. Ta vlastně si říká, jako pojďme znovu vlastně si říct, kdo tedy jsme jako lidé, protože tadyhle ta technologie tadyhle tu otázku jako velmi naléhavě klade jako znovu právě v tomhle. Jako jo. Jsem teda jenom tedy ten biologický robot, který předá z chytrých hodinek prostě data umělé inteligenci a pak se nechám jako řídit, anebo a doporučovat si, co mám dělat?
1: Já bych to neviděl tak černě. Umělou inteligenci nasazujeme zejména proto, abychom jinak byli efektivní, případně při řešení různých rutinních problémů, které nás nebaví, které nechceme dělat, a dáváme to automatu. Samozřejmě mozek jako biologický systém, který je založen na tom, když nějakou oblast netrénujete, tak ona atrofuje, tak jako svaly, ten, kdo nechodí každý den po silovně, tak není tak vysportovaný, tak jako někdo, kdo chodí. Ta příroda to takhle zařídila a někdo to takhle chtěl, nebo prostě se to osvědčilo v rámci té evoluce pravděpodobně. Takže naše mozky jsou k tomuhle inklinující, a pokud chceme stále si udržet intelektuální vitalitu, tak musíme ten mozek nějakým způsobem trénovat a vlastně pracovat nad nějakými problémy, tak abychom ho neustále zaměstnávali. A právě i umělá inteligence umí tento vlastně prostor krásně vyplnit, ale budeme řešit věci, které nás zajímají, které nás baví. Nebudeme muset řešit ty rutinní úkoly, které ona vyřeší velmi dobře. Samozřejmě pak se dostáváme do toho světa těch ideí, vlastně, kdy s námi umělá inteligence může manipulovat, ale bohužel je to ten nevyhnutelný možná stav, protože jestli se ženeme všichni za tou kvalitou a výkonností tohoto systému, systému, tak tomu prostě musí nezvratně dojít. A my si pak můžeme vybrat. Buď to zaostaneme a půjdeme po staru a necháme si ten krásný starobylý filozofický přístup, že to budeme všechno rozhodovat sami, anebo, ale tím nás vlastně ty ostatní národy, systémy, společenství, které budou využívat tyto technologické výhody, vlastně lidově řečeno převálcují. Prostě musíme přizpůsobit spíše tu inteligenci k tomu, aby tedy tomu člověku i pomohli a nějak rozvíjeli ten mozek a ne ho vlastně manévrovávali do stavu, kdy letargie a nějakého úklumu.
2: Ty rutinní úkoly a to nahrazování, to je prostě ten ideál, co všichni chceme. Akorát problém je v tom, že někdo může rozhodnout za nás. Protože když jste říkal, že vlastně jako ten systém bude lepší než člověk v mnoha ohledech, tak to bude i v mnoha činnostech. A nebudou to jenom činnosti, které jsou rutinní. A potom se může stát, že vy sice nebudete dělat ty rutinní činnosti, ale někdo rozhodne, že nebudete dělat ani ty kreativní. Protože řekne prostě, ten stroj to napíše líp, ty máš jenom 5 let praxe a prostě občas se špatně vyspíš, nemáš tolik nápadů. A otázkou je, kde teda nám zůstane to lidství? Co všechno nahradíme tím strojem a jak rozhodneme, co je to lidství a co je ta rutina?
0: Když jsem se probíral tou novou encyklikou, tak tam tohle je taky, tam je jako jedna věc o hodnotě lidské práce. A je tam celkem dobře, myslím, řečeno, že hodnota lidské práce také spočívá v tom, že ta práce je součástí identity člověka. Zná, když člověku vezmete práci, tak mu vezmete část jeho identity a nějaké možnosti seberealizace a budete jí muset něčím nahradit. Pak je otázka, čím se to nahradí, jestli to jde.
2: Podle mě by to mělo vypadat tak, že člověk dožene ten technologický vývoj svojí moralitou. Protože to je něco, co my teďka opomíjíme. Máme šíleně moc nových možností, ale neuvědomujeme si, které z nich jsou správně a které z nich jsou špatně. To znamená nezastavovat technologický vývoj, ale v tom roce 2045 si představuju člověka, který si bude vědom toho, co to znamená být člověkem. Bude stále mít ty svoje rozhodovací schopnosti, bude mít schopnost přemýšlet, rozlišovat, zvažovat a bude vědět, kdo je sám a zůstane pánem té umělé inteligence právě z toho důvodu, že on má svoje já a má tu schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Protože to umělá inteligence nemá, ona nás napodobuje.
0: Myslím si, že tohle to všechno bude dobrý, když vlastně AI prostě nebude redukovat člověka na svého uživatele, na konzumenta nebo nějaký datový profil.
1: Je možné natrénovat umělou inteligenci, která bude simulovat vlastně něhu, vztahy a podobně. Třeba sexuální průmysl, tak dneska máte poměrně populární pracoviště, kde existují sexuální roboti a mají poměrně lidově řečeno narváno. Takže v podstatě existuje třída lidí, kteří jsou schopni si některé potřeby kompenzovat i prostřednictvím vlastně umělé inteligence a uměle vytvořených systémů. V té simulační rovině to lze, v té interakci s tím člověkem v podstatě také. To, jestli to je eticky v pořádku nebo ne, tak to je vlastně druhá otázka.
2: Tady je hlavní to slovo simulace, že v podstatě nejde o nic reálného, tak jak to my skutečně cítíme. Otázkou je, co je opravdové a co je simulace, nakolik si člověk potom vystačí s tou simulací a nakolik dokáže poznat tu opravdovost. V tom dnešním světě ten problém a to riziko je, že se začínáme od sebe jako lidé vzdalovat, že přestáváme vnímat tu opravdovost těch mezilidských vztahů, že si často povídáme s umělou inteligencí a nahrazujeme si tím mezilidský kontakt. Takže je to zase na nás, abychom neotupěli. Je to naše vlastní práce, kdy si musíme být vědomi rizik té umělé inteligence v tom smyslu, že když ji začneme zneužívat, když si do ní začneme projektovat city, když vlastně ji začneme chápat jako něco lidského, tak tím se uvrháme sami do vlastní pasti. V současné době prostě si nesmíme upřít to lidství. Musíme o něj se hrozně moc rvát a musíme si ho uvědomovat a právě si rozlišovat, co je skutečně lidské a co je simulace. Protože spousta lidí se nechá zmást právě tím, že nemá dostatek toho lidského kontaktu.
0: Já si totiž myslím, že vlastně to, co jako proměňuje nás jako lidi a díky čemu se můžeme jako vyvíjet někam, tak je vlastně interakce s druhými lidmi. To je hrozně jako podstatný. Jo. A je to právě proto, že druhý člověk není přizpůsobený našim očekáváním. Jo. Prostě já, když interaguji s druhým člověkem, tak ten nikdy nevím, jak přesně bude reagovat. Jo. V momentě, kdy je to očekávatelný a ta reakce nějak jako se dá předpokládat, což u té umělé inteligence aspoň tak, jak ji známe dnes, jako zatím dá, tak tam asi nemůže docházet k nějakému vývoji, spíš právě k nějakému jako zacyklování do nějaké té virtuální reality.
1: Co to je vlastně vědomí umělé inteligence? Je to stav nějakých elektronů v nějakých počítačových zařízeních, jo, někde na serverech a tak dále, to znamená, že překlopení nějakých stavů, ano, ne. A co to je vlastně lidská inteligence? My teda z technologického hlediska to vidíme jako stav, biologický stav mozku, a to jsou taky vlastně nastavení spiny elektronů, nastavení atomů v nějakém biologickém systému, který je extrémně složitý. My máme velký problém vlastně pochopit ten globální stav vlastně, nebo jak pragmaticky dosahuje ten mozek těch výsledků, nebo jak, na jakém principu funguje. Známe ty jednotlivé součásti, jak jedou ty součástky, ty šroubky víme, ty vidíme, ale nevíme to propojení, jak vlastně dává smysl. Jo, a to je ta magie té přírody, že vy vlastně podle nějakého receptu něco sestavíte a ono to najednou začne dělat víc, než vlastně pouhá součást jeho částí. Jo, takže vytvoříte něco, co má na tu přidanou hodnotu. V matematice, v teorii her, tomu říkáme Shapleyho hodnota. Jo, že to konfigurace některých entit dává něco navíc, než jenom jejich součet vlastně postavení a podobně. Takže jedná se o něco, kde můžeme najít analogii, a akorát samozřejmě ta biologická podstata člověka a elektronická podstata té umělé inteligence, tak to je jakoby rozdělující, ale jinak čistě teoreticky naše mysl, pokud bychom ji skopírovali, ten mozek jedna ku jedné, ty stavy, a začali to simulovat počítači, čistě teoreticky vy byste se mohli probudit virtuálně v tom počítači a hovořit se svým dvojníkem. Akorát on by byl v tom. A teď je otázka, jaký by tam byl vlastně rozdíl?
2: My jsme strašně fascinováni tím, že se porovnáváme s umělou inteligencí, ale my vlastně porovnáváme neporovnatelné člověka a umělou inteligenci. My jsme každý jiný, my jsme živé bytí, stejně tak se můžeme porovnávat se zvířaty a říkat si, a s nimi máme společné čtyři končetiny. Teď prostě je doba, kdy se porovnáváme s umělou inteligencí, ale to nám možná ukazuje to, že jsme pořád fascinováni sami sebou jako člověkem, a to nás vrací k tomu našemu lidství.
3: Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna se shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.

Odbyla 21. hodina, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás se zdraví Jiří Holeček. Zdraví a také zve k modlitbě večerních chval, které na Proglasu každý den slyšíte právě v 21. hodinu.

0: A pokud se budete chtít připojit s modlitbou, sdělím vám teď stránky, ze kterých se budete modlit. Začnu těmi, ti z vás, kteří máte starší vydání. Použijeme všechno ze 4. týdne žaltáře. To najdete na stránce 1160. No a závěrečnou modlitbu tu vezmeme z památky svatého Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Móra. A je to strana 1393. Pokud máte nové zelené vydání, tak a texty 4. týdne žaltáře najdete na stránce 1290. A závěrečnou modlitbu najdete na stránce 1567. Modlit se s vámi bude Jirka
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vší cti, chvály, nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v skutcích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi i všechno stvoření, ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování za hojné spasení. Chvála tobě, náš Bože, za tvé smilování.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Oslavujte Boha Bohu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Pána Pánů, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On sám učinil velké divy, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On moudře učinil nebe, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On učinil veliká světla, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
0: On pobil Egypťany v jejich prvorozencích, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On vyvedl Izraele z jejich středu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Mocnou rukou a napřaženým ramenem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozdělil rudé moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On svrhl faraona s jeho vojskem do rudého moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On vedl svůj národ na poušti, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On potřel veliké krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On zabil mocného krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sichona, krále amorického, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A Oga, krále Bašanského, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: A dal jejich zem do majetku, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Do majetku Izraeli, svému služebníku, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On si vzpomněl na nás v našem ponížení, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On dává pokrm každému tvoru, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože. Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On zahrnul z nebe rozmanitý, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Ať ve vás Pán rozohňuje stále více a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

0: má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše, Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Ježíš neopouští ty, kdo v ně doufají, proto ho pokorně prosme.
1: Synu Boží, vyslyš nás. Kriste, náš Pane, ty jsi naše světlo, osvěť svou církev,
0: aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se k nám v tobě zjevila.
1: Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve,
0: když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.
1: Ty jsi zjednal svou krví světu mír,
0: odvrať hřích nesvornosti a metlu války.
1: Bohatstvím své milosti pomáhej manželům,
0: aby dokonaleji zobrazovali tajemství tvé církve.
1: Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpustím hříchy,
0: aby se radovali mezi tvými svatými.
1: Synu Boží, vyslyš nás.
0: Pane, ještě chceme na závěr těchto prozeb prosit za situaci, která teď panuje v České republice. Sešli svého ducha, Ducha Svatého, všem představitelům, kteří rozhodují o tom, co se děje z médií, aby zvážili ještě své kroky, svá rozhodnutí, aby jsme se tady všichni mohli cítit svobodně a aby média, které jsou pilířem demokracie, aby zůstaly v rukou lidí a ne v rukou mocných. Synu Boží, vyslyš nás. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svědectví o své víře. Na přímluvu svatého Jana a Tomáše pomáhej i nám, ať celým svým životem svědčíme o víře, kterou vyznáváme. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A nyní v rámci duchovní hudby uslyšíte renesanční mši. Autorem je Alexandr Agricola. Tuto renesanční mši vám zaspívá a zahraje ensemble Hjulges pod vedením Paula Vana Nevela.

Dozněla právě renesanční mše. Druhou skladbu, kterou uslyšíte, bude skladba Magnificat od Samuela Scheida. Jedna varhany tuto skladbu zahraje

novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžicové. Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Pátá část.

Stalo se, že se kdesi až v Čerenině roznemohl bratr ševce Lejba Abrahamoviče, téhož, který o šábesových večerech hlasem tak náramným zpíval ratititárára, pojď příteli můj vstříc nevěstě. Bratr Lejba Abrahamoviče byl také Švec. Když ho v červenci odvezli do nemocnice, jel Lejb na nějaký čas pracovati za něho. Polana zatím počká a bratrovu rodinu v době neštěstí na holičkách nechati nelze. Gemilut chasadim. V Čerenině žil bohatý kupec a krčmář Zelik Wolf. Ten měl 12 dětí. S ním, ženou a sestrami jeho ženy, bylo jich celkem 16. A všichni nosili boty. To už člověk může děkovat Bohu, má-li takové zákazníky. Zelik Wolf si najal Lejba Abrahamoviče, aby mu k podzimu pro rodinu spravil obuv a našil nové. Vyprázdnil na dvoře kolničku, z krámu mu vydal kůže, štětiny a floky, do kouta mu složil kopec starých bot, Lejb si od bratra přinesl nářadí a ševcoval. Zelik Wolf měl syna Herše, septimána Mukačevského gymnázia. Ten na prahu kolničky vysedával celé půl dny a s Lejbem Abrahamovičem se bavil. Snad proto, že ho sem otec posílal na ševce dozírat, snad, že se o prázdninách nudil, nebo že se mu chtělo pochlubit se, co všechno zná. Vykládal Abrahamovičovi o světě, o vědách, o sionismu a socialismu, předčítal mu z novin a ukazoval mu v knížkách obrázky. Ano, kdyby to vykládal goj, ti věří všelijakým nesmyslům, ale žid, který studuje v Mukačevě na doktora. Před Lejbem Abrahamovičem, chtivým vědění, se otvíraly obzory nikdy netušené a on se do nich vrhal zuřivě a zavile jako šílený mořeplavec. V kolničce se mnoho debatovalo a málo pracovalo. No, no, přetrhni se pro kapitalistu, říkával Herš. Tak ševce nadobro zvrtačil. A takhle popletený přijel v srpnu, když se bratr vrátil z nemocnice, do Polany. A začal mluvit všelijaké nesmysly, jakože je země kulatá a že se točí. Lejb Abrahamovič byl celý štětinatý, jeho široký nazrzlý plnovous rostl už od očí, vlasů měl, že by stačili pro tři, a když na ulici před svou chýší vykládal smějícím se židům novou vědu, celý lví obličej se mu vášní ježil a oči mu hořely. A když se židé smáli ještě více, co pak by pitomče nespadly domy, vrhal se zběsile do chýše a zas se objevoval s utěrákem a hrníčkem vody. Bral oba cípy utěráku mezi prsty, na spodní jeho ohyb kladl hrníček a teď tím vším divoce roztáčel na důkaz, že by domy spadnout nemusily. Židé se prohýbali smíchy. Starec Mordechaj Jid Feinermann na ty potrhlosti nehleděl tak žertovně. Jednou v zšeřené modlitebně všedního dne po předvečerní modlitbě Marivu si pozval Lejba do kouta a háze jemu dlouhým ukazováčkem do prsou, pomalu a přísně řekl: vykládáš po vsi nesmysly. Lidé se ti smějí. Já ne. Protože takhle počíná každý rozkol v židovstvu. Varuji tě. Nepřestaneš-li, musí zakročit obec a zakročí rabín. Pamatuj si to. Obrátil se a důstojný a svatý zase vplul do šera modlitebny. Ale Lejb Abrahamovič byl za nově poznanou pravdu odhodlán dát život. Bůh ví, proč jsou to právě ševci, kdož jsou zrovna posedlí na revoluční myšlenky. Nikdo to ještě neprozkoumal, ale snad to nějak souvisí s jejich řemeslem, s vůní kůže a s jejich statečným mužstvím.
Lejb Abrahamovič si chodil do Čereniny pro novou moudrost. Hned po šábesu, každou neděli ještě před rozedněním, se rozbíhal údolní silnicí 30 kilometrů tam, 30 zpět a vracel se pozdě v noci domů, jen aby si mohl pohovořit s Herškem a zbavit duši těžkých problémů, které ho po celý týden mučili. Otčeho bylo světlo, které Bůh učinil prvního dne, když slunce a měsíc stvořil teprve pátého? Nebo kdyby se zeměkoulí provrtala velká díra a do té díry, kdyby se hodilo ševcovské kladívko, spadlo by až na druhou stranu? Nebo by se ve středu zastavilo a zůstalo by tam uprostřed čistého vzduchu trčet? Ale Lejbovy otázky se dotýkaly i samých základů filozofie a nedovedl na ně odpovědět ani vševědoucí Herš. Říkal si, že za vesmírem už není nic, ale co je toto nic? Je tam tma? Ale tma je přece něco. Ostatně všechny rozhovory končívaly politikou a tou nabit se Abrahamovič vracíval v neděli v noci domů. A do jeho polanské ševcárny začali chodit na besedu lidé. Kovář Srul Nachamkes, mladý Ejzigovič, Moško Mendlovič, elegantní Šlojme Kac. Lejb Abrahamovič vykládal rozumy. Začal mluvit o chudých a bohatých. O tom, proč mají mít Fuchsovi všechno a ostatní nic. O sionismu, o kolonizování Palestiny, o bratrství a novém životě.

0: A je skutečně pravda, že je země kulatá? Jsou na to přec důkazy. Gojské? Ne! Židovské taky! Leib Abrahamovič. Potrhlý švec, amhorec, člověk neučený, bez vážnosti, o kterého se dříve nikdo nestaral. Co to zčista jasna vělo do prtáka, že se nebojí moudrosti Mordechaje Jida Feinermana, svatosti Pinchesa Jakuboviče a moci Salamona Fuxa? Má snad v obci nastati rozkol pro Leiba Abrahamoviče? Nastal. Jednou v neděli v Čerenině se Hersch Wolf v náhlém vnuknutí rozesmál a plácl se do dlaní. Počkej, zapřáhnu si tátu v kočárek, než bude konec prázdnin. Objedu několik kamarádů a uspořádáme v té vaší plesnivé vesnici sionistickou schůzi. Rozneseme polanu na kopitech, to bude psina Abrahamoviči. Jednoho dne přijeli. Bylo jich 6, Herška Wolf s nimi a byli to chalucové, socialističtí sionisté. Odpoledne uspořádali schůzi. Blízko mikve, tam, kde se potok vlévá do říčky a kde je na ostrohu velká plocha oblázků a valounů, jak je naplavují jarní povodně. Přišla skoro celá židovská polana. Řemeslníci, nádeníci, povozníci, dřevorubci, zemědělci, kramáři, žebráci a často všechny ty živnosti v jedné osobě, spejzy i bez nich, v kaftanech i občanských šatech nebo jen v jejich hadrech, příslušníci 48 rodin stali si k několika rodinám vdovým nehledě. S ženami i dětmi. Chumelili se na prostranství, stáli na lávce přes potok a na cestě. Uličníci tu povykovali a Riva Kahanů a Benci Fuxů se za ohromného hlaholu diváků snažili jeden druhého strčit do potoka. Mordechaj Jid Feinermann ani Pinches Jakubovič tu nebyli. Nepřišel ani Josef Šafar a Salamon Fux. Ale Fuxovi dcery promenovali po cestě a Sura se usmívala svým kyselosladkým úsměvem. Hanele chodila s Rivkou Ejzigovičovou a Mašele Herškovičovou, kolem nich byli studenti se Šlojmem Kacem, žertovali a Hanele byla ráda, že se může smát zrovna, když potkává Fuxovi holky. Tak co, slečno s krásnýma očima, řekl jeden ze studentů. Pojedete s námi do Palestiny?
1: Myslíte, že bych nejela? Hned bych jela.
0: Jela bys? Opravdu? Otázal se Šlojme Kac a hleděl Hanele do tváře déle, než se slušelo. Pak mladý Ejzigovič přivlekl stůl, na který se podle všech pravidel tělocviku vyšvihl nejstarší ze studentů, lidé se běhli z cesty dolů a tábor se počal. Student mluvil. Začal s úsměvem, kamarádsky, vmlouvaje se tak v přízeň posluchačů a u těch, kdo nebyli zaujatí již předem, se mu to dařilo. Sledovali ho napjatě. Dávali pokoj a poslouchali i uličníci s Bencim a Rivou, celým mokrým, neboť Bencimu se nakonec přeci jen podařilo strčit ho do vody. Řečník mluvil o jednotě všech Židů, o jejich utrpení a pronásledování v Goletu. Líčil barvitě bídu právě těchto krajů, nezaměstnanost, chudobu, hlad, velkou úmrtnost dětí i dospělých. Posluchači s dojetím chápali, že mluví o každém jednotlivci z nich zvláště. Oni, kteří nikdy neslyšeli řečníka kromě potulných kazatelů a žáků rabínských škol, byli vzrušeni. A nějaká matka, jíž se týkala zmínka o úmrtnosti dětí, se rozplakala. Ale trpíme všichni stejně, zvýšil řečník hlas. Ne, zahrměl. Jako všechny národy, tak se také dělí národ židovský na bohaté a na chudé. Židovští chudí trpí dvojí bolestí, svým židovstvím a svou bídou. Bohatým je dobře i v Goletu, ti po změně netouží a žádného východiska nepotřebují, neboť jejich poslání je stejné jako všech boháčů ostatních. Vykořisťovat chudé. Vykořisťovat jejich práci, odírat je zdražováním. Dva kroky za okrajem vnějšího kruhu posluchačů stály dcery Salamona Fuchsa. Vedle Sury se postavil Bajniš Zisovič. Ten, snad pro příbuzenství s Fuchsovými, byť vzdálené, snad pro dluh, který tam měl zaplatit, zaujal na dnešním táboru stanovisko reakce a zaujatosti předem.
2: Zeptej se ho, Bajniši, jestli se svět opravdu točí, řekla Sura.
0: A Bajniš už křičel. Hej ty, Moško, nebo jak se jmenuješ? Je to pravda, že se svět točí? Část posluchačů, vzpomínajíc na Abrahamovičovo čarování s utěrákem a hrníčkem, se rozesmála. Ale většina byla nepříjemně vyrušena. Lejbovi Abrahamovičovi se rozježil vous, zablískly oči a hnal se od stolku. Ale studenti ho drželi. Řečník se napřímil, hodil proti Bajnišovi ukazovákem a pateticky zvolal. A přece se točí. Sám se tomu plagiátu dal do smíchu. Nad vtipem se rozesmáli studenti a za chvíli se na prostranství u potoka smálo všechno. Ale vyrušený řečník se musel vrátit, aby si dobře připravil to, proč sem přišel, k bohatým, kteří si nepřejí změnu a nepotřebují východiska. Ale pro chudé a utištěné východisko jest, zvolal, a odmlčel se, aby posluchačům popřál, kdy připraviti se na slovo, které přijde. Ano, jest východisko.

díly vepřové maso. A Fuksovi dívky procházkovým krokem odešly. Vystoupili na cestu a dali se jí k domovu. Ale za chvíli krok zmírnili, aby ještě slyšeli. Jíš maso z prasat? Křičel Bajniš. Lidé byli opravdu rozezlení, křičeli. Ale Lejb Abrahamovič se rval se studenty, kteří ho drželi, vytahoval jim ruce, kopal koleny a volal strašným hlasem. Hodím ho do potoka, jeho i ty Fuksovi coury. Neboť Lejb Abrahamovič byl hrdina. Jeden z těch skutečných. Pro poznanou pravdu byl odhodlán obětovat nejen život, nýbrž i Salamona Fuksa, nejlepšího zákazníka.

za brány ráje, kde vládnou jazzmeni a Big Beat hraje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem a místo

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Při poslechu pořadu v cyklu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát je mým hostem zde ve studiu písničkář a básník Pavel Tůma, známý však pod uměleckým jménem Fousáč. Jeho one-man show stojí na určité syrové opravdovosti, na původních textech a na autorské hudbě. Ve svých písních, ale i textech zachycuje bez příkras jakousi vesnickou filozofii, všední okamžiky i celkový pohled na svět. A v našem pořadu vám nabídneme chvíle k zamyšlení, pousmání i k tichému naslouchání. Já tě tady moc vítám a chtěl bych v úvodu našeho pořadu, abys nám trošku přiblížil, jakým způsobem jsme se rozhodli tenhle ten pořad koncipovat. Co to vlastně bude? Bude to nějaké pásmo? Hudebně poetické pásmo, že?
1: Teď si to v podstatě pojmenoval. Bude to hudebně poetické pásmo. Budou to básně ze sbírek Sedmi kráska a Klíče od ráje, který budou doplněný hrou na foukací harmoniky.
0: Jak jsem v úvodu říkal, tak ty jsi původně byl multiinstrumentalista. Vím, že jsi hrál na ukulele a akordeon a možná další nástroje. Proč jsi teďka vybral jenom foukací harmoniky?
1: Je to prostě takový zjednodušení. Já jezdím na akce většinou vlakem, ale tahat se s nástrojema je trošku problém. Navíc, když je člověk hudebník, tak musí cvičit. A to mě moc nebaví, já radši jen tak zevluju nebo pracuju na zahradě. Teď mimochodem začíná sezóna, příští týden. Rajčata, okurky, melouny, žiju na Litoměřicku, takže zahrada Čech. A prostě mě to tak jako přijde přirozený, protože se víc cítím být básníkem než hudebníkem. A když člověk potom používá básně do takzvaných písní, tak je musí různě ohejbat, nastavovat a mě to vlastně jako nevyhovuje. Takže jsem zvolil tady ten způsob prezentace, kdy v podstatě recituju básně a prokládám je hrou na takzvaný foukačky.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že ty už si v Proglasu jednou vystupoval. Konkrétně to bylo s kolegou Milanem Tesařem v cyklu Jak se vám líbí a tam si vystupoval z pozice čistě hudebního asi, že?
1: Byly tam taky básně. Taky. Myslím, že jsem prokládal ty písně básněma. Ale bylo to víc postavené na těch písních, to máš pravdu.
0: Takže dnes to bude kombinované tak nějak půl na půl asi, dalo by se říct, plus nové věci.
1: Jo, dá se to tak říct.
0: Ty jsi si sem přinesl do studia tři foukací harmoniky. Prosím tě, vysvětli mě jako laikovi, proč máš tři a v čem se liší. Na první pohled vypadají velice podobně.
1: No, já bych teda, pokud nás poslouchá někdo, kdo na foukací harmoniky umí, tak já bych jako poznamenal, že jsem opravdu jako amatér, takový jako fanoušek tady toho nástroje, ale moc tomu nerozumím. Nicméně jedna je durová, čili taková veselá, druhá je molová, a teď nevím, jaká molová, takže smutná. A ta další je molová podle jednoho amerického hráče na tady ty foukací nástroje, který se tak jako upravil tu stupnici pro sebe. A mě to zaujalo, jako třeba malíře zaujmou nějaký barvy, tak mě prostě zaujala barva těch harmonik, no, toho tónu. O té stupnice, v jakém ty harmoniky jsou jako laděný.
0: Pokud se týká té hudby, tak vím, že ty jsi hrával folk, underground, punk nebo nějakou takovou venkovskou poetiku. Jak by ses zařadil teď s touhletou současnou hudbou na ty foukací harmoniky?
1: To jo, ale to vůbec nevím. Já bych to spíš nechal na posluchačích, ať si, pokud budou chtít mě někam zařaděj, nebo ať přijdou. Obrážím víkend co víkend kluby po celé republice, takže ať dorazej. Mm-hmm. A na stylu asi nesejde.
0: Mm-hmm. A když se teď podíváme na tu druhou stránku našeho pořadu, což jsou ty básně, ty jsi říkal, z kterých sbírek vlastně tady budou ty ukázky v tomhletom pořadu. Jak by se zařadil, opět stejná otázka, u tvých básní, do jakého stylu?
1: No, tak to vůbec nevím. já vlastně fakt jako nevím, no. Nevím, já hlavně jakoby ty básně nepíšu. Nepíšu je s tím záměrem, že bych si set a chtěl se k něčemu vyjádřit. Mně ty básně spíš jako přicházejí. A ve chvíli, kdy to přichází, tak já jenom vezmu tušku, to je to, co potřebuju. Nepíšu do telefonu, do počítače. Potřebuju tušku a blok. Tu báseň zapíšu, většinou až na konci zjistím, o čem ta báseň je. A pak vlastně jako jenom... Takže jsem vlastně takový zapisovatel, ne spisovatel, nebo básník. Jsem zapisovatel těch básní a pak jim poskytnu takový ten servis, jakože vytvořím sbírku a jezdím s nima mezi lidi, anebo jako teď třeba k tobě, mm-hmm, do rádia.
0: Teď to taková zastřená otázka. Zapisovatel koho jsi?
1: No, to je otázka. Ne, já myslím, že je tady něco nad náma. Jedno, jak to pojmenuješ, Bůh, což je nám asi jako Evropanům nejbližší a prostě je to tady a jenom to k tobě mluví.
0: Takže ten spirituální přesah tam je naprosto jasný u tebe.
1: Asi jo. Řekl, mm-hmm, bych, že jo.
0: Dalo by se asi říct tedy, že seš, my tomu říkáme, něcista. Tak, jak je asi většina lidí u nás v Čechách. To znamená, že vědí nebo věří, že něco existuje, ale nedefinují přesně co nebo kdo, že?
1: No takhle asi úplně ne, protože já jsem vlastně kousek odsud pokřtěnej a to v září roku 69, byly mi 2 měsíce, jsem pokřtěnej tady ve Svatém duchu a moje babička mě jako k tomu katolictví vedla. Moje druhá babička byla z Českobratrské církve, takže taky. Obě ty babičky mě vlastně jako tady tím směrem směřovaly. Křesťanství a já mám prostě pocit, že tam jako jsem, že ty hodnoty prostě ke mně patřejí. No. Nicméně teda, jestli nakousnu tady to, tak samozřejmě se inspiruju třeba i taoismem, buddhismem. Mimochodem, já na zahradě mám takový místo, a mám tam kříž a mám tam i Budhu, protože já si myslím, že kdyby se Ježíš s Budhou potkali, tak by byli kámoši. Jestli to teda nikoho neurazí, tak takový můj jako pohled na věc. No.
0: Já když jsem četl ty tvoje sbírky, tak mám takový dojem, že vlastně vycházíš z toho nejobyčejnějšího, nejprostšího života, hlavně třeba na venkově, a z takových obyčejných pozorování třeba lidí nebo chování, že? Ze svého okolí.
1: Jo. Já si myslím, že to, co si člověk sám jakoby udělá, což znamená, udělá si to teplo, naštípe si dříví, zatopí si v kamnech, vypěstuje si něco, co potom sní a osobně se poznává s lidma, že je to daleko víc než něco, co ti někdo zprostředkovává a vnucuje ti nějaký názor. Takže já se snažím žít jako jednoduše. No.
0: Vystupuješ také se svými básněmi nebo písničkami na některých místech?
1: Jo, obrážím kluby a alternativní festivaly po celé republice. Pokud by to posluchače zajímalo, tak ať si najdu na internetu Fousáče. A většinou tam je vždycky přehled měsíční, kde jsem, nebo respektive kde budu. A nebo na YouTubeovém kanále si můžou pustit nějaký básně, písně, či si koupit sbírky básní.
0: My jsme se domlouvali, že vlastně si na ten tvůj profil dáš i potom odkaz na tady ten náš pořad, který natáčíme, takže si ho každý bude moct poslechnout z našeho audioarchivu, že?
1: Určitě.
0: My se teď dostáváme do druhé poloviny pořadu, kterou bude tvořit takové, dalo by se říci, poeticko-hudební pásmo s výběrem přímo pro tento pořad. na kterém jsme se s Fousáčem domluvili.

I stalo se, že mě najednou vše upadlo od ruky. Tak to nechávám ležet a jdu dál. Ta lehkost je trochu zvláštní, jako bych byl z tenkýho skla, ale rychle si na ni zvykám. Ještě někdo přibíhá a snaží se mě vnutit nějaký krám, ale krámy mě už nezajímají. Zajímá mě ten novej stav, kdy jsem vším, zároveň ničím, s každým kámoš, co by se rozdal, a přitom v celém vesmíru úplně sám. I stalo se.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

Mám to, anebo to nemám? Další výzvu ze země zvedám, abych opět zjistil, že to, co hledám, se po zemi neválí.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

Žít vesnickej zen byl od mládí můj sen. Nosit vodu, štípat dříví a třísky na podpal. Když pak po ránu si kamna čoudnou a káva zavoní, teplo se ostýchavě plazí chalupou jako zmije suchou loukou. Dary záhonů a stromoví jsou ve špajzu vyrovnaný. Ruce od týdřiny rozpraskaný, indulónou namazaný, otevřou to štěstí zavařený. Ten vesnickej zen, po dědkovi a po bábě, zděděnej sen.

přijmout a pustit. To vlny učí. Přijmout a pustit, mít klidnou duši. Přijmout a pustit lpěním, neklást sobě pasti. Pohladině tančit, toť vrchol slasti.

Tak tu na pařezu sedím a s úžasem hledím, že ten, kdo někam šel, nedošel. A když došel, nepostál. Že ten, kdo hledal, nenašel, a když našel, hledal dál. Já nikam nejdu, nemám žádný cíle. Ke štěstí mě stačí, když po ránu najdu brýle.

Sousedovic kohout chcíp. Leží teď na zádech, pařáty natažený k nebi a kolem se popelej slípky jeho, jako by nic.

Co sousedů pes naštěká, to slepice nakdáká. Ptáci zobák nezavřou a křoviňáky řvou a žvou. Toť letní idylka v naší malý výsce. Neměnil bych, jsem tam vrostlej, prdím, kdy chci a jsem sprostej, v jedněch hadrech chodím bos. Splývám svůní hnojníků, králičáren, kurníků. Spokojenej parchant, co si vytáh správnej los.

Navozil jsem na záhony hnůj a reju. S každým zabodnutím rejče děkuju za to, co jsem sklidil a za to, co za rok sklidím. Najednou to přijde. Jsem a mám z toho obyčejného bytí radost. To je ono. Ta radost neustále oplodňuje přítomnost. Vůně hnoje a obnažený zeminy zažehla prastarej program. Bylo, je a bude. Se tím rytím mísí v jedno tady a teď. Navozil jsem na záhony hnůj a reju.

Pingl na zádech mám. Jdu dál, jen já vím kam. Klobouk a boty věrný, táhnem na boží flám. Nedělám nic, život je báseň. Nedělám nic, vždyť je tak krásnej.

Po celý den sleduju na louce lehkost motýlí. K večeři hrst švestek, ořechy a čaj. Nic nedělat, nic nepodělat, tak se tvoří ráj.

Přirozenej jsem se narodil. A tak se celým svým srdcem a s pomocí Boží snažím, abych přirozenej zase umřel. A to, milí posluchači Rádia Proglas, přeju i vám.

Končí pořad Radio Report z Královéhradeckého studia. Mým hostem zde byl písničkář a básník Pavel Tůma, vystupující pod uměleckým jménem Fousáč. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: duchovním slovu čteme z knihy Prameny světla, kterou napsal Tomáš kardinál Špidlík. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část má název Nespokojenost se světem. Postoj křesťana ke světu je zásadně dvojí, pozitivní a negativní. Je to podle toho, jaký význam slovu dáme. Boží stvoření nebo pokušení ke zlému. Zdá se nám divné, že jedno slovo má dva protikladné významy. To naznačuje, že přechod z jednoho ke druhému je možný a je dokonce snadný. Od správného užití ke zneužití je krůček. Je dokonce postoj ke světu, který zůstává jakoby na poloviční cestě mezi významem pozitivním a negativním. Vezměme slovo svět v dobrém smyslu jako vše, co je tu na zemi krásného a dobrého. Umění, vědu, přirozené lidské soužití, spořádanou rodinu a tak dále. Kdo to všechno má, měl by být šťastný a spokojený. A přece není. Holandský malíř Verkade dal knize, ve které píše o svém obrácení a vstupu do benediktinského řádu, titul Neklidem k Bohu. Měl všechno, co si mohl přát. Šťastnou povahu, dobré rodinné prostředí, úspěch. Co tedy ještě hledal? Neklidné je srdce lidské, říká známý výrok svatého Augustina, dokud nespočine v tobě, Bože. Všechno dobré a krásné zde na zemi je odleskem Boží dobroty a krásy. Musíme to obdivovat a být ze všechno vděční. Přesto se duše nadlouho nedokáže spokojit s pouhým odleskem a zatouží vidět světlo pravé. Není divu, že v těch okamžicích pocítí celý svět jakoby cosi cizího, skoro nepřátelského, i nejlepší přátele, i vlastní práci a život. Jak se mně protiví země, když se dívám na nebeskou oblohu, zvolal svatý Ignác z Loyoly, když pootevřel večer dveře, aby se podíval na oblohu. Ráno se však zase vrátil ke své houževnaté práci. Tento stesk po nebi, po ztraceném ráji, je v srdci všech. Je to volání domova pro ty, kteří jsou v cizině. Nesmí však vést ani k plané sentimentalitě, ani k nespravedlivému posuzování věcí a lidí, kteří nemohou za to, že jsou nedokonalí a že nás nemohou plně uspokojit. Nespokojenost s tímto světem dala inspiraci umělcům, aby vyjádřili ideál světa lepšího. Cítili v sobě stesk po ztraceném ráji. Světce pak vedla tato touha k tomu, aby pracovali houževnatě na uskutečnění nové země a nového nebe.
0: Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. V roce 1986 vznikla v New Yorku skupina The Klezmatics, jeden z nejvlivnějších souborů moderní klezmerové hudby. Kapela, která dokázala propojit židovskou tradici s prvky jazzu, rocku i world music a přiblížit ji současnému publiku po celém světě. V roce 2026 skupina The Klezmatics slaví 40 let, a to mimo jiné vydáním nového alba We Were Made for These Times. Vyšlo 1. května a já vám je dnes představím v pořadu Jak se vám líbí. Kromě toho si budeme pouštět skladby také z alba Rhythm and Jewels z roku 1991, které nedávno vyšlo v reedici, a nabídnu vám rozhovor se spoluzakladatelem The Klezmatics, trumpetistou a skladatelem Frankem Londonem. Rozhovor vznikl na světovém hudebním veletrhu Vomex v říjnu 2025, ale s uveřejněním jsem záměrně čekal právě na vydání nového alba. A teď už má tedy poprvé slovo Frank.
1: It's really interesting to be speaking with you here at Vomex.
2: Je opravdu zajímavé mluvit s vámi tady na Vomexu, protože Klezmatics sice existují už 40 let, ale náš první koncert v Evropě byl před 38 lety, v roce 1988. Organizovala jej společnost Piranha Music. Šlo o festival Heimatklänge, který patřil k prvním festivalům World Music. Pozval nás Ben Mendelsohn a organizoval jej Christoph Borkowski, takže pro nás to není jen 40. výročí, ale mám pocit, že být tady na Vomexu znamená uzavřít určitý kruh a vrátit se k lidem, kteří stáli u samotných základů hnutí World Music. A měli jsme jako Klezmatics obrovské štěstí, že jsme byli první jidiš kapelou na této scéně World Music.
1: In this world music scene.

0: Skladba Bulgar a la Klezmatics pocházela z alba Rhythm and Juice z roku 1991. V roce 2008 vyšlo výběrové album Klezmer Revolution ze série hudebních průvodců The Rough Guides. Začínalo velmi silnou skladbou skupiny The Klezmatics I Ain't Afraid. Vnímal jsem to tehdy tak, že spojením prvků různých žánrů přivodili The Klezmatics v klezmerové hudbě opravdovou revoluci. Byl jsem tedy rád, že jsem se mohl Franka Landna zeptat, jestli se považují za klezmerové revolucionáře.
1: I do not. I really see us...
2: To si nemyslím. Vidím to tak, že jsme součástí něčeho, čemu se v jidiši říká zlatý řetěz. Když si představíte jednotlivá oka řetězu, která jsou propojená, a ten řetěz je zlatý, protože je krásný a ukazuje svou hodnotu, pak my jsme jedním z těch článků v kontinuitě jidiš kultury. To znamená, že naší rolí je být vždy propojeni s minulostí a zároveň přinášet věci ze současnosti do budoucnosti, aby další generace mohla tvořit další články toho řetězu. Když mluvíme o této kontinuitě v jidiš hudbě, problém je v tom, že byla mnohokrát přerušena. Po velkou část poloviny 20. století bylo to, co se považovalo za jidiš a klezmerovou hudbu, hodně nostalgické. A to proto, že po pogromech, ale i po holokaustu, po jazykové diaspoře a zániku domova této hudby a kultury, byla ta kontinuita téměř přetržená. Nechci říct úplně přerušená, ale skoro. Takže důvod, proč nás vy a další lidé vnímali jako revolucionáře, nebyl v tom, že bychom chtěli dělat revoluci, ale v tom, že jsme nebyli nostalgičtí. Nechtěli jsme jen opakovat staré věci. Učíme se z nich, jsme s nimi propojeni, ale chápeme je jako součást kontinuity. Takže ano, je to skvělé a vlastně se nikdy neohlížíme zpět. Tedy my se ohlížíme zpět, abychom se napojili. Právě teď nahráváme nové album. Je opravdu dobré a zajímavé. Když se podíváte na repertoár, jsou tam staré písně, nové písně, staré texty v nových aranžích, různé kombinace. Všechno je to vždy součástí té kontinuity.
0: Z nového alba We Were Made for These Times si jako první ukázku poslechneme skladbu Lašinke Vajsinke.

0: Pojďme dál přemýšlet o postavení skupiny The Klezmatics na současné hudební scéně. Není to tedy vědomá revoluce, ale není to ani revival původní lidové klezmerové hudby.
1: Víte, nerad vám odporuji, protože si vaší práce vážím, ale samozřejmě jsme revival, protože jsme začínali stejně jako všechny ostatní moderní klezmerové kapely, napodobováním starých nahrávek. Tak jsme začali. Poslouchali jsme například jednu skupinu vedenou Davem Tarasem ze 30. let a jejich nahrávky jsme kopírovali. A vlastně to děláme pořád. Naším cílem ale není jen kopírovat a znít jako to, co už bylo. Zároveň to ale ani neodmítáme. Snažíme se najít jakousi střední cestu. Opravdu chceme být a jsme součástí tradice.
0: Pojďme se ještě jednou podívat na album Rhythm and Juice z roku 1991. Jak je Frank London po 35 letech vnímá a jak vnímá to, že o album je znovu zájem?
2: It's very funny. I have to say I laugh because again of our generation.
1: Je to vlastně docela legrační. Musím říct, že se tomu směju, protože patříme ke generaci, která vyrůstala na LP deskách, na vinilech. A teď vidíme, jak se vinyl znovu těší velké oblibě. Takže na jednu stranu je to trochu módní záležitost vydat něco na vinilu, ale zároveň je to zajímavé. Rhythm and Juice jsou velmi mladí Klezmatics. Myslím, že je to z roku 1990 nebo 1991. Takže jsme spolu byli teprve 4 roky. Bylo to na začátku našeho hledání toho, čím se staneme. Mám pocit, že jsme ještě nebyli tím, čím jsme dnes, ale už tam byla semínka. Je vidět, jak se snažíme v té hudbě a kultuře něco najít, jak experimentujeme, jak spolupracujeme s Mahmoudem Fadlem, skvělým nubijským perkusistou, jak zkoušíme různé aranže a hledáme vlastní cestu. Takže jsem z toho tak trochu pobavený. To je hezké anglické slovo, bemused. Je to dokument určitého okamžiku, kdy jsme se hodně dívali ven. A zase, nechci to fetišizovat, ale vzniklo to přesně v době pádu železné opony. A vlastně to byl začátek. Klezmatics byli jednou z prvních kapel, které vyrazily na východ do všech těchto zemí. Do Prahy jsme přijeli někdy v roce 1991 nebo 1992, zhruba ve stejné době. Takže je v tom hodně, opravdu hodně energie. A dnes, v době, která je ve Spojených státech i ve světě velmi složitá, musíme tu energii hledat jinak. Musíme ji v sobě znovu vyvolat. Tehdy byla energie všude kolem nás. Dnes ji musíme vytvářet.

0: Tolik tedy ukázka ze znovu vydaného 35 let starého alba Rhythm and Juice. Naším hostem je Frank London ze skupiny The Klezmatics a my teď budeme hovořit o novém albu We Were Made for These Times. Rozhovor jsme vedli několik měsíců před jeho vydáním a nyní už je deska na světě. Poslechněte si, co mi o ní loni na Vomexu Frank London řekl.
1: I'm really excited. I'm really excited, Milan.
2: Jsem z toho opravdu nadšený. Opravdu, Milane. Název alba je anglicky We Were Made for These Times. Byli jsme stvořeni pro tyto časy. Je to zároveň název jedné z písní, která není klezmerová. Původně ani jidiš. I když jsme do ní teď něco v jidiš přidali. A není to ani jedna z našich původních skladeb. Celé album stojí na dvou pilířích. Za prvé, veškerá hudba je protestní, je to aktivistická hudba. V naší zemi totiž čelíme opravdu velmi špatné situaci. Je to, jako bychom cítili přicházet vítr fašismu, což jsme nikdy nečekali. A musíme se semknout a najít sílu.

O tom je celá deska. Na druhou stranu spolupracujeme s celou řadou velmi různorodých a někdy i nečekaných umělců. Ta píseň We Were Made for These Times je vlastně aktivistická hymna a nahráli jsme ji s 30členým gospelovým sborem, konkrétně s Lavender Light Choir, což je vůbec první gay a lesbický gospelový sbor. Spolupracovali jsme s nimi na dvou skladbách. Dále jsme pracovali s kolumbijskou ženskou skupinou Bubenic a zpěvaček La Manga, opět na dvou skladbách. Spolupracovali jsme také se skvělou zpěvačkou Janice Siegel ze skupiny The Manhattan Transfer, která zpívá v jedné písni. Dále jsme pracovali s úžasným kytaristou, krymsko-tatarskou legendou Enverem Izmailovem, kterého možná znáte. Je skvělý. Natočili jsme spolu tři skladby, protože mezi klezmerem a tatarskou hudbou existuje hluboké propojení, které jsem zkoumal i s dalšími badateli. On byl zrovna v USA a tak jsme toho využili. A ještě, spolupracovali jsme se dvěma z nejvýznamnějších současných jazzových hudebníků z oblasti free jazzu, Williamem Parkerem a Jamesem Brandnem Lewisem, což už je tak trochu mimo svět world music, spíš směrem k jazzu. Koho jsem ještě zapomněl? Ano, Sofia Rey, skvělá argentinská zpěvačka. A celé album je vlastně trojjazyčné. Anglicky, jidiš a španělsky. Má tedy silné politické poselství, ale hudebně je velmi pestré a propojuje různé světy i všechny tyto hosty. Je to opravdu velmi vzrušující projekt. Very exciting.

0: Poslouchali jsme titulní píseň nového alba skupiny The Klezmatics We Were Made for These Times. Na veletrhu Vomex jsem vedl řadu rozhovorů a bylo zajímavé, kolik hudebníků mluvilo nejen o hudbě, ale i o problémech současného světa, o válkách, diskriminaci nebo třeba ekologii. Většiny z nich a také Franka Landna z The Klezmatics jsem se zeptal, jestli v tomto rozjitřeném světě může hudba něco změnit.
1: You're asking the right questions. I'm not sure.
2: Ptáte se správně. Nejsem si jistý. V dobrý den bych možná řekl ano. Ve špatný den možná ne. Ale v jakýkoliv den se vracím ke dvěma svým hrdinům. Hans Eisler byl velký skladatel, který byl prvním spolupracovníkem Bertolda Brechta ještě před Kurtem Weillem. A Susan Sontag byla skvělá americká filozofka a spisovatelka. Pocházeli z velmi odlišných světů, ale oba říkali věci, které mě inspirují a vedou. Eisler ve svých textech a knihách, teď si nevzpomenu na název jeho autobiografie, kterou mám doma, psal, že povinností skladatele a hudebníka je stát v první linii protestů a poskytovat protestujícím písně. A Susan Sontag říkala, že umění, hudba, literatura má povzbuzovat ty, kdo odvádějí tu skutečnou práci, dodávat jim odvahu, útěchu a vůbec všechno, co jim můžeme dát skrze hudbu a ducha. Takže nevím, jestli naše hudba něco změní, ale jsem rád, když říkáte, že jste mluvil s 5 umělci a 4 z nich dělají totéž, protože právě tohle můžeme jako umělci dělat. Politici, protestující a lidé, kteří aktivně pracují na změně, dělají těžkou práci. Opravdu těžkou. A pokud jim můžeme svou hudbou a uměním dodat sílu, aby v té práci pokračovali, pak jsme možná součástí toho procesu.
1: To continue their work, then maybe we're part of the process.

0: To byla skladba Plain Wreck at Los Gatos s podtitulem Deportee. Jako host v ní zpívala argentinská zpěvačka Sofia Rey, se kterou jsem se mimochodem také setkal na Vomexu, ale už v roce 2021. Dostáváme se k poslednímu tématu, které jsme s Frankem Landnem z The Klezmatics stihli probrat, a to jsou texty písní, respektive co dělat pro to, aby posluchači na koncertech textům rozuměli, aby vedle barevné, mnohdy taneční hudby přijali i poselství, které se v písních skrývá.
1: Mluvíme o tom, říkáme, tohle je píseň o tom a o tom. Zvlášť proto, že je to v jidiš a víme, že většina lidí tomu jazyku nerozumí, tak to překládáme. I proto teď děláme víc dvojjazyčných a trojjazyčných písní, aby se sdělení dostalo k lidem v různých jazycích. A když na to lidé tančí, tak si vzpomenu na Emu Goldmanovou, která řekla, když se na to nedá tančit, není to moje revoluce. To se mi líbí. Jinak se snažíme být konkrétní. Píšeme o tom, uvádíme to v bookletech, děláme videa a mluvíme o tom. A zase je to všechno součást tradice, o které jsme mluvili. Hudba i texty spolu souvisejí. Jednu píseň, kterou jsme nahráli, napsal Woody Guthrie. Jeho písním jsme se věnovali hodně. Ta skladba se jmenuje Deportee a napsal ji před 50 nebo 60 lety o tehdejším problému deportací mexických dělníků. A dnes je to stejné téma. Jinou píseň, jejíž historie mě fascinuje, zpíváme v jidiš a jmenuje se Undu a Kerst. A ty dělníku. Je to dělnická hymna, kterou známe v jidiš z pera socialistického anarchistického autora 20. století Chaima Žitlovského, který ji přeložil. Ve skutečnosti ale nevznikla u něj. Pochází z německé studentské revoluce v 50. letech 19. století, kdy se usilovalo o vytvoření demokratického svazu ještě před vznikem samotného Německa. Byl to tedy původně aktivistický text. Dnes tak zpíváme slova stará asi 175 let, která prošla třemi nebo čtyřmi jazyky a přitom ten impuls zůstává stejný. Můžete říct, že je to deprimující, že zpíváme pořád stejné písně, nebo naopak inspirující, protože ten zápas musí pokračovat. Ta píseň je typickou dělnickou protestní skladbou. Mluví o lidech, kteří obdělávají půdu a produkují jídlo a ptá se. Děláte všechnu tu práci, ale co máte na konci dne na stole pro svou rodinu? Pracujete v továrnách, vyrábíte oblečení. Dnes myslíme na výrobu v Asii, v Číně, ale i v USA za minimální mzdy. Pracujete celý den, ale co si vaše rodina obléká o svátcích? Je to starý příběh a proto musíme pokračovat. Nemůžeme se vzdát. Opravdu se nemůžeme vzdát.
0: To říká Frank London z newyorské skupiny The Klezmatics. Ukázky pocházely jednak z 35 let starého alba Rhythm and Juice, které nedávno vyšlo v reedici, a dále z úplně nového We Were Made for These Times. Z něj bude i závěrečná ukázka před chvílí zmíněná píseň Undu a Kerst a ty dělníku. Rozhovor s Frankem Landnem natočil a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Zvuk a střih měl na starosti Šimon Vítek. Děkuji také kanadskému producentovi Danielu Rosenbergovi, mimo jiné autorovi zmíněné kompilace Klezmer Revolution, který na Vomexu rozhovor zprostředkoval.

ptáš, šlo o to prostě mluvit, mluvit k němu až do zábřehu, než svým suchým pláčem nakonec probudí ty hlavy, a než dostane jednu přes záda na neznámé noční zastávce.

Je 1 hodina v noci, čas pro klasickou hudbu. My v ní uslyšíme 3 skladby. Bude to koncert C-dur pro solový klavír Karla Filipa Emanuela Bacha. 6 bagatel pro klavír Ludwiga van Beethovena a klavírní skladby opus 52 Antonína Dvořáka.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš a přeje vám dobrý poslech povídání o cestě k Bohu, kterého se dnes ujme Pavel Škopek.
10: Jmenuji se Pavel a rád bych vám pověděl svůj příběh o tom, jak jsem poznal Pána Boha. Je mi 49 let a celý život bydlím v Praze. Dětství jsem o Pánu Bohu neslyšel. Moji rodiče byli milí lidé, ale nevěřili v Boha. Ani nikdo z mého okolí nebyl křesťan. Byl jsem dost zakřiknuté a hodné dítě. Skoro všechno jsem si nechal líbit. Na základní škole jsem se začal uzavírat hodně do sebe, protože kteří spolužáci šikanovali. Na střední škole šikana nebyla, ale zůstal jsem mnohem uzavřenější, než byli ostatní. Dokázal jsem si udržovat samotu i uprostřed kolektivu. V té době jsem dostal od švagra darem osobní počítač. Tehdy, na začátku 90. let, to byla veliká